ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích

jedna. Někdo mě popadl a postavil ke zdi měsíce drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po libek letmý řekou plyne voda čistá.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, smutky, smutky.

0: Madonu Donatella. Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Zdeněk Vočásek.
1: S kým se ve vězení nejčastěji bavíš a o čem?
2: Jak už jsem říkal, s vězni se kromě nějakých akcí nestýkám. Žijí zvlášť a sám. Je to zvyk. A je nás víc, co tak leží. Člověk má nádherný klid. Víc a ovšem mluvím se zaměstnanci věznice.
1: Ve sledování televize máš nějaká omezení?
2: V tomto směru žádná omezení nemám. Skoro celý den poslouchám rádio a večer, už tak kolem 18. hodiny, televizi.
1: Co tě baví v televizi?
2: Hlavně zábavné a dokumentární pořady. Jsem náročný divák i posluchač. Ale samozřejmě je to proložené čtením teletextu a taky čtením knih. Člověk musí být v obraze. Jsem velice emotivní člověk a brečím u všeho, co mě dokáže dojmout. Kniha, film. A co stoprocentně zabere, to je na ČT1 Pošta pro tebe. Tam je to dojetí opravdu silné a vždycky mě nějaký příběh dostane.
1: Zdeňku, máš pocit, že když ti zrušili provaz, že ti měli dát jiný trest než do životí?
2: Když to člověk probere, tak jsem měl dostat rok. Měl jsem dostat rok. Právě byla ta amnestie. Měl jsem si jít k soudu pro 24 let, protože když byla ta revoluce, přišel za mnou náčelník věznice a říkal, mám rozkaz prezidenta republiky Václava Havla, že se váš trest mění na 25 let. A já dostal nakonec do životí.
1: Takže podstata je teď taková, že žádáš, aby prozkoumali rozhodnutí, že si měl dostat 25 let a dostal do životí, s tím, že amnestie ti měla sundat jeden rok, takže máš být vězněm na 24 let.
2: Přesně, takhle přesně to mělo být, jenže tu chybu už asi neuznají.
1: Není to tak, že ti přeměnili provaz v doživotí, předtím přece zase nebylo doživotí?
2: Tak to nebylo. Když si to člověk probere, tak jsme měli dostat s tím malým od Havla milost. A teď dávej pozor. Když třeba už někdo dostane milost, tak ji dostane. Ale vezmi si, že ještě 6. prosince Gustáv Husák prý podepsal popravu. Takže to musel Havel zrušit a do životí tenkrát nebylo. Tak logicky se měl dostat 24 let.
1: Říká se, že když někde sedíš 20 let, pořád tě tam hlídají stejní lidé a tak se s nimi dříve nebo později musíš skamarádit.
2: Nejsou to pořád stejní lidé. Jednou slouží tam, jednou zase tam, prostě kolují.
1: Ale znáte se, ne?
2: Celkem se známe, to ano.
1: Tykáte si?
2: Tak to ne.
1: Oni tobě tykají?
2: Ne, vůbec.
1: A najde se vůbec nějaký z těch dozorců, který je ti bližší než ostatní a kterému třeba víc řekneš?
2: Sem tam se najdou takový, kteří mluví o všem možném, ale že bych jim věřil víc nebo míň, to ne. Kriminál je místo, kde má důvěra krátký život. Ale někteří dozorci jsou fajn, třeba mi přinesou noviny a tak. Nemám problém.
1: Ty si dozorce posíláš pro noviny?
2: Uklidni se, Xavere, tak to není. Ale když slušně požádám, aby mi například přinesl tisk nebo něco, tak to většinou udělá. Já poděkuju a to je všechno.
1: Bojíš se jich?
2: Autorita tu být musí. To jsou zaměstnanci, kteří takzvaně dělají svůj úkol, tak jej musí plnit řádně. Když to odfláknou, tak to stojí za bačkoru.
1: Dostal ses někdy do konfliktu se zaměstnanci věznice?
2: No, jsem tam taky.
1: Kvůli čemu třeba?
2: To už je pár let, takže nevím.
1: Šikana tady je?
2: Ty lidi už jsou pryč, takže oni se tím spíš nějak bavili. Už tady nikdo takový není.
1: Co si myslíš o tom, když utekl Kajínek? Pozoroval jsi to tady, viděl v médiích? Četl jsi o tom články?
2: Ano, dokonce jsem o tom četl. Ale já jsem nebyl s Kajínkem na celé. Jenom na vycházce nebo v kulturní místnosti.
1: Je to férový chlap?
2: Ano, je.
1: Vraťme se ještě k tomu, proč jsi vlastně tady. Když jsi odcházel od soudu, tak prý na tebe křičel někdo z příbuzných těch obětí, že ví, že jsi to neudělal.
2: Ano, to je pravda.
1: Jak si to mám vysvětlit?
2: No prostě sám u soudu prohlásil. Já nevěřím, že tento člověk zabil mého otce.
1: Na základě čeho to mohl říct?
2: Na základě svého přesvědčení. Protože mě odsoudili skutečně bez důkazů, bez všeho. A on to tam pochopil. A když mě potom odváděli, chodili ke mně cizí lidé, hladili mě a plakali, loučili se se mnou a jinými, nadávali a takový ty věci. Někteří brečeli, a já ty lidi neznal.
1: To ti odváděli potom, co ti dali pro vás?
2: Ne, to bylo u toho prvního soudu. A protože ten člověk prohlásil, že nevěří, že jsem ublížil jeho tátovi, tak už k tomu odvolacímu soudu nebyl pozvaný. Napsal jsem domů, že tolikátýho mám soud a ten soudce, ten František Bouma, tam prohlásil, že prý můj dopis byl závadný a tím pádem vůbec nikoho z nich nepozval. Ani rodinu, prostě nikoho. A šel jsem na celu smrti. U toho soudu to bylo dost emotivní. Třeba advokát prohlásil, že bych měl být zproštěn v plném rozsahu, protože já se vlastně nedopustil ničeho jiného, než neposkytnutí pomoci.
1: Počkej, nejméně jednoho si přece jednoznačně zabil.
2: No, to je takové spornější. Je pravda, že jsem ho bodl, to je pravda. I že obrátil ty oči v sloup, ale neviděl jsem, že měl předtím 10 nebo 11 ran nožem.
1: Proč si ho bodl?
2: To jsem právě prohlásil už tam. Když ten jeden odběhl a já přišel, viděl jsem ho u radiátoru. Seděl, mával rukou a měl v krku zabodnutý nůž. Ten se mu vytáhl, odhodil a odtáhl jsem ho do středu místnosti. Chtěl jsem ho nějak ošetřit nebo něco a on najednou začal zvedat ruku takhle proti mně. Nevím, co mě to napadlo, čapal jsem ten nůž a bodl ho do hlavy, načež se nůž ohnul a on obrátil oči v sloup.
1: Nenapsal si někomu z pozůstalých dopis?
2: Já ty adresy vůbec neznal, neměl jsem žádný telefon, nic. Já nikomu nepsal a hlavně nevím, co bych jim psal.
1: A to by je nikdo nepsal? Nikdy tě nikdo nekontaktoval?
2: Ne.
1: Kdy za tebou byli naposledy rodiče?
2: V roce 1992 tady byli naposled. Další věc je, že už jsou starší a je to pro ně velmi náročné. Tátovi je 73, máma je ročník 1941. To máš těžké. Raději, ať jsou doma a v pořádku.
1: Píšete si?
2: Jsem tam, ano.
1: Co oni tak píší? Co z toho cítíš, že ti věří?
2: To jo, ale teď píší akorát nemoce, nemoce, nemoce, už nic jiného, nemoce, nemoce, kdo umřel a tak. Ani nevím, jaký z toho mám pocit, nevím, jestli mi věří. Já jsem prostě neměl žádné problémy venku, to jsi možná mohl zjistit. Já jsem chodil řádně do práce, všechno.
1: Rozčiluje tě, že lidi, co žijí normálně venku, platí daně a vlastně platí tvůj výkon trestu?
2: Věř mi, že bych taky radši chodil normálně do práce, platil daně a žil jako každý. Nic jiného si nepřeju. Prakticky každý si myslí, že ve věznici to mají lidé zdarma.
1: Nevadí ti, že jsi sám na cele?
2: Myslím, že nevadí. Protože člověk není pod vlivem jiných trestanců. Nepodléhá tomu kriminálnímu životu. Ty jsi taky možná myslel, než jsi mě viděl poprvé, že přijde nějaký potetovaný a takové ty věci, ne?
1: Vězení je vysoká škola zločinu. Je to tak?
2: V některých případech ano. A proto, i když jsem ve vězení, tak s tím nechci mít nic společného. Prostě si jedu tu svoji jinou trasu. Jinou než je ta vězeňská. Je to dost obtížné, ale jde to. Proto je to taky s tím kamarádstvím a takové ty věci.
1: Myslíš, že ses ve vězení napravil?
2: To by vlastně člověk poznal, až by vyšel ven. Jsem skálopevně přesvědčený, že ano. Ale zase ti musím říct, že jsem nikdy nebyl grázl.
1: Kdyby ti někdo zavraždil 3 tvoje blízké, rodiče, sestru, jaký bys mu dal trest?
2: Tady už jsou chvilkové emoce a ty sám budeš tak naštvaný, že mu budeš chtít něco udělat. Ale když mu něco uděláš, tak budeš zase ty zdrojem toho násilí a on má taky své příbuzné a to by se to mydlilo v jednom kuse. To by byla vendeta. Nejsem mstivý člověk.
1: Teď, kdybych chtěl jasnou odpověď, je Zdeněk Vočásek vrah nebo není?
2: Na základě všech těch papírů a spisů, ano je. V jednom bodě se můžu prohlásit za vraha. Já přece jsem vrah. Zabil jsem a to půjde se mnou stále. To vymazat prostě nejde. Lze to jen odpustit. To je ale na lidech.
1: V tvém případě se ale objevilo několik pochybností a zaznělo také něco ve smyslu Vočásek nevraždil.
2: Ano, je to složitější a nechci se teď k tomu nějak dopodrobna vyjadřovat. Nechám to mírně tajemné. Vždycky je naděje, že se ve věcech může udělat jasno.
1: Naučí se člověk za 20 let ve vězení sebeovládání?
2: To je samozřejmé. Člověk má víc času na přemýšlení, ale záleží taky, jak který člověk. Máš třeba takové, co se dostanou do vězení, ale dělají všechno možné, aby se dostali ven. Jenže za rok jsou stejně zpátky. Mluvil jsem s lidmi, co tu vydrželi třeba měsíc nebo týden a zpátky do vězení. Někdo udělá třeba takovou chybu, že je déle zavřený, najednou má propuštění, vyleze, najdou ho kamarádi a teď říkají, už si dlouho abstinoval, musí si to oslavit, tak ho přemluví a za chvíli je zase v tom. Takové začátky jsou špatné.
1: Máš venku kamarády?
2: Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Vazby s kamarády jsou rozpadlé.
1: Kdyby tě teď třeba propustili, máš vůbec kam jít? Šel bys třeba k rodičům?
2: K našim bych mohl jít, jenomže tady je jiná věc a já jsem jim to i napsal. Oni už mají svoje vlastní zvyky po takové době. Mně by to nevadilo, já bych k ním na návštěvy jezdil, třeba bych si s nimi i telefonoval, ale co lidi ve vesnici? Budou ukazovat prstem, hele, to je on, no. A budou ukazovat třeba i na ně. Může se to otočit i proti ním, nejen proti mně. Takže bych dříve nebo později kvůli těm pitomým řečem musel nakonec stejně odejít.
1: Minule si mi vyprávěl, že si ve věznici ušetřil hodně peněz. Jak se dá ve vězení ušetřit hodně peněz?
2: Prostě dá. Někde. Když už to je před tím výstupem, tak si člověk musí zajistit všechno dopředu. Potom už je pozdě bycha honiti. Ale že bych měl hodně peněz, to nemám. Nebudu říkat kolik.
1: Letos v květnu ti bude 46 let. Před výkonem trestu si žil normálním životem, měl si práci a tak. Ale měl si ženskou? Jako partnerku?
2: Ano, byli.
1: Byl si zamilovaný?
2: S jednou jsem chodil 3 roky celkově.
1: Víš, co dělá dnes? Víš, třeba kde je?
2: Tam byla jedna jediná chyba, že ona odjela s babičkou do Maďarska. Byl jsem tam na návštěvě. Měli nějaký ten pozemek a takové ty věci. A začalo to tím, jak to prý s ní myslím. No a já řekl kamarádsky. To se jí trošku dotklo, takže to skončilo.
1: Dá se říct, že ti chybí ženská, nebo jsi si zvykl na život bez ženské?
2: Na všechno se dá zvyknout. Když si vezmeš třeba tamhle ty mnichy, jsou taky bez toho.
1: No, ale to je z přesvědčení.
2: Tady je to taky takový celibát. Záleží jak pro koho.
1: Kdo ti nejvíc pomohl za tu dobu, co jsi ve vězení? Rodiče?
2: Já bych řekl Víra.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska přicházím teda dost bojovně. Přiznám se, že dneska já, klidná síla, budu volat asi po hlasování o důvěře vládě.
1: Jo.
2: Myslím si, že situace zvážněla.
1: Vy se radikalizujete.
2: Já začínám mít jezinkovský syndrom, protože jsem zjistil, že na rozdíl od této vlády a této vládní koalice jsem čet poctivě české pohádky a mě už v dětství říkali: Honzíku, pozor, pozor, na jezinky, bezinky, začne to prstíkem. No a to, co se teďka děje okolo té úžasně lukrativní migrační dohody, tak musím říct, že jsem v šoku. Ještě o to násobeněji, že jsem teď byl v Polsku u klientů a kolegů, no a tam ta debata se vede velmi jinak, jak kdyby to byla úplně jiná dohoda, jak by to byla úplně jiná smlouva, takže já jsem tak jako polsky rozechvělý.
1: Počkejte, vy sem zanášíte nějaký nesprávný názory. Petr Fiala, premiér, i ministr vnitra Vít Rakušan, který to domluvil v Bruselu, říkají, že je všechno v pořádku, že je to pro nás hrozně výhodný. My se k tomu dostaneme, ale dneska vlastně máme výkop. Skončil ministr Nekula, Zdeněk Nekula, varovný prst. Já vlastně teď nevím, kdo bude držet ten varovný prst.
2: Já jsem si ho uchoval, ale mrzí mě, že jsem se naučil listovat těmi katalogy, slevovými akcemi a letákami, jak to doporučil pan ministr. Když jsem se to naučil, tak pan ministr to zabalil.
1: No, ministr zemědělství Zdeněk Nekula končí. Už i na Lidovce bylo jeho působení ve vládě moc. Já to chápu, on byl nešťastný v tom, bylo to vidět, jak říkal památně, něco tady nehraje, tak hlavně nehrál ministr Nekula. Rok pátral po vinících zdražených potravin a aby pak nakonec konstatoval vlastně, že za to nikdo moc nemůže. Všichni zdražili hlavně kvůli dražším energiím, které vláda zastropovala pozdě a hodně vysoko.
2: Chodil málo na vládu, no. Trošku to minulo.
1: On samozřejmě byl bizarní, ale my tady máme další trio kandidátů,
2: ono, řekněme si u ministra Nekuly, že on to byl Marian Jurečka, že jeho prodloužená ruka, a ukázalo se, že i na Mariana Jurečku už to bylo moc divoké, protože samozřejmě potřeboval sparring partnera, potřeboval někoho, kdo bude na ministerstvu zemědělství, protože nedokázal permanentně, ač několik týdnů byl dvojministrem práce a zemědělství, tak se prostě ukázalo, že tam nedokáže být imanentní, opravdu hlídat každou smlouvu, každou vlivovou záležitost, protože prostě Marian Jurečka zemědělství neopustil, zůstal tam dávno, i když byl v opozičních lavicích, tak působil do zemědělské problematiky a do těch vztahových.
1: Protože zůstal tam duch Mariana Jurečky.
2: Já si myslím, že tak, jak se říká, razítko a podpisové právo, jo? Protože ten vliv tam byl. Mimochodem jsem zvědav teďka, až se to chytne, protože problémy nečekám, Marek Výborný, tak protože prezident Petr Pavel mě překvapil, že vlastně si neudělal ani ten čas, že by řekl, seznámím se s panem kandidátem, seznámím se s jeho prioritami, nechtějte po mně názor. Měl ho jasný už v televizním rozhovoru pro Primu u paní Tománkové, takže jsem si řekl, je to krásné, když někdo rezignuje na tu svou autoritu, to neznamená, že musí být automaticky nohou v zavírajících se dveří a ten, který vše kazí a jenom škorpí a sype písek pod vládní soukolí, ale na druhou stranu taky to není jenom automat, do kterého hodíte 5 korun a vyskočí lízátko a podpis a souhlas na jmenování ministra. No. Takže trochu jsem byl překvapen, jak se sám vnímá, jak se sám snižuje tu svou autoritu. Vzpomněl jsem si mimochodem na tu legendární, což teda všem doporučuji, tiskovku Petra Pavla ke 100 dním, protože to jsem ještě teda v tuzemsku ani v zahraničí neviděl.
1: No to je to bylo fantastický. Mě Petr Pavel, když teď pominu všechno tu ostatní směšnost, tak mě pobavil, že jak si oškrtával to, co za těch prvních 100 dnů splnil, tak splnil i to, že se mu podařilo Česko nasměrovat k lepší budoucnosti a to, aby jsme líp využívali svůj potenciál. Současně ale řekl, že s ním přišla do Česka blbá nálada. Ale Petra Pavla si necháme na nějaký další podcast. Vy jste zmínil to, že Marian Jurečka byl dvojministrem nějakou dobu. No on byl vlastně dvojministrem celou dobu. On ministroval i na zemědělství za Zdeňka Nekuly.
2: Tak to ministroval už v 90. letech.
1: Ale on měl problém přesně, že tam nemohl být furt a nemohl za Zdeňka Nekulu mluvit. Tak. To vlastně bylo jediný, kdy tam asi nebyl. A zrovna, když Zdeněk Nekula vždycky mluvil, tak to smrdělo průšvihem. A
2: prostě průšvihu už bylo kazil, tolik, kde mohl. No.
1: Že Marian Jurečka samozřejmě, on co vybral jako pana nikdo, protože potřeboval někoho, kým bude on vládnout, komu bude vlastně on šéfovat a ministrovat, a on to bude jenom plnit, proto každý vlastně se ptal při nástupu vlády, sakra, kdo je Zdeněk Nekula, slyšeli jste o něm někdy.
2: No a vidíte, a dneska ho známe všichni.
1: A vidíte, a to je zajímavý moment s Markem Výborným, protože Marek Výborný Marian Jurečku porazil vlastně v boji o šéfa lidovců, a tehdy Marian Jurečka vlastně už téměř našlápl ke konci kariéry u lidovců, protože to byl sjezd, kde lidovci v podstatě zatratili Jurečku. On se nestal ani místopředsedou strany. Šel se z toho opít do té vinárny nedaleké a pouštěl do médií jedy a sebelítost. No ale vlastně vidíme na něm, jak v politice fakt nikdo nemůže říkat nikdy, protože záhy Markovi Výbornému umřela manželka, rezignoval na funkci šéfa lidovců, a najednou je tady Marian Jurečka, co by dvoj ministr.
2: No který a mimochodem ovládl vedení strany a ovládl de facto všechny nominanty ministrů. A kuriozně, já si myslím, že Marek Výborný teď bude vlastně ten, který bude regulovaně pomalu, otázka, jestli to stihne za 2 roky do příštích sněmovních voleb, to utíká nesmírně rychle, zvlášť ministrovi Nováčkovi, ale myslím si, že kuriozně on se pokusí některé smluvní vazby, vztahové, vlivové vazby na Marianu Jurečku odsekávat, protože on, jestli pro něco charakteristické, tak taková ta jakoby tichá houževnatost. On je hodně nenápadný hráč, myslím si, že o něm příliš neuslyšíme. K jeho škodě a lidovecké škodě, protože já stále, a víte, že to tady pravidelně opakuju, že ministerstvo zemědělství je pro mě ministerstvo spotřebitelů. Já jsem říkal, ono je neskutečně zlobované. Ono to je, když vedete ministerstvo zdravotnictví, tam taky prostě každý šanon má 5 zájmových skupin a jste pod drobnohledem a neustále na vás útočí, lobují, bojují proti těm dalším, ale kde máte to nejzásadnější téma, na které každý slyší? Kvalita potravin, dostupnost potravin, dostupnost českých potravin.
1: Cena mouky v Lidlu. Cena mouky v Lidlu.
2: To, jakou to udělalo vlnu. Prostě fakt, když chcete, tak já říkám, ministerstvo zemědělství je jedno z těch, kde opravdu můžete vyrůst a můžete se stát jakoby lidovým, respektovaným, všeobecně známým ministrem, protože přes kontrolu, dohled na cenu, na kvalitu oslovujete de facto každého. Protože všechno ostatní je ideologické. Ale snídat a večeřet, v některých rodinách i obědvat, chceme všichni.
1: No, ono je zajímavý tohleto, přesně jak bude Marian Jurečka fungovat s Markem Výborným, protože on si nenechá nařizovat od Mariana Jurečky, jak to má vést. Současně, jak jsi zmínil, mu nejspíš bude lehce mydlit schody, protože nepanuje tam nějaká, nehoří tam velká láska. A samozřejmě Mark Výborný se možná bude chtít nějakým způsobem vrátit na vrchol lidovců, takže to bude zajímavý. Na druhou stranu, on je teolog, on je vlastně boží člověk, svým způsobem pravý lidovec. Jsem zvědavý, jestli bude zemědělství za něj řídit vyšší moc, nebo jak se do toho rychle dostane, protože...
2: No, otázka, jestli jiný prst
1: je to,
2: nebude zdvižen.
1: Správně jste řekl, že ministerstvo zemědělství je zlobované skrz na skrz. Je to vlastně obor, kde se hraje s dotacema. Všechno je dotovaný, nikdo už nezná skutečnou cenu ničeho. A každý tam chce vydělávat na tom, co nejvíc. Svět,
2: jo. Všichni se znají, jsou tam ty vztahy budované po desetiletí, často klanově. Ono zjistíte, že spousta těch lobbystických skupin tam má vzdálené příbuzné a budoucí příbuzné. Spousta úředníků tam je na výletě, protože ví, že se časem do té organizace zájmové zase vrátí.
1: No tak rodina Mariana Jurečky jsou zemědělci, jsou...
2: Tak jsou
1: farmáři, hospodaří.
2: U Výborných úplně ne, tam vlastně dominuje kariéra učitel.
1: Tam hospodaří Bůh.
2: Prestižního gymnázia, to zase musí se nechat, že Marek Výborný v tomhle je takový jakoby školský rutinér. Ale mám pocit, že když se podíváte na ty jeho kroky, oni by vždycky byly nenápadné. Jo? To nebyl člověk, který by táhnul lidovce k 15-20%. Nebyl to člověk nějakých jako soubojů ideových, že byste si řekl, vzniká tady třetí síla, jak Josefa Luxe, kdy opravdu velmi reálně se Josefa Luxe prostě sociální a občanští demokraté báli a viděli v něm budoucího premiéra, viděli v něm toho, který možná vytvoří tu třetí sílu, která rozbije ty dva, Václava a Miloše, a vznikne tady něco, co třeba v Německu vidíme v podobě CDU, CSU, to znamená stále jakoby relativně kmenové, dominantní, výrazné, ideově silné strany, i když se jí nedaří, tak prostě dokáže dát o sobě vědět. Tohle se lidovcům po Josefu Luxovi de facto už nikdy nepodařilo. Marek Výborný tohleho není nositel, ale musí se mu nechat, že tam je taková jako tichá, buldočí povaha. On se sice věčně usmívá, ale mám pocit, že je schopen jako některé mosty stavět, některé bořit. Takže počítejme, že teďka si myslím, že začne prožívat takovou určitou občanskou válku na ministerstvu zemědělství, kde budou bratři a sestry bojovat mezi těmi správnými bratry a sestrami a vyhánět ty špatné bratry a sestry. Bude to podle mě hodně zajímavé.
1: No, on je Mark Výborný, řekněme, pro mě až moc klidná síla někdy, nebudí velký emoce, což je deficit prostě v politice často. Samozřejmě, když budíte jenom negativní emoce, tak je to špatně, ale on nebudí téměř žádné emoce.
2: On je takový pojišťovák. No.
1: Jak se to povede. Jo.
2: Teď se vás s tou pojistkou rozhodil, protože ona by byla drahá, protože když vezmete tu hvězdnou sestavu této vlády, tak já vám řeknu dneska, já si vždycky vzpomínám, já rád cituju Monty Pythony a tam mají krásnou takovou jednu hlášku z těch prvních dílů, ne každý může být správkařem kol. A podle mě Marek Výborný je přesně ten pojišťovák, ten správkař kol této vlády, protože když to vidíte, tak to je často hvězda vedle hvězdy, ale některé už s odpuštěním padlé a za Zenitem. A ono možná, ten pojišťovák, správka škol, Marek Výborný, se tam bude hodit. Nakonec, no, aby tato vláda nestála na mé oblíbenkyni Heleně Langšádlové, neviditelné to ministrině.
1: To je moje oblíbenkyně.
2: A Marku Výborné.
1: Já jsem chtěl říct, ne, že mi vlastně Zdeňka Nekuly, mojí škodolibosti jeho líto, protože on byl pro nás super kádr, to byla

0: pohroma rozměru dalších tří ministrů, a sice ministra financí Zbyňka Stanjury, který není schopen sestavit rozpočet, odkomunikovat ho a tak dál, a ještě v téhle době.
1: A sám si to mění.
0: Sám si to mění.
1: Vyhlásí podmínky, které jako první úplně demonstrativně všechny spochybní a rozbije a zase změní strategii. On je takový horský vůdce mlze, který už třikrát spadnul do horského kotle, stále vždycky potrhaný vylezl a ukázal zase houževnatě do další díry, do dalšího ostrého v uvozovkách kotle dolů, mlze a říkal, tam už to určitě dopadne a dopadne lehce.
0: No, další je, když už jsme v ODS, tak tady máme samozřejmě Dona Pabla, a sice Pavla Blažka, pod kterým teď trošku podpálili židli Piráti, kteří odhlasovali, že v podstatě jeho přítomnost nebo jeho bytí ministrem spravedlnosti porušuje právní stát v Česku a porušuje i vládní prohlášení vlády, čímž Piráti v podstatě si odhlasovali, že sedí ve vládě, která porušuje právní stát v Česku a své vlastní vládní prohlášení. K tomu se dostaneme taky. No a třetím adeptem, který nám přivezl z Bruselu ten fantastický migrační pakt, vlastně přebalené povinné migrační kvóty, je šéf STANu a první vicepremiér Vít Rakušan.
1: A já říkám s plnou vážností, že vedle vysokých cen energií v loňském roce to považuji zatím za průšvih průšvihů. Ono mě fascinuje, jak se to relativně v potichosti přechází. Jsem překvapen i, že vlastně relativně veřejnost zatím to tak jakože neprožívá, neřeší, to opravdu odkazu na sousední Polsko, tam je to prostě téma. Samozřejmě probíhají tam, vrcholí tam kampaň, jo. V září budou volit, ale stejně, to je tak zásadní smlouva. Ne o nejbližších týdnech, ne nejbližším roce dvou, ale opravdu do pěti let si myslím, že můžeme jako velmi tvrdě začít cítit ty dopady. A to, že se dovolilo skrze Víta Rakušana vlomit do státní suverenity, a to v podobě, že máte právo si pozvat, koho chcete. Koho vnímáte, že je hoden vaší pomoci, je hoden exkluzivního pobytu ve vašem domě, je hoden vašich standardů, případně sociální pomoci jako obecně, a tohle se vlastně podlamuje. To zná to, kde platilo, že bude o těchto věcech se rozhodovat zásadně jednomyslně a s přihlédnutím na potřeby jednotlivých států, tak my jsme tady přes sice vicepremiéra, ale stále jednoho z ministrů v klidu odmávavili smlouvu, která do budoucna říká, tak buď toto půjde po dobrém, anebo za to budete tvrdě platit.
0: No, pojďme začít teda od konce, když už jsme u ministra Rakušana naposled. Řekněme, tohleto je za nás trio vlastně ministrů, které by měl asi premiér Petr Fiala.
1: Já bych teda přihodil ještě ministra Válka, protože...
0: Ano, ale ten je zatím neškodný, protože naštěstí na Česko, ano, je tady krize s nedostatkem léků, ale přeci jenom ještě tyhle tři jsou, myslím si, i nad vlastním Válkem, což je co říct. Minister Rakušan, on se evidentně nakazil tím fialovským lhaním, protože je neuvěřitelný, že když to z Bruselu přivez tenhle pakt, tak začal lhát, že to nejsou žádný migrační kvóty, že je to vlastně pro Česko výhodné a že je to pro Česko vítězství. Samozřejmě jsou to migrační kvóty, protože tady s tím paktem i pro Česko bude platit jistá migrační kvóta povinná, kterou musíme přijmout, a když ji nepřijmeme, tak se z toho
1: budeme platit
0: můžeme, tak se z toho můžeme vykoupit 20 tisíc za euro za jednoho migranta.
1: Půl
0: teď samozřejmě tady za nějaký čas by mohlo začít platit to, že do toho můžeme započítat Ukrajince, kterých tu máme hodně, ale to zatím ještě není, protože by museli zažádat o azyl, nikdo neví, kolik se jich bude chtít vrátit domů a tak dál. Ale pravda je...
1: Plus vám garantuju, že instituce Evropské unie budou dělat hodně pro to, aby tato uprchlická migrační vlna byla vnímána jako specifická.
0: Samozřejmě.
1: Něco, jako se často říkalo a dlouho se to říkalo, a my severské země jsme na to hodně sázeli, těm jižním typu, tip nově příchozí, jsou doplňující rodiny, které přišly po válce v 60. letech do Itálie, do Francie, nebo případně jsou to v úvozovkách vaši bývalí občané vašich bývalých kolonií, čili tady platíte jakoby historický rest a tvářili jsme se trochu, že nás to míjí. To říkám rovnou ve vší korektnosti, tak si myslím, že tohle bude podobné, že bude řečeno typu, to jsou vlastně vaši slovanští bratři. Je fajn, že to děláte, ale v rámci povinné solidarity, teďka napneme pozornost jinám. No a mně se tam líbí, já bych chtěl věřit, že se bude hodně využívat a že když Česká republika

0: přijde a řekne, podívejte, my vám velice rádi nabídneme odborníky na migraci. My vám velice rádi pošleme policisty a vojáky. A já přiznám se, že já bych raději posílal vojáky a policisty, než na zahraniční mise, tak bych opravdu na monitorování, zabezpečení vnějších hranic Evropské unie, protože je to principiální záležitost. Pro nás je to nesmírně výhodné, je to důležité i pro udržení Schengenu a speciálně pro nás zemi uprostřed. Plus je to praktická zkušenost, myslím si upřímně řečeno, je to i bezpečnější pro naše ozbrojené složky a jsem přesvědčen, že v takovém tom jakoby přesahu do stability společnosti, kdy často řešíte živelné pohromy a podobné věci, což často dneska už jako migrační tlaky na hranici jsou, vzpomněte, co dělal Lukašenko na hranici Polska, Litvy a Lotyšska, tak jsem přesvědčen, že vlastně kuriozně my bychom tam získávali mnohem jakoby lepší a cennější know-how pro policii, pro migrační odborníky, pro vojáky České republiky, než kolikrát divoká dobrodružství tamhle v Mali, kde opravdu víte, že jde jenom o to, aby se tam přidali další země a dalo se to symbolicky využít, ale pro bezpečnost České republiky to de facto žádný dopad příliš nemá, respektive my se tam ani příliš neorientujeme, no. Protože opravdu je to hodně frankofonní prostředí a řeší se tam staré bolesti a staré hříchy.
1: Tady je neuvěřitelný, že tohle to se stalo, že Vít Rakušan přivez tenhle pakt vlastně úplně jakoby najednou jsme se to rozvěděli. Mm-hmm. Předtím, než tam jel, tak vůbec nebyla žádná debata ani v médiích, všimněte si, to bylo úplně ticho, což je bezprecedentní. A najednou on to přiveze, je to v podstatě zrada naší dosavadní migrační politiky, označí to za vítězství, což je neuvěřitelná drzost ještě, a v médiích mu to projde jakoby nic. Tam samozřejmě na vládním seznamu začaly už vycházet komentáře i typu, že je to přesně jako papouškování toho, co říká Rakušan, kterého se navíc zastal Petr Fiala. A pochopitelně Maďarsko a Polsko, které
0: s námi... Což jsem mimochodem překvapen, protože za nějakých 14 dní tam bude sedět Petr Fiala se svým maďarským, polským kolegou. A ti se logicky budou ptát, pro Bůh, proč jste to nepřenesli na premiérskou úroveň, kde je za prvé stále ještě v tomhle zaplať pámbu právo jednomyslného hlasování, kde se dá spousta věcí dojednat, vylomit výjimky, a hlavně to jednání jako protahu a prodlužu, protože tohle je opravdu principiální záležitost, protože vy v podstatě pak ztratíte touto smlouvou, pokud se bude brát do detailu, tak momentem podpisu, schválení a převedení v praxi ztrácíme jako každá další členská země Evropské unie svou suverenitu v oblasti migrační, cizinecké, zahraniční, bezpečnostní, chcete-li, hraniční politiky. Jinými slovy, ztrácíme suverenitu v tom, koho si chceme pozvat, za jakých podmínek, s jakým standardem a ta takzvaná povinná solidarita, no tak no je to oxymoron, to je parodie, jako
1: samozřejmě,
0: buď solidarizuju, anebo povinně. Že?
1: Tady jde o to, že vlastně ex-premiér Andrej Babiš ty migrační kvóty pomohl vlastně v Bruselu zatípnout s Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Slovensko se tentokrát zdrželo hlasování, ale Maďarsko a Polsko byli proti, hlasovali proti a z dobrýho důvodu, na rozdíl od nás, vědí přesně, co ten migrační pakt znamená. A jak říkáte, tak vlastně je to zrada V4, ale to zapadá i do toho, že současná vláda vlastně se k V4 začíná obracet zády a považují za cosi toxického. Hlavně jako, vidíme jenom politiky jako Miloš Vystrčil, Markéta Pekarová Adamová, tak ti furt říkají, vedeme Česko na západ, takže...
0: No hlavně já mám pocit, že to je velká jedna cestovka. Teď jsem se zaznamenal, že teda jsme měli reprezentantku v Izraeli a já si furt říkám, k čemu to vede. Furt nevidím ten konglomerát, ty stohy těch smluv, které by se nám vracely v ekonomické diplomaci. Ale víte co, dokonce já si myslím, že to je hlavně taktizační velká chyba, protože ono v tom Vyšegrádu platí zásada, prostě hlasuj, dokud je to pro tebe výhodné společně, pak hlasuj individuálně, ono mimochodem často Poláci hali tu jakoby sestavu, tu nějakou sourodost té vyšegrádské skupiny, ale že na tom premiérském hlasování se mohlo mnohem více dotáhnout a mohlo se mnohem více vyjednat, protože tam by byl potřeba ten aktivní souhlas České republiky. Tady úplně, přesně jak to vzpomínáte, potají v šatně někde mezi, řeknu hloupě, druhou a třetí raní se v podstatě ušolichal souhlas bez jakýchkoliv jasných pravidel, detailního sumáře a jízdního řádu této smlouvy, protože v podstatě se říká, tato smlouva se ještě bude dojednávat, ještě to bude mladit s Evropským parlamentem, no pro Bůh, ale to je opravdu jako otázka. Fakt. A to já se považuji za hodně jako středově uvažujícího liberálního člověka, ale tohle je základ suverenity, to vám řekne absolutně každý.
1: A Europarlament je naladěný na migrační kvóty, ještě no. Řekněme, ten je naladěný tady tím směrem.
0: A musím, promiňte, jenom jednu drobnost, abych to rozhořčení úplně dobil do vrcholu. Tady musím říct, že musím pokárat teda fakt Andreje Babiše a Tomia Okamuru, ale i třeba pokud jsou vůbec nějací nespokojení poslanci v řadách vládní koalice nebo nezařazený poslanec, teďka už v podstatě moravskoslezský končící hejtman za hnutí ANO, tak v podstatě tohle je na svolání, tohle, nejen mimořádné schůze, ale tohle je za mě na hlasování o důvěře vládě, protože toto je opravdu závažné rozhodnutí, bez nějaké jasné, projednané pozice a tohle si myslím, že je opravdu na testování pozice vlády a tady se přiznám, že otázka sociální ekonomiky, daní, myslím si, že jde stranou a přiznám si, že pokud jako fakt někdo má jako suverénní uvažování, tak si myslím, že to je i na to, že prostě by se někteří vládní poslanci možná jako zvedli hlavu a řekli toto ne, protože to, za mě tohle je za hranou. Tohle fakt je tak jako strategické, zásadní pro další roky a pro další vlády a tohle uvažování Víta Rakušana typu mě už se to vlastně nedotkne. Za mě teda to není ani nedospělé. No, to je fakt jako nebezpečná sebedostruktivní infantilizace české
1: politiky.
0: Tady je
1: neuvěřitelná ta drzost Rakušanová, ale vlastně i celý vlády, že tohle takhle připustí. A druhá věc vlastně, že to je pakt, který nejenže teda je vlomem do naší národní suverenity, ale vlastně ani neřeší tu podstatu. Kdyby aspoň řešil tu podstatu, byla tam odvaha vyřešit tu podstatu a sice ochranu vnější hranice Evropské unie a hlavně víme té jižní, kudy proudí migrace, ať už z Asie nebo z Afriky. A vlastně Evropská unie znovu předvedla to, že na problém, který se bojíme vyřešit, tak naházíme peníze, který už ani nemáme.
0: A tohle nebo si je vzájemně popoučujeme pod hrozbou.
1: A tohle přivez Vít Rakušan z Bruselu. No, tak,
0: protože máte pravdu, drobnost jenom ještě nedá mi to. Máte pravdu v tom, že ono sice bude se krásně mluvit o tom, že tam bude nový režim rychlého vyhošťování, ale ono se v podstatě nic nemění.
1: Vůbec nic.
0: Protože ti, co nemají právo na azyl, těch tolik v takovém počtu nepřichází. Jako bude přicházet těch, kteří budou, a teď si vždycky vyberte jenom prostě tu postiženou lokaci, jejich identitu neověříte. Bude, jen to posílí bohužel ten pašerácký biznis, protože teďka už je to opravdu úplné povolání, protože se v podstatě institucionalizuje migrační průmysl. Ano,
1: velký.
0: Ano.
1: No, mně se, když už se to zmínil, líbilo to, a to byl jeden z argumentů opravdu úplně bizarních a to je skoro na satiru těch provládních médií, že vlastně u nás nehrozí migrační krize v tom, že bychom tady najednou měli milion migrantů z Asie a Afriky, což je pravda, protože oni samozřejmě chtějí do bohatších zemí, ale že u nás to způsobuje jenom pašeráctví a tranzit, tak to se mi líbilo, že teda v Česku případně tohle, což vlastně ještě řekněme, tenhle pakt je pozvánkou pro migranty, protože my tomu nechceme čelit a v podstatě znovu na to naházíme ty peníze, takže přijďte. A to, že to u nás způsobí případně jenom zvýšená čísla ilegální migrace, což už hlásí policie nějakou dobu, tak to snad nemůžou ty novináři myslet vážně.
0: Akorát tady budou zase hrátky s uzavíráním hranic, odkašleme my běžní, buď jako turisté, nebo lidé, kteří se prostě věnují dodavatelskému průmyslu všeho druhu a potřebují prostě v úzovkách korzovat přes hranice plynule. Tak a druhá věc je, že já se opravdu těším na to, až mi budeme říkat, ano, my máme tady připravené ty bezpečnostní kapacity, jdeme hlídat hranice, a oni všichni řeknou, ne, vemte si společný podíl azylantů a aha, nechcete, výborně, protože že jo, jak má Unie už popučováno, tak si řekněme, že se prostě půjde cestou opravdu výpalného a půjde se velmi intenzivně. A v situaci, kdy teda česká vláda de facto nevyjednala téměř nic, na to obrovské množství migrační vlny v loňském a předloňském de facto roce v otázce jako ukrajinských uprchlíků, tak chci vidět, jak bude vyjednávat v tomhle systematickém problému, který tíží ty nejklíčovější státy, protože v tomhle se sdruží Německo i s jižními státy a povedou si svou a státy typu Beneluxu rádi přehodí toho Černého Petra směr Vyšegrád, typu užijte si to. No za mě tohle to je opravdu jako manko strategického, státnického, dlouhodobého uvažování, protože to ukazuje jeden obrovský alibismus, zaslepenost, prostě tam je vidět, že ten dokument nikdo pořádně nevyhodnotil, systematicky se mu nevěnoval. Fascinuje mě, že do toho není vůbec zapojená odborná komunita. Já jsem v podstatě nezaznamenal, že by někde vyspovídali lidi, kteří se té migraci dlouhodobě věnují, nebo případně to řešili z pozice v úzovkách tajných služeb České republiky. Máme tam už řadu z nich, kteří teďka jsou v zaslouženém důchodu a myslím si, že by dokázali popsat tu chiméru toho společného azylového řízení. A ukazuje to, že tady fakt se teďka jen zaklid a tleskání světových deníků prostě podepíše cokoliv. A musím říct, že teda jako z tohleho já jsem dost v šoku, jsem zvědavý, jaký to bude mít vývoj a musím říct, že jsem teda v šoku, jak je obecně za mě poslanecká sněmovna nedospělá, protože jak říkám, tohle už je podle mě i na bouři ve vládních táborech, ale jednoznačně na bouři v opozičních táborech. A ty zatím vlastně mlčí, udělali mimořádnou schůzi, ale to si myslím, že je opravdu málo. No tohle a... za mě je fakt hlasování o důvěře vládě. No. A na tomhle já se přiznám, že si myslím, že by vlády měly padat.
1: No to by určitě měli. To, taky jsme tady teď popravili ministra vnitra a prvního vicepremiéra.
0: Ale já vám garantuju, že ten přežije. Zradu.
1: No samozřejmě
0: ten
1: to je, přežije.
0: Ten vlastně dělá teďka zatím největší destrukce a je nejvíc v pohodě.
1: Že on teď vyvěsí znovu Putina ve vaku, aby odvedl pozornost a ukázal se jako velký vlastenec. Otázka samozřejmě, co opozice zmůže s tím počtem svým ve sněmovně a hlavně co zmůže vlastně, když média, většina médií tohle nechá projít a je na straně vlády, protože pochopitelně, kdyby tady se vzedmul velký mediální tlak, co se to stalo, co to vlastně Rakušan skutečně z Bruselu přivezl, tak by si myslím vláda jednala jinak, ale dokud bude mít na své straně takhle automaticky většinu hlavních médií.
0: Plus ani pan prezident se nezeptá.
1: Tak pan prezident je v tomhletom vládní.
0: Ale člověk by si myslel, že je možná trošku bezpečnostně uvažující, že se v té bezpečnostní komunitě pohybovat bude a že tam chce mít dobré renomé, protože já jsem přesvědčený, že kuriozně, kdyby se tento dokument dal, vyjednával, prodlužoval, problematizoval, tak vyjednáte násobně víc. A vyjednáte třeba v formu, že dobře, tak ostatní nechci přerozdělují. My se opravdu jako zaměříme na tu jako bezpečnostní prevenci. Já říkám, myslím si, že by to naší zemi prospělo, slušelo. Bylo by to sousedské, kolegiální, prostě když jednou v tom domě jste, tak se máte spolu podílet náklady a rozumným řešením tam, kde jste kompetentní. Ale dalo by se fakt vyjednat víc a hlavně drželo by se to v principu jednomyslnosti. Tady je nejšílenější, že my jsme vlastně další velkou část suverenity dobrovolně v tichu a úplně nenápadně přesunuli skrze jednoho subalterního ministra vnitra, protože to opravdu hlasovali pouze ministři vnitra jednotlivých členských zemí, tak jsme řekli, že vlastně otázka migrační už je do budoucna otázka subordinérních úředníků, ministrů a bohužel možnosti přehlasování, čili kvalifikované
1: většiny.
0: Tak
1: já se tady ale musím zastat vlády. Ona sice porušuje většinu svých slibů, předvolebních i povolebních, ale ona říká, že nás tahne a vede na západ a tady musíme jí přiznat, že nás vlastně na západ vede, protože část naší suverenity právě odvedla na západ, do Bruselu. Tak tady bych řekl, že je splněno.
0: Ano, a hlavně do situace těch západních zemí, kde prostě všichni by si měli povinně jezdit do Marseille dívat, jak to vypadá, když vám vzniká stát ve státě. A jako dobrovolně si to zavádě, dobrovolně tomu tleskat a dobrovolně k tomu přibíhat, je to pro mě šok, musím říct. Tohle si říkám, škoda, tady teďka nemáme na návštěvě stoletého oslavence Kissingera, protože ten by zvedl varovný prst a řekl, přátelé, tady je něco špatně, vy si své suverenity nevážíte a dáváte ji neskutečně zadarmo.
1: No řekněme, že jsme oba v šoku jako Miroslava Němcová, ne?
0: No,
1: permanentně, dobou, ale pojďme popravit.
0: Já dokonce pekarovsky bych volal opravdu po velkém hlasování a po velkém úklidu na vládě.
1: Po velkém tribunálu.
0: Myslím si, že tohle by si zasloužil.
1: Pojďme popravit dalšího velikána, dalšího ministra, a sice financí Zbyňka Stanjuru, protože to je podobný příběh, jen jinak jako Vít Rakušan. Hlavní rétorikou Fialovy vlády bylo prostě dáme do pořádku státní finance, budeme snižovat schodek státního rozpočtu, víme jak na to, máme to z opozice strašně připravený, jenom nastoupíme a půjde to všechno, pošlape to jak švýcarský hodinky. No a teď tady vlastně vidíme, že z ministra financí je skutečně tragéd, z kterého si lidi utahují, nejenže teda neumí počítat, ale v podstatě se ztrácí v těch vysvětleních. Máme tady už několik
0: zatím mu nic nevychází.
1: Sad alternativních čísel, premiér, ten honí statistiky kvůli nepříznivým číslům a tak dál. A vlastně sotva vláda představila ten konsolidační balíček slavný, tak minister financí Stanjura řekl, něco jsme nedomysleli, budou se tam věci ještě měnit. Teď už se začínají měnit, vlastně znovu se vrací hádka o spotřební daň na tiché víno, ale to je jenom jedna z věcí. Vlastně vláda představila jakési kreativní účetnictví, když škrtla plošně dotace na ministerstvech, ale aniž by skutečně věděla, který dotace může škrtnout.
0: Zatím se nezměnilo vůbec nic.
1: Aniž by to konzultovala a domlouvala vlastně s profesními organizacemi, třeba průmyslu, minister financí vzkázal, já vám neřeknu, jaký dotace chci škrtnout, protože byste se o to hned zajímali a lobovali. Takže tohle to je skutečně tragédie v přímém přenosu. A ještě řekněme, kdyby Zbyněk Stanjura byl z Pirátů nebo od Starostů, tak možná by to tolik jako nebylo do očí, ale
0: nebo
1: kdyby
0: to byl Nekulovský nováček. Tak by to byl,
1: ano, Nekulovský nováček z Jižní Moravy, ale on je z ODS, která vždycky, jestli bylo něco gro politiky ODS, tak to prostě byla ekonomika a ministerstvo financí tradičně prostě patřilo ODS. Tu tradici založil už kdysi Václav Klaus, sám ekonom a autor těch principiálních změn polistopadových. A najednou prostě zrovna ODS nám představí takhle tragického ministra financí. A ještě v takové době, kdyby se nám dařilo ekonomicky, inflace byla 1% a tak dál, tak to asi, tak to vlastně zanikne podobně, jako když naštěstí ministr zdravotnictví Válek nemusí řešit COVID. Ale Zbyněk Stanjura to štěstí válkovský
0: nemá. Rozvalil trh s léky. Jo? Takže tohleto je, já se obávám, že Zbyněk Stanjura, nechci být štiplavý, ale obávám se, že on je tak kvalitním kádrem a tak schopným ministrem financí, že my kdyby jsme měli třeba 15% ekonomický růst, říkali jsme si, teda Švýcaři by nám mohli chodit závidět a mohli přijíždět se učit, jak se to dělá, tak ten nám přivede recesi. Takže svým způsobem to, že s ním prožíváme tu technickou recesi, která tady je, tak je jenom doklad toho, že prostě on se trefil do ty doby, je toho součástí, protože když se podíváte a očistíte ta data a když si to pojmenujete otevřeně, že prostě jedou české firmy, odvádí daně. Vemte si, máme tady násobně víc teďka i ukrajinských pracovníků, kteří v tom systému jsou a už vlastně platí základ, ale platí a jsme stále na nějaké technické nule, technické minus 0,5% nerůstu, takže furt se potácíme na okraji recese. Tak když tohle všechno očistíte, tak jsme prostě v recesi. Na druhou stranu zaplať pánbůh mírné, ale průšvih je, že to je ministr rozvalu, že vlastně každý ekonom, podnikatel, živnostník vám řekne, jestli v něčem ekonomika je postavená, úplně zabetonovaná a na něčem stojí, tak je to důvěra, tak je to, že základní věci se nemění, na některé věci se nešahá a domluvené v těch klíčových věcech platí. Pak ekonomika může růst, může skvétat, může se rozvíjet. A v momentě, když máte ministra, který opravdu během pár měsíců změní 10x strategii, kdy už sami kolegové na vládě mu nerozumí a je vidět, že na vládě asi teda hovoří úplně jinak, protože vlastně se mu začnou bouřit jeho vlastní ministři, spolukolegové, premiér argumentuje úplně jinak. Řeknu vám to takto. U Zbyňka Stanjury chybí soudnost, kdyby byl to moudrý muž, tak ví, že jeho státnickým odkazem může být, že si může vybrat důstojného nástupce, který jakoby bude pokračovat v jeho linii, on mu bude třeba politickým v úzovkách spojencem do poslanecké sněmovny, bude vlivným hráčem, to on vždycky uměl, že v minulosti byl předsedou poslaneckého klubu ODS, ale odejde s hlavou styčenou.
1: No, my jsme mu dokonce našli
0: ze zdravotních důvodů,
1: misi klidně, ambasádu ve Rwandě.
0: No,
1: důstojnou.
0: No, ale víte, tam se ta společnost teprve začíná stabilizovat. Dejte jim ještě čas oddychu, ať tam zase nepropadnou do nějakých hrůzostrašných sousedských sporů a válek. Ale myslím si, že tohle by šlo a působilo by to důstojně a v podstatě za pár let by se zapomenulo a dál by byl platným sněmovním členem, vlivným to členem ODS. Ale teď si myslím, že pokud se fakt něco nestane v nejbližším okolí Zbyňka Stanjury a jeho strategické komunikaci, ač teda to říkám v úzovkách, protože on je opravdu nemá a zatím je devastující ta komunikace, tak jsem přesvědčen, že to ODS může obrovsky zvrátit, obrovsky poškodit, protože přesně jak jste vzpomínal, občanským demokratům nikdy i ti největší kritici nebrali, že jsou ekonomicky kompetentní, respektive, že vždycky zajímá ta ekonomická stránka věci. Že to nejsou experti na sociálno, že to tam vnímají velmi divoce a velmi asociálně, ale že prostě ekonomika, daně, rozpočtové prostředí, ekonomické uvažování, něco jako ekonomická diplomacie, že to jim je vlastní, slyší na to, dá se jim v tom věřit. Jsem přesvědčen, že pokud tady v nás budou čekat ještě 2 roky se Zbyňkem Stanjurou, tak občanští demokraté se mohou dostat do hodnotového rozvalu, kdy bude jediné se u občanských demokratů říkat, že řečené neplatí, to už jsme slyšeli, že ty předvolební sliby byly tak trošku jako mýlka a že prostě byla jiná doba, jiná situace, jiný voliči a jiná témata a jiné výzvy, ale nebudete jim věřit ani tu ekonomizaci politiky, budete jim věřit opravdu, že to je jenom čistě jako vlivová síla a chrání určité vlivové zájmy. A většinou jako vy velmi bohaté nadnárodní korporace a velmi bohaté investory z českých řad, ale všechno ostatní, že je v podstatě čistě jenom tendenční a takový ten volební pel. A to může být jako velký problém pro ODS, protože to jim může odradit lidi, kteří chodí k volbám a kteří tu politiku vnímají s velkým odstupem velmi pragmaticky, jsou velmi loajální, jsou velmi disciplinovaní voličsky. A tyhle lidé, když vám to zabalí a když část jich zůstane doma a část se pokoukne po konkurenci, tak jako ty zpátky do voleb nepovoláte.
1: Musím Zbyňka Stanjuru objevovat. A sice, jestli ten chlap má klidný spaní, tak je borec za mě, protože vemte si jenom ten letošní rozpočet, jak on podstřelil. V podstatě je to podvodník rozpočtový. Teď se asi ukazuje, že tam chybí nějakých 60 až 70 miliard. On tam podstřelil nebo nadstřelil příjmy z té válečné daně takzvané o nějakých 60 miliard. On tam počítal 100 miliard, teď se ukazuje, že to bude, jestli to dobře dopadne, 40.
0: No vyhladový čas, aby přišlo ano, víc peněz.
1: Nezapočítal tam vůbec valorizaci penzí a teď vidíme, že vlastně už k poslednímu květnu byl schodek státního rozpočtu na nějakých 90% celého roku. A Zbyněk Stanjura vlastně pořád drží tu linii, že to asi dobře dopadne. Já si říkám, on samozřejmě od začátku ví, jaký je podvodník, protože ty podvody sám spáchal. Ale jestli má klidný spaní s tímhle a ještě jak dobíhají ty dny, kdy vlastně se to ukazuje, tak ho musím obdivovat za tohle, protože to chce fakt pevný nervy.
0: Já mám pocit, že prostě on je v nějakým jiným časoprostoru.
1: Jako Petr Fiala, že jsou oba v nějakým jiným časoprostoru.
0: V jiné době s jinými lidmi ve špatný čas a úplně s jinými tématy, jo? Že prostě ten reál život úplně minul. Já už začínám mít pocit, že oni je tak trošku jako ten svět obchází, že už se prostě k panu ministrovi úplně jako nevchází, nevyjednává, neinformuje se o reálných podmínkách. To je takový zvláštní Don Quixote, jo. A já mám dojem, že jediné, že na Opavsku jsou rádi, že se nevrací, protože jeho primátorování, a to je Opava, je krásná, mimochodem pokud nás někdo poslouchá z Opavy, Opavska, tak je všechny zdravím. Je to nádherná krajina, úžasní lidé a Opava je překrásné město, doporučuji. Říkám s Olomoucí, to jsou utajené skvosty českých měst, respektive měst České republice, to by mě Opavaně a Olomoučáci dali. Jedno, že jo, metropole Slezska, druhá metropole Hané. Ale asi fakt se teďka všechno dělá ve jménu toho, aby Opavané prostě nedostali zpátky Zbyňka Stanjuru mým oblíbeným spojem Opava Východ v rychlém podání, málo kde staví, takže by dojel Zbyněk Stanjura v pořádku. Ne, je to, tam je to jo, prostě krizový management. Já mám pocit, že tam to je trošku ta situace, kterou vlastně zažili třeba Portugalci a udělali velmi dobře a chytře. Když startovali problémy s covidem, tak řekli, tohle není pro politiky a povolali generála ve výslužbě. Mimochodem námořnictva, ještě to je taková perlička. A zvládli to výborně, klidně.
1: Jakého Petra Pavla svýho, jo, Portugalsk.
0: Tak takovýho toho, ale s lodičkou.
1: Jo.
0: S lodičkou. A opravdu, jak se říká, bez ztráty květinky, fakt velmi, velmi klidně a přitom autoritativně. Já mám dojem, že státní finance v podstatě teďka taky nepotřebují plukovníka, nepotřebují generála, ale potřebovali opravdu nějakého kariérního, krizového manažera, bankéře, doajena, který by prostě tam teďka v podstatě rašínovsky začal dělat pořádek a řeklo by se, že nějakým politickým garantem mu bude a klidně, ať to je Zbyněk Stanjura, jo. On by si podle mě ani nevšiml, že do toho ministerstva nechodí, ale dalo by se to do pořádku, protože z toho budou obrovské patálie.
1: No, tady musíme znovu ale zmínit Petra Fialu, protože stejně jako se zastal Víta Rakušana s tou zradou ohledně migračního paktu, tak se vlastně nedávno znovu zastali Zbyňka Stanjury.
0: Tak on se zastává všech.
1: On se zastává
0: občanů,
1: všech
0: no.
1: A já vlastně...
0: Na občany není čas.
1: Ne, tak člověka napadne jediná věc. Je to vlastně premiér vůbec?
0: Tak je to případě, takový ambasador, to je to takový ombudsman
1: klidu. Jako má Petr Pavel ambasadory,
0: tak,
1: myslíte?
0: Tak. No, protože zase Petr Pavel se zastane Petra Fialy, ono to je zase krásný jako systém zastávání se, že to je trošku takový kafkovský zámek.
1: Počkejte,
0: jo.
1: Petr Pavel teď zvednul varovný prst
0: Nekulův,
1: někde trošku zkritizoval vládu, ale ne zase tak, aby si ji naštval.
0: No, Pavlovský. Bylo to takový to, že vlastně jste posledním způsobem nevěděl vlastně, kde je problém a jestli se něco změní a případně kde ta změna začne a jakou formou, jo. Ale no, těžko pomoci, jo, to je, jedinou zprávou je, že kuriozně, jak my jsme začínali ministrem Nekulou, že končí, že Férovka ztratí svého utajeného dramaturga v politické funkci, který nabíjel, vymýšlel témata pro Férovku, posílal je, naučil nás znát katalogy, slevové akce a barevné obrázky tohleho žurnalismu a literatury svého druhu. Já už jsem se v tom docela našel, už prostě ty pondělky.
1: No já nakupuji čtvrtek... zásadně už podle Nekuly jenom v akcích.
0: Já mám zásadně v pondělí ve čtvrtek nasilněný, protože jsem zjistil, že to jde rychle.
1: Jo.
0: A kdybyste viděl, kolik fix jsem už vypsal. Takže něco dobrého mě Zbyněk Nekula dal, ale kuriozně já si myslím, že vlastně teďka jsou trošku nervózní další členové vlády, protože oni budou nasvícení. Jo? Ono, když ztratíte toho jakoby klauna.
1: No jasně, který byl hromosvod.
0: Tak. On byl takový Pierre Richard nepohody, to znamená, když prostě pod okapem jenom kapalo, tak všichni vyslali Zbyňka Nekulu, věděli, že v pohodě. Teďka najednou na ministry Stanjuru, Válka, i toho houževnatého Blažka, on to ustojí, jen se zvědav na ty Piráty, jak si to prostě budou postupně vysvětlovat, protože pokud Piráti taky dlouhodobě si budou dělat takovéhle minely, a nebudou je nějakým způsobem převádět v praxi, tak se taky můžou stát sociálními demokraty, kteří taky pověstně říkali, tohle je červená linie, přejdou ji, my odcházíme z vlády a pak oni byli vykladači toho, že teda to byl takový jenom zmizik a že to vlastně tak jako úplně nebylo a že teďka kdyby odešli, tak vyhrajou síly zla. Aby se tohle nestalo za chvilku Pirátům, ač tam mám trochu pocit, že Piráti tak trochu, ale jednoznačně a čím dál intenzivněji hledají důvody, jak tu vládu opustit.
1: Záminku pro únik z vlády.
0: Tak, jenom se tam nechce klasicky těm ministrům. No, už se jim tam líbí, panu Bartošovi, Lipavskému.
1: To nejlepší, vláda je nejlepší zaměstnavatel a já myslím, že se Piráti hodně bojí trhu práce. Ale
0: a přitom je teďka takovým jako pirátským prostředím, jako je to hodně zdivočelé.
1: A říká
0: jako
1: ekonomové, každý, kdo teď chce pracovat, tak najde práci. Není to
0: teď
1: sice
0: otázka,
1: třeba za 150 tisíc měsíčně, je to třeba za 17, ale práci si najdou. No, vy jste nás vlastně přenes ke třetímu ministrovi na odstřel, k třetímu do tria, a sice Pavlu Blažkovi. A tomu pirátskému referendu nebo hlasování, Piráti odhlasovali v podstatě, že by Pavel Blažek neměl být ministrem vnitra, protože řekli, že on nebo díky němu vláda porušuje to, že je Česko právním státem, že navíc vláda porušuje své vlastní programové prohlášení, že jsou proti němu protikorupční organizace. A vlastně se to týká hlavně té pirátské transparentnosti, jejich krédem je transparentnost a tohle je tak transparentní, že by si toho všimnul asi i Miki Ferjenčík, známý pirátský ekonom. Ale no, Pavel Blažek, jenom připomeňme, že on je vlastně, Piráti kdysi říkali, že přivedlo do politiky boj i proti kmotrům ODS. Pavel Blažek není Roman Janoušek nebo Ivo Rittig.
0: On je dveřník.
1: Na to je moc vzdělaný a málo bohatý, aby byl jedním z nich, ale vlastně splňuje, řeknu, parametr kmotrovství v tom, že už dlouho monetizuje svůj politický vliv, který mu dává strana a různé funkce. A teď ho samozřejmě dobíhají kauze v Brně, protože z Brna je sud se střelným prachem, tam to brzy exploduje. No a víme, že Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti si žádá informace z živých kauz, žalobci říkají, že to ovlivňuje vyšetřování a tak dál. Opakovaně si žádá různé informace, což je taky nestandardní, ale zatím mu to prochází. A Piráti, jak si řekl, se teď trošku dostali do pasti s tím, že v podstatě, jestli v té vládě zůstanou, tak zůstanou ve vládě, která podle nich porušuje všechno, co by porušovat neměla. No a jestli odejdou, tak u Pirátů je zajímavý to, že vlastně jim relativně v té vládě drží jejich plus minus 10% podpora, kterou mají od svých vlastně sněmovních voleb, kdy se dostali do sněmovny v roce 2017, tak udělali lehce přes 10%. Ty poslední volby, kdy získali ty 4 poslance, tak to zkreslila ta koalice se Starosty, ale ta podpora víceméně je plus minus setrvalá. Ale zůstaňme u Pavla Blažka, protože i toho se Petr Fiala zastal a logicky Petr Blažek prostě Petra Fialu udělal, domlouvá za něj všechny nepříjemné věci, dokonce za něj domlouval i vznik jeho vlády u tehdejšího ještě prezidenta Miloše Zemana.
0: No, ale je vidět taky, jak Pavlu Blažkovi ten Miloš Zeman chybí, protože dokud tam byl ten tvrdošinný buldog, který se jen tak neotřese, všechno mu je relativně lehký a málo kdo s ním dokáže, respektive málo koho dokáže respektovat a okolí s ním dokáže jednat a domlouvat jakoby hladký chod politiky, tak Pavel Blažek byl nedotknutelný, byl naprosto stěžejní, byl to opravdu klíčník klíčníků. Situace se změnila, nastoupil Petr Pavel, který v zásadě problémy nedělá, ani nemá tu ambici nějak jako tu politiku si malinko detailněji nastudovávat, věnovat se tomu, donutit ty ministry, aby stáli o tak, Petra Pavla.
1: No tak on už svoji prezidentskou misi splnil za těch 100 dnů, ne? Jsme se dozvěděli.
0: No v podstatě jo, protože poděkoval svým úředníkům, úředníci představili své rezorty a to, že mají teďka o těch 9 zaměstnanců víc, ale nebude to stát ani o korunu víc. A to byla asi jedna z priorit. Já jsem říkal, to je neskutečně šťastná země, když řešíme takováhle témata a padají nám tady takovéhle tiskovky. Ale tím chci říct, že najednou vlastně logicky taková ta cena těch kovbojů politiky, těch klíčníků pro tu špinavou práci, od těch dveří, které nechcete úplně otevírat a oni ty klíče mají, tak najednou, a to Pavel Blažek bezesporu je, tak najednou ta jejich cena klesá, začínají mít složitou situaci, ale řekněme si otevřeně, Pavel Blažek to ustojí a ještě naopak jednou bude moct do svého medailonku napsat já, který rozpoltil Pirátskou stranu, protože si všimněte, že vlastně do toho boje vždycky vzývá ta europoslanecká, ta kritická část Pirátstva, která teďka bude mít i kampaň. A naopak ta část, která získala ty pašaliky, ministry, náměstky, asistenty poslanců a těch pár poslanců, tak tam je klid. Tam je na západní frontě klid, tam se prostě nic dít nechce. Logicky to stejně bude eskalovat nějakým sporem, to prostě bude muset přijít. Jen jde o to, jak moc budou Piráti roztříštění a jak moc budou ušmudlaní. A Pavel Blažek kuriozně teďka možná bude jeden, který z těch bude jako popichovat, protože je vidět, že s ministerskými Piráty mluvit umí a že si v podstatě rozumí a že vidí, že to není úplně tak všechno černobílé. Takže Pavel Blažek by v podstatě kuriozně potřeboval, aby někdo v té politice začal zlobit. Protože jestli on něco umí, tak mluvit se zlobivými lidmi a umí je přesvědčit a umí najít s nimi kompromis. V tom je naprosto výborný, takže kuriozně, když to přepálím, prostě Pavel Blažek hledá nějakého Kim Il-sena české politiky, aby mohl být mírový vyjednavač.
1: No,
0: on to je totiž takový náš Kissinger.
1: Kim Il-senem ve vládě už je dost deficitních typů, ještě aby se tam zjevil Kim Il-sen, ale já si vlastně to pamatuju, tu jeho misi, která začala tím, že on skutečně přivedl do vlády Petra Fialu, ještě do té Nečasové vlády, protože Pavel Blažek vždycky za ODS ovládal Brno, Petr Fiala je z Brna. Pak vlastně ho pomohl udělat šéfem ODS a po těch volbách sněmovních v roce 2017 domlouval i případnou koalici s ANEM, s Andrejem Babišem. Vlastně i před těmi posledními sněmovními volbami domlouval i případnou vládní koalici ODS a ANO, Ale když podle výsledků voleb okamžitě byl schopný u Miloše Zemana domluvit vlastně proti babišovskou
0: ne,
1: koalici.
0: On umí domluvit cokoliv. On je takový všechno. Jaroslav Faltýnek. On totiž podle mě udělal jednu velkou chybu. A myslím si, že Jaroslav Faltýnek se mu teďka směje a říká, vidíš, kdyby si sledoval mé kroky a byl předsedou poslaneckého klubu, tak budeš mít pozici jednu z nejvlivnějších, nejdůležitějších, ale nebude na tebe tak nasvíceno. A budeš mít v podstatě klid a každý tě bude potřebovat, protože ono se to nakonec stejně štípe v poslanecké sněmovně. Mě. To je prostě nejdůležitější komora a potřebujete tam největší stabilitu, hlavně poslaneckého klubu, protože dokud máte poslanecký klub, můžete cokoliv, jak se vám začne bortit, končíte z minuty na minutu a v podstatě všechno ostatní velmi rychle věrně kopíruje ten pád, ba to zrychluje tu lavinu neúspěchu. No, Pavel Blažek si řekl, já to ukoulím, že jo, máme předsedu Marka Bendu, pravda je, že ten ministr spravedlnosti nemohl být s tou svou minulostí, ten si teďka věří jenom na ústavního soudce, což je stále neuvěřitelné, že to vůbec jako se děje ve hře a že to vůbec dokázal někdo hájit a vysvětlovat, v médiích chápat, to mě zaujalo, ale to nechme být, to prostě je svědectví doby. Ale Pavlu Božkovi se vymstilo, že prostě chtěl být ve vládě. No, tam je a navíc ještě minister spravedlnosti. Jo? To je, že on si prostě, když on taky přemýšlí o spravedlnosti, o školství, o takových jako hodnotových, jo? Když už by, tak měl jít na zemědělství. A tam pěkně bušit do toho, že prostě český strávník je stejný strávník jako polský strávník, slovenský, rakouský, německý, francouzský, italský a mohl by pokračovat, čiže se taky zaslouží snad jako kvalitní jídlo a dostupné jídlo. A byl by za hrdinu, všechno by bylo odpuštěno a ještě by měl tamhle jednou jelení, po druhý hruštičky, pak třešničky, české brambory, to by furt něco bylo a byl by vlastně v pohodě.
1: No, nutno říct, že já bych si vsadil na to, kdyby se Petr Fiala měl rozhodovat mezi Pirátama ve vládě a Pavlem Blažkem, takže že to prostě vyhraje Pavel Blažek úplně jasně.
0: Jednoznačně, zvlášť, když teďka mají ještě hlas navíc, že jo, když jsou ve fázi, že by najednou udělali úplně v pohodě tu 105, tak jako... A ještě byli schopní to prodat, že v podstatě to je nějaká větší ideová čistota. A hlavně by najednou zase bylo, že jo, pár uprázdněných ministerských postů, náměstků, jo, ono, Piráti by, věřte mi, že by Pirátům nechali odejít všechny ty jejich pretendenty do měsíce a do dne, aby je to bolelo. Já si myslím, že mimochodem tahle doba není daleko, jo? Protože upřímně, pokud Piráti budou chtít v příštích volbách uspět a udržet si nějaký jako generační distanc a udržet si svého generačního naštvaného voliče, tak s tou vládou se budou muset stejně rozejít. Jde jen o to, na čem. Oni nebudou se štípat na migrační dohodě, ty by chtěli dávno dřív a velmi volnou, ale dovedu si představit, že možná na některých daních sociálnu už ano, ale tam je vidět, jak se prostě těm ministrům, speciálně Bartošovi a Lipavskému, fakt z té vlády nechce, jak se furt hledají ty důvody, takové ty hamáčkovské důvody, typu, ale my to ještě zkousneme, zkusíme, dejte nám šanci, jinak to zlo zvítězí. Jo? A no, Pavel Blažek se směje.
1: No, vy jste zmínil Jaroslava Faltýnka, že to chytře udělal, že zůstal místo, nebo aby byl ministrem, tak byl šéfem poslanců, ano. A vidíte, ještě mu zbyl čas na to malovat hezký obrázky. Pavel Blažek je ministrem a žádný obrázky nemaluje.
0: Ale dělá básničky, nemám pocit.
1: Co dělá?
0: Nedělá básničky.
1: Básničky možná dělá.
0: Já jsem měl pocit, že měl právě nějaké zase jako slabosti k rýmování.
1: Nevím jaký. Já vím, že má velkou slabost pro seriál 30 případů Majora Zemana.
0: Mm-hmm, to... Ale rozhodně dělá politické žertíky, teda na úkor vlády i nás, ale daňových poplatníků.
1: Mně se líbilo, že zatímco Piráti hlasovali o tom, že je nepřijatelný pro vládu, v které sedí, tak Pavel Blažek si udělal zasedání svojí vlastní brněnský ODSky a tam si nechal odhlasovat, že je vlastně všechno v pořádku s ním.
0: Tak, že je neposadatelná autorita, no prostě ukazuje si, že je to matador, že je to znalec, že je to člověk ještě starého střihu a že se jen tak nenechá, že prostě on na toho Dona Corleone kouká a nejen kouká, on ho často žije v tom konceptu takové té projevované úcty. Já se musím jenom smát, jak ta justice je taková teflonová, jak jako ta justice je v pohodě, není problému, má pro spoustu věcí pochopení. Je to kouzelný, jo? Když pamatuju některým, co se kritizovalo, spochybňovalo, jak se vnímali téměř jako státní nebezpečí a justici obcházeli 30 kilometrů raději, jak se říká, od Aše, aby ještě nikdo jako neviděl ani, že si pomysleli, na tož provedli a teďka, co je připustný.
1: No, chtěla jsem se zeptat, technická otázka, nedíval jste se na web chvilkařů, protože tohle to už je na Letnou, ne?
0: Jo, také ten, kde je ta organizace?
1: Kde je ta demonstrace na Letné, přenášená v přímém přenosu Českou televizí, protože za chvilkařů vlastně se plnila Letná jenom na základě toho, co by se mohlo stát
0: náhodou. No jasně, teď Marie Benešová by mohla vzpomínat.
1: Ano, a teď, aby... teď se to už děje, za Andreje Babiše se to nakonec nestalo nic z toho a byla dvakrát plná Letná, teď už se to děje a Letná je prázdná. Tak neviděla jste žádný datum ještě?
0: Asi chvilkaři nemají chvilku. A je fakt, že už těch příležitostí bylo. Já jsem si taky říkal, kam ti chvilkaři, proč to tak rychle vzdali, kam zmizeli, není toho trošku škoda.
1: No možná mají na léto plný transparentní účet a třeba na podzim, až ho přes dovolení vyčerpají, tak možná udělají
0: nějakou
1: Letnou.
0: Tak potom zase nějaká jako trošku... revolta a přichladu. No, nevím, jako asi chvilkaři naznačují, že Petr Fiala to tady má prostě na 50 let teďka, no. Že jako všechno v pohodě, vládne se bezproblémově, všechno je ideální. Sice máme asi 8 strategických oblastí života v rozvratu, ale všechno je v pohodě. Ne, člověk si opravdu dneska musí říkat, že zaplať pánbu, má stále dobře nasliněný prst na letáky cenové, zaplať pánbu, je zdravý, aby nemusel stát někde, anebo je zdravý tak, aby mohl stát fronty na stále chybějící léky. A to ještě jsme ve fázi, že máme přesluhující generaci lékařů, kterou mimochodem zdravím, protože jsem mile překvapen a mám celou obrovskou radost, že v lékařském bílém stavu máme věrné to posluchače. Takže, pane Holče, musíme se držet, protože když tak prostě v té frontě nás občas někdo podepře, a když tak nás dotáhnou ještě bílým plášťům, zachráncům. Ne, ale pravda je, to je jako tikající bomba, to, co teďka my řešíme při školkách, školách, a to je taky rozvrat, tak tohle je velký problém, protože v podstatě zdravotnictví teďka jeden kvůli tomu, že tam prostě řada lidí, generačně doslova řada generací prostě řekla, přesloužíme a v důchodu nám nechce se být naplno, a tím nám zdravotnictví funguje. Jinak ministr Válek je už dávno na odstřel, ale tam se to prostě klasicky ukazuje, to nikdo nechce dělat. Jo? A jemu to prochází a ještě nám dokáže poradit, jaký tank bychom měli koupit. Tak si vemte, to máte další strategickou oblast, která je opravdu doslova v háji, nebo tikající. Jsou země, které jsou na tom hůř, ale jsou země, které jsou taky na tom lépe a dalo by se tomu pomoct. Pak jsme se bavili o tom, že jo, veřejné finance jsou tam, kde jsou. Teda vy začínáte být ze mě trudnomyslnej.
1: Já
0: už přitahuju, tohle to už je pesimistický koutek Jana Kubáčka.
1: Já jsem si jenom uvědomil, že vlastně máme popraveného ministra zemědělství, kvůli kterému třeba já mám plnou komoru mouky doma, a naopak ti, kteří by... Takže je
0: proto
1: vidět,
0: já už
1: že
0: jsem
1: ji
0: tam nesehnal, protože tam byly holcovi.
1: No jasně, my jsme vykoupili Lidl. A,
0: mola na vás.
1: Takže za ním zůstává takováhle dobrá práce. A vlastně ti, kteří by měli být popraveni, a sice ministr vnitra, který tady nám přiveze takovouhle bruselskou zradu ve formě migračního paktu, ministr financí, který není schopný sestavit státní rozpočet, a ministr spravedlnosti, který tady v podstatě bortí justici, tak ti ve funkcích zůstávají.
0: A pak máme neviditelného ministra školství, který neviditelně udělal české předsednictví a teďka podobně neviditelně pracuje na školství a na školské reformě, takže to zdravím taky.
1: No, je to...
0: Uvidíte, že budete nakonec rád, že máte Helenu Langšádlovou, protože ona v podstatě nic nedělá, ale tím nic neskazí.
1: Neskazí, samozřejmě. A zase si řekněme, že u ní je lepší, když nic nedělá, přesně, protože kdyby ona začala kazit věci, tak by to bylo špatný.
0: No, věda by byla v úzkých.
1: No,
0: myslím, že i umělá inteligence by to vzdala v této zemi.
1: Takže jsme tady tak z nostalgií ukončili varovný prst ministra Nekuly a s ním jsme popravili další 3 ministry, kteří by si to zasloužili určitě víc než neboštík Nekula.
0: No, já mám tušení, že česká vláda nám za chvilku zaplatí někde ozdravný pobyt, někde třeba na Uhamru na jezeře, kde je krásně. Aby jsme přestali tu vládu probírat, protože ono, kde chcete brát ty ministry. Vemte si, my jsme z fleku, poměrně bych řekl, jako i konkrétně vyjmenovali asi 5 členů, kteří by mohli se poklonit, nechat si zatleskat a odejít, ale kde hledat nové kádry?
1: No, to je samozřejmě bolest politiky. Každopádně vy jste i nastínil téma další férovky a sice už jste tak zamířil k volbám nebo k dalšímu volebnímu roku, sice příštímu roku, tak příští férovku uděláme takovou bilanční účet po půl roce před prázdninami a tom horkém podzimu, který nás určitě čeká.
0: Aby jsme potom mohli jet na Hamr u jezera.
1: No a nebo někam, a nebo do Chorvatska, teď už zase všichni...
0: Ježiš, tam bych teda nejel, už z principu zdražujou, chovají se, jak se chovají, tím zdravím všechny Chorvaty. depák. Tam
1: ne, mě to
0: je ten na Hamr u jezera, protože to je úžasné místo a máte tam, je to tam zdravá voda, nekazí se, je tam trošku v ní uranu, takže je to výborný na záda, výborný na klouby. A je to překrásný
1: Libereckém
0: kraji.
1: Já jsem to Chorvatsko doporučil proto, jak už jsou se všichni novináři na cestě mezi Prahou nebo Českem a Chorvatskem.
0: No tak oni tam v podstatě jsou, že jo?
1: A dělají si dovolenou vlastně, ale jako kamuflový prací.
0: No je pravda, že někdo vám taky musí napsat o tom, kolik tam stojí ta vanilková zmrzlina, že jo? To je. Proto jeďte do Libereckého kraje, tam je fakt krásně a speciálně na Hamru.
1: Každopádně tohle to byla taková, řekněme, výjimečná popravčí.
0: No, musím říct, že myslím si, že zase dlouho nepojedu do Polska, protože člověk se rozčílí. To není o těch nákupech. To snad lepší na ty nákupy v Polsku, opravdu, protože pak, když to vidíte, to je úplně jiný strategický uvažování a člověka to zamrzí, jo, protože já nemám rád takové ty příměry o čecháčkovství a o tom, že nehlídáme si naši suverenitu a nevážíme si, ale přiznám se, že tato dohoda migrační, to je jeden z impulzů, že si říkám, fakt jako infantilizujeme a ještě infantilizujeme za málo, a takže prostě ty věci budou samozřejmě přibývat a budou to zkoušet dál, protože když otevíráme a ty jezinky bezinky u nás vesela hodují, no tak nejhorší je, že jsme ve fázi, že ten Zbyněk Stanjura neviděla ani na to výpalný. Za ty migranty. Vemte si, to bude nejnižší částka za jednoho půl milionu.
1: Ale já vím,
0: já nevím, kde na to Zbyněk Stanjura viděla.
1: Já vám to řeknu jednoduše.
0: Zase nějaký daně.
1: On si na to půjčí, plus přijde
0: ale
1: další
0: nás, ale od nás.
1: Daňový balíček. Tak se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
0: Já děkuji za pozvání, přestože jsem přišel nahněvaný, že jste si mě...
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Za stranu a za lidi 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
3: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
4: No máme co dohánět.
3: No a proti mé 325 na streamu.
4: Ty, to je krása.
3: No.
4: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
3: Myslíte?
4: Jo.
3: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
4: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku. Začátek léta.
3: Uh-huh.
4: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
3: No, já to mám na takové slabé 4 dneska.
4: Co po to?
3: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No, asi tak.
4: Když no. Tak to jste takhle hodnej.
3: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
4: Jo, klidně na 10.
3: Jo?
4: Klidně.
3: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
4: A co pak se stalo tak pozitivního?
3: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
4: Neslzel jste.
3: No,
4: ale tak ona to není legrace být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
3: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
4: Čehože? Geniálního?
3: České televize.
4: Jo, geniálního.
3: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
4: Dojetím.
3: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
4: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
3: To...
4: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
3: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
4: Jo, jakože, když tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
3: No,
4: všechno zůstane při starém, to je radosti.
3: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
4: Na stožár pana Friedricha.
3: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

obtěžovat i posluchače, když se pokusím vylíčit i nejpamátnější den svého života. Dnes, když zalétám myslí do dávné minulosti, nalézám ve své paměti pouze útržky. Byl jsem příliš rozechvěn, přestupuje práh do nového života. Pamatuji se, že tenkrát poskytoval dům mého tchána obraz z matku, jaký bývává při podobných okamžicích. Vidím nejasně postavu pana Tachecího, jenž následuje mě jako stín a mumlá: "Nu což, nu což, blahopřeji, blahopřeji, šťastnější soku, vaše štěstí, že jsem zameškal příležitost, jenom několik dní dovolené a stál bych na vašem místě." Pan strážmistr Houra v parádní uniformě ujal se úřadu pořadatele slavnosti. "Pane Tachecí, nezdržujte," volá energicky a usazuje smutného muže do kouta. "Zde," velel, "budete čekat i tak dlouho, až bude dáno znamení nástupu do kostela." Kypěl energií, počínaje si jako při demonstracích. Zde rozehnal skupinu svatebních hostů, onde zase seřadil je do houfu, poručiv jim, aby čekali na další rozkazy. Nahlédl i do kuchyně, aby zjistil, zdali příprava svatební hostiny postupuje podle předpisů. Vydal tam několik rozkazů, které však byly ženami u plotny jednomyslně odmítnuty a pan strážmistr byl z kuchyně vykázán. Velmi mě potěšilo, že jsem v řadě slavnostních hostů postřehl pana Uliána. Můj bývalý zaměstnavatel nechoval ke mně hněvu, jak by se slušelo, na uraženého manžela. Když jsem se odvážil tázati se po jeho choti Valérii, tu zesmutněla jeho líc a on pravil: "Manželka Valérie není již tou ženou, jako bývala. Po vašem odchodu oddala se ctnosti. Nejsem odpůrcem ctnostného života, ale ona je totiž nyní velmi přísná. Celé dny tráví na modlitbách. Vstoupila do růžencového řádu a vzala si za úkol potírat i karban." Zamyšleně hrábl do šedivých kučer a vzdychl: "Já měl poslední dobou značnou smůlu v kartách. A když se zdálo, že se štěstí obrací, tu dala se choť na cestu ctnosti. Brání mi utkati se s odpůrci. A já nevím, dostanu-li svoje peníze naspět." Chlácholil jsem jej, jak jsem dovedl. Usmíval se smutně a děl: "No což, já už i tak život skončím. A vám přeji, aby vaše manželka byla jiného smýšlení." Nemusím podotýkat, že jsem obdržel hojně blahopřejných telegramů a dopisů. Zejména měl jsem radost z dopisu pana Beka z Dobrušky. Psal: "Velectěný pane, dovoluji si vám blahopřáti k významnému dni. V našem městě není nic nového, až na to, že pan doktor Káš se otočil na Durcha, kterýž vyhrál. Flek byl ostatně nesprávný. Dal jej pan Burián a byl za to poprávu na místě panem Podlenou pokárán. Pamatujete se na ony tři znepřátelené obchodníky, kteří hráli 20 let, aniž by spolu promluvili? Zajisté, že se pamatujete. Musím vám oznámit i smutnou zvěst, že jeden z nich, pan Bečka, zemřel na horkou nemoc. Oba dva zbylí hrají nyní lízaný mariáš. Myslím, že ani smrt jejich spoluhráče je nezblížila. Naopak jsou ještě zavilejší a sveřepější. Avšak přesto odmítají třetího, jenž by mezi nimi zprostředkoval. Jsou spolu spojeni trvalým poutem nenávisti, jež dovede pouze smrt přervati. Také pan Rous, spící kibic, není již v držení svých nadpřirozených sil. Onehdy poradil jednomu zdejšímu osadníkovi, aby šel na betla. Hráč poslechl a byl krutě zmizerněn. Kutnohorský připodotýkatel pan Mazura psal, že jeho vysoký věk mu brání, aby byl přítomen svatebnímu kvasu. "Ostatně," podotýká, "nemohu se nyní vzdálit. Sezona je v plném proudu, spousta obchodních cestujících navštívila naše město. Hojná příležitost pro poučení a já nejsem ještě dostatečně poučen."

svatební obřady skončily. Oddával nás náš dobrý známý z Bohuslavovy kavárny, důstojný pan Bureš. Do jeho rukou nevěsta i já složili jsme slib věrnosti. Promluvil k snoubencům i svatebním hostům hlubokou řeč, která obsahovala tolik pozoruhodných myšlenek, jako vánočka hrozinek. Manželství, pravil důstojný pán, je stav, ve kterém je žena poddána muži, aby vládla. Muži náleží prestiž jako vládci domácnosti. Jest účasten poct, kterému po právu náleží, neboť on je navenek hlava rodiny. To je podle psané ústavy. Ve skutečnosti je žena takzvaný rozhodující činitel. Žena drží vládu po způsobu tajemníků, kteří předstírají, že vykonávají rozkazy svých pánů. A proto každá žena, jež míní zůstati v držení moci, počíná si tak, že nasazuje své myšlenky do mysli manželovi a trpělivě čeká, až vydají plod. A pak poslušně následuje slov manželových. Vládu nechť vykonává žena tvrdě, ale jemně. Neučiní ničeho, co by zranilo sebevědomí manželovo a snížilo jeho vážnost. Manželství je bojiště, kde žena neustále bojuje proti hříšným sklonům manželovým. Nechť je pamětlivá toho, že náš pán učinil muže křehkou nádobou. Nechť nepřeje si mít muže dokonale ctnostného, pak by lépe učinila, kdyby spojila svůj život s poučnou knihou pro mládež dospívající. Jest lépe, propustí-li žena drobné neřesti manželovi, než aby nad každým pokleskem stropila pokřik. Neřesti jest měniti na drobné penízky. Pak neohrožují institucí, jako je manželství, stát a církev. V tom je celá moudrost vládnoucího. Kompenzovat i malé poklesky za velký hřích. Jako církevní učitel musím pokládat i karban za hřích. Nedoporučuji tudíž karbanu, avšak mají na paměti, že obžerství a smilstvo jsou hříchy smrtelné, ale karban pouze hřích lehký. Pak zamhouřím jedno oko nad manželem karbanickým, který jinak se nedopouští ničeho, čím by porušil božský zákon. Toto hlása je, myslím, že jednám v intencích naší svaté církve. Co však mám říci manželovi? Jaké poučení mu mám dáti? Myslím, že není třeba plýtvati slovy. Manžel je takový, jakého si utvoří manželka. Není rouháním, pravím-li, že nedokonalý vyšel z rukou stvořitelových. Na manželce je, aby jeho dílo dokončila. Přeji jí trpělivosti v její činnosti. Při svatební hostině, když všichni pozbyli oné nevolnosti, kterou způsobuje každý obřad, jazyky se rozvázaly a na společnost se stoupil duch nelíčené veselosti. Pan Ulián si vzpomněl na slova velebného pána i vynutil si pozornost a pravil. Slova důstojného pána byla studnicí moudrosti. Bylo nám rozkoší naslouchat i řeči tak duchaplné. Já však doufám, že nebude opovážlivostí, připojím-li k jeho vývodům několik slov. Nejsem tak učený jako velebný pán, ale omluvou mi budiš, že mám větší zkušenosti ve věcech manželství než důstojný řečník. Obrátil se k nevěstě, která cudně seděla po mém boku a pravil. Přál bych paně nevěstě, aby se v ničem nepodobala paní Xandrové. Ozvali se hlasy, kdo byla paní Xandrová? Paní Xandrová, pravil pan Ulián, byla manželka jednoho městského důchodního. Vypravování o ní mohlo by být nazváno povídkou o ženě, které nebylo nic vhod.
Hosté projevili přání slyšeti povídku o ženě, které nebylo nic vhod. Pan Ulián se nedal pobízet a vypravoval. Paní Xandrová žila v okresním městě po boku svého manžela a byla předsedkyní polévkového spolku svaté Ludmily. Onen spolek obral si za úkol podělovat i chudou školní mládež polévkou, kterou vařili členky. Nevím, jak byl onen spolkový úkol plněn, avšak bylo známo, že při spolkových zasedáních hrálo se vášnivě komando. Byla taková karbanice, jakou bývá většina žen. Vstupovala do hry s pevným předsevzetím vyhrát. Byla posedlá touhou obrati ostatní dobročinné dámy o poslední groš. Prohrála-li, prolévala hořké slzy a nutila spoluhráčky, aby jí navrátili její peníze. Muž by mě zabil, štkala. A tak docílila, že dobročinné dámy, jaty soucitem, vraceli jí prohrané peníze. Když vyhrávala, tu byla nejprve bez sebe divokou radostí a plýtvala bujným rozmarem, avšak brzy se jí zmocnil nepokoj. Jak to, že dnes vyhrávám? Uvažovala. No to není samo sebou, jindy mám přece v kartách takovou smůlu. Její nepokoj rostl každou výhrou. Už je to tak, volala náruživě. Můj muž je mi nevěrný, o ten bídák, já to tušila, já nešťastná. Dobročinné dámy ji konejšily, tvrdili, že neznají ctnostnějšího manžela nad pana důchodního. Avšak marné byly domluvy. Paní Xandrová pohodila karty a utíkala domů. Obyčejně zastihla manžela, která si připravuje kávu nebo hraje na flétnu. To však jí nedovedlo zdržeti, aby se naň nevrhla s přívalem vášnivých výčitek. Mě nezaslepíš tím, že si vaříš kávu, volala. Jsi chytrý jako had, ale mě nezaslepíš. Ó, hanebný zástěrkáři, prohlédla jsem tě, bídáku. Karty mluví pravdu. Tak osočovala svého muže, který se nad tím velmi trápil. A zemřel v mladém věku, nedočkav se ani penze. Pozdě v noci rozcházeli se rozjaření hosté. Osaměl jsem se svojí mladou manželkou. Odebrali jsme se na lože. Ostatně to už nepatří do tohoto příběhu. Konečně je tomu už tak dávno. Po rozmanitých příhodách bylo mi přáno zakotviti v této tiché vsi. Zde žiji a po příkladu starých válečníků vzpomínám na mladá léta. Martička je mi oddanou družkou. Za mnou se dává, když s panem Tchánem a četnickým kapitánem Hourou působíme. Tiše mi našeptává, nač mám jít a jak mám vynést. Přináší mi štěstí, dobrá duše. Málo kdy odcházím poražen. Mám ovšem podezření, že vidí do všech karet a tím napomáhá mému štěstí. Budiš. Já o ničem nevím. Pan Tachecí, který dosud nenašel nevěsty, zasedá s námi. Když nehraje, tu pohlíží na mě melancholicky, kývá hlavou a praví: šťastný.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Babiš je prodavačem strachu. My naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
3: Tano. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba. Někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
2: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
3: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
2: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
3: moc problém. Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojde to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšnej.
2: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
3: Ne.
2: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
3: Jo.
2: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
3: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... Ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou nevíme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

Bílá loď. Bylo to dávno, tak dávno. Obehraná písnička, kdo ji dneska vzpomene. Já vzpomínám, milovala sladce. Bílá loď, na jejíž sluncem prohřáté palubě jsem se plavil k ostrovům v korálovém moři. Houpal se na vlnách jejího břicha, ržál, blbnul, jako každý. Občas trochu fotografuji, jako každý. Vždyť je to hračka. Spolu se zžíravou kritikou nemám o těch výtvorech nijak vysoké mínění, ale přece jen něco nemohu nevidět. Vždyť několikrát jsem v těch neobratných vyobrazeních předpověděl budoucnost. A to není málo. Dokud vzpomínáme, tak ti, kdo odešli dřív než my, jsou stále s námi. A já vzpomínám. Splnil se mi sen. Ne, létat jsem nedokázal, ale svedl jsem několikrát navždy zastavit čas. A tady máte tu mou dívenku, bílou, a hloupoučkou, jak čekala na diamantový prsten, na prince, na blaženost bez konce. A tak teď i já hloupatě věřím, že se všechny její sny tam za mořem pěn na tom druhém zářivém břehu v zelených lukách mladosti staly skutečností. Že to, o čem snila v mládí, se jí vyplnilo. Sbohem, milátko. Obrázek té ubohé služky mě učaroval. Ano, často na ně myslím. Popsat fotografii, podobně jako popisovat hudbu, je nemožné. Vzdor tomu se o to pokusím. Zdá se mi, jak tam hřadu je svlečená, že má tlustou bílou zadnici, jak to u chudých děvčat, co přichvátali do města za štěstím ze zapadlých výsek, tak mocně obdařených zdravou chutí k jídlu mnohdy bývá. Ano, je nahá. Ale ještě cudně svou hanbu zakrývá. V rozvrzaném okně otevřeném do šeřelého světlíku suší se její jediné, právě pečlivě vyprané bělostné prádélko. A holka sedí tiše a trpělivě v tom svém sklepním kamrlíku a čeká. Až ty dva kousky neprávě nejdrobnějšího prádla uschnou, ona se do nich narve, oblékne šatky a konečně vyjde do rozsvícených ulic. Ale ouha, už se nutně šeří. Napřed světlá pejnova šeť, pak střední a prádlo ne a ne uschnout. Nad světlíkem klapají kroky těch, kdo šrázují užít si života jistojistě někde v okolí. Vír stroboskopických světel se míhá na rozdychtěných tvářích. Prádlo ne a ne uschnout. Už jen občas nad stemnělým světlíkem útržky hlasů, zanikající kroky, poslední opozdělci spěchají spát. Tehdy se naše služka konečně obléká a vychází nahoru na stichlou ulici, ale noc je ve svém království a nikdo už není k mání. Znal jsem ji, znal. Byla i mou milou a kolika jiných. Ta fotografie je příběh jejího života. Zkoušela se pak prostituovat, hrála v ubohých pornografických filmech o starých ženách a v 60 umřela. Temná věždba obrázku pořízeného před 30 lety se naplnila. Sbohem, milátko. A sakra, zas 10 roků přešlo od chvíle, co odešla navždy. A najednou ten její příběh
konečně vidím zřetelně. Vždyť je to můj žalostný portrét. To já jsem pořád čekal a věřil. Na co vlastně? Až poznám ženu? Až budu mít knihu? Až přijdou děti? Až za mnou přijdou mé děti? Nepřišel nikdo. Ba ani úspěch, po něm jsem za nocí prahnul, se šišatou hlavou plnou hlupáckých nadějí, ani ten sukces se nekonal, set sakra. Nesvedu si nic vymyslet, nedovedu fabulovat, jen otrocky přepisuji pradávné skutečnosti a teď teprve vidím, že ta služka jsem byl já. Bez konce věřící, že někdo přijde. A když jsem pak, v noci to bylo, konečně vyšel ven, všichni už byli pryč. Na oslavě konzumu, radosti a krásy.

0: Návštěva 1 versus návštěva 2. Byla u mne Helen, jednička s hvězdičkou.
1: Byla u mě Helena.
0: Byla velmi vstřícná, kterýkoliv nápoj jsem jí nabídl, žádný neodmítla.
1: Vypila všechno. 564 korun.
0: Skvělé bylo pozorovat, jak se ten její půvabný mladý živočich sytí. Chutnalo jí všechno, co obsahovala má lednička.
1: Sežrala mi všechno.
0: Svolila, abych ji portrétoval.
1: Aby se svlékla, musel jsem ji jako fotografovat.
0: Sladce a romanticky se opila.
1: Hela byla ožralá.
0: Dovolila, abych ji líbal do klína.
1: Musel jsem ji vylízat kundu.
0: Blahem se vystříkala do postele.
1: Zmáčela mi postel, kde jsem pak musel spát.
0: Projevovala živý zájem o všechno, co se mne týká.
1: Přečetla si všechny dopisy na stole.
0: Byla krásná.
1: Byla hnusná.
0: Jeden z drobných dárků, co jsem jí věnoval, zde zapomněla.
1: Naštěstí si zapomněla odnést poslední kalendář, co jsem jí neprozřetelně dal.
0: Má božské boky.
1: Má velkou prdel.
0: Kdy ji zas uvidím? Ach, to dlouhé odloučení.
1: Mám to za sebou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem vás viděl někde na demonstraci.
1: Ne. Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní výbor SSM ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne, za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No, můžu říct. No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře, koukat, to je dobře. To
1: co
2: je
1: jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást reprák. A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak ta? Paní ta, jak sestra.
1: Jak sestra z Lidovkyně? Mm-hmm.
2: Se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čelek té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane výzlasu nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici to jo. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte. No tak
1: nevím.
2: Kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím, ne?
1: Jo, jako demonstranta. No tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: Bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí, já jim řeknu, zlomte mi trošku ruku. Trošku sádrá. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten nechtěl sundat. No. Tak to si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krunýř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt. On měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo středo, bylo včera, tak já jsem se díval na Nově na zprávě a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?
1: No, který? Kolik máme Fialu?
2: No, tak spoustu.
1: Červená, modrá, Fiala.
2: Myslíte tohodle?
1: Tohodle našeho
2: ukrajinského premiéra.
1: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten skapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
2: Tak je to nezajímá, ne?
1: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. No. A oni to nevědějí. Je to
2: počkejte, asi... oni to vědějí a jsou rádi. Kdy těch ekonomický poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
1: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
2: No, to je nejprohlanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprohlanější vláda.
1: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
2: To se jako u Babiše na mítingu?
1: Ne, tam to bylo velmi kultivovaný. Jo. Jenom jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
2: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
1: Strateg aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň, než lže Fiala a jeho suita.
2: S tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný. No. Jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
1: On je asi hodný člověk. Já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
2: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
1: No, tak kontexty, které čtou příbuzný. No.
2: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
1: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
2: a vy nečtete kontexty?
1: Ne.
2: No tak.
1: Ale zajímalo by mě to.
2: Vy jenom platíte?
1: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme. No,
2: počkejte.
1: To platíme.
2: Teď se vy neplatíte daně?
1: No, že nemám předplatný.
2: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
1: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To je jako, ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
2: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
1: Tak.
2: V rámci různých grantů a podobně.
1: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
2: To já vím.
1: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
2: A měl...
1: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
2: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější, přinejmenším organizačně.
1: Jo, jo, jo.
2: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
1: No. Je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
2: Evropský summit o energiích.
1: To je jako zaprvé... O půl roku později?
2: No, než... a to už je pro tuhle vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
1: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
2: To by byla cesta tady.
1: Bulharská
2: cesta. Zbavit se vlády, premiéra a pak vyřešit energie.
1: S Gazpromem už... No, ale podívejte, oni tam poslali na tu Lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
2: Ano.
1: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
2: No, já to vím, co jsem mohl dělat. No,
1: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A i kdyby se teď zrušila ta Lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. A já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
2: Kdo?
1: To nemůžu říct.
2: No tak, no, ne, naznačte,
1: tak
2: naznačte.
1: Tak já ne, Koudelka to poslouchá.
2: Tak se vyvažte na jednu stranu.
1: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
2: Ani když vás nechám zakleknout?
1: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
2: Jste prostě. Tvrdák.
1: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
2: Už jste o nich vyprávěl, ne?
1: Cože?
2: Už jste o nich vyprávěl.
1: Nevyprávěl.
2: To jsou jiný?
1: To jsou jiný. A mají psa štěně. Jo. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti puti. A já se říkal, ty ona si to plete se slepicema nebo něco.
2: Se s Putinem, že myslíte?
1: A víte, jak se jmenuje štěně, se jmenuje Putin.
2: A víte, jak jsem to odhadl?
1: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
2: Tak jste nahlásil, nerůfám hned. Co?
1: No já nevím, je to protistátní, tohleto.
2: To je na pro vás.
1: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrovnělinou.
2: Víte to, tohleto hned po...
1: Putinku můj, jo, putičko.
2: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
1: Proč Černochový?
2: No ta s nima zameta.
1: Ta s nima zameta.
2: No to už je neuvidíte v životě.
1: To je nebude
2: líto. A štěňátko taky.
1: Štěňátko taky, no. No, já bych to ještě nehlásil.
2: Proč?
1: No to protože...
2: Neznáte svou občanskou povinnost?
1: Ne, tak roztomilý, prostě roztomilej pes.
2: Na to se musíte
1: velký.
2: Povzníst.
1: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
2: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
1: No mám strach, aby z něj, nevyrostl ruský šváb.
2: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblíct situaci a...
1: No...
2: Jo?

Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš,

0: to racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: 50. To jenom pečlivě se to připravuje všechno. Ano, ano. Veranda v lese se to jmenovalo.
1: Ano, jo, jo, no, jo, to, no, ty.
0: A začátek druhé půlky.
2: Jak se jmenovala ta figura?
0: To je jedno, ta moje, ale byli jsme manželé s Táňou Medveckou. A připravený za spadlou oponou, že jo, máme zahajovací dialog a tam jenom Jana Hlaváčová s náma. A já koukám na tu Táňu a říkám, Táňo, ty jsi nejsi těhotná, nečekáš? Jak to víš? Jo, to se říká, já mám takový dar, že to na ženských poznám, člověče. A co, máte jméno už na to jako? A on říkal, no ne, no tak já ještě to, a ty jsme se takhle bavili a to jméno Táňa, tam Táňo, bude se Táňa jmenovat Táňa a ona se jmenovala Káťa.
3: V tom,
0: věře. A já jí mám říct, Káťo, měla bys jít dovnitř, víš, v jakém seš stavu, že jo, tak ať jsi v pořádku. A jo, ale já v té souvislosti mě napadlo, že ona by mohla být taky jako to, no. No a teď ta opona vyjela a já říkám, Káňo, Meňa, Máňo, hele, a teď jsem jí, teď jsem, Páňo, Táňo, Káňo, Fáňo, neřekl jsem vůbec, vždycky dvě slabiky a vždycky špatně. A ta dostala bubliny u nosu Hlaváčová a neřekla nic. Ne, odešla pryč, protože prostě nebyla schopna vůbec mluvit.
4: Prosím, jak to bylo s tou rejží, jak jste na toho Pepika vytvářel, no, to tenkrát, to bylo pěkný.
3: Počkej, on se vždycky tak pumpoval.
4: On se pumpoval. To byl ty šel.
3: To byl Vaček.
4: On se tak vždycky pumpoval v šále.
0: Já jsem odcházel vždycky do proseniové lože po schodech, tam byly plechové schody, já jsem tam odcházel a byla nějaká 20. repríza a Petrovická, když jsem zalez do té lože, tak, a tam seděl vinkář připravený na výstup a ona říká, teda pane Postránecký, i na těch zkouškách hlavních, i na té generace a teďko těch 20 repríz, vy jste ještě nikdy do těch schodů nešel stejně, vždycky máte připravenou nějakou takovou zvláštnost. Vy jste vyložený, vy jste rozený komik. A Vinklá říká, no to já to nechápu, to ředitelství tady, že mu něco takového nedají, že jo, protože to je jeho parketa, komik, a tím mě nasral, že jo, protože... Tak já jsem si počkal. A když on začal se, já jsem mu říkal, že to je první český pneumatický herec, protože on se přifukoval.
4: Ano.
0: On takhle se jako překysličil se a teď s tou vervou, že, s tím temperamentem, který měl takhle dohoněný těma nádechama, tak šel na to jeviště. A když byl nejnasycenější tím kyslíkem, tak jsem mu říkal, Pepiku, jak ty dlouho vaříš rejži?
3: A vešel pravdivě.
0: A vešel vyprázdněnej konečně jako člověk.
4: Ale tohle dělal Hudeček, když si režíroval taková to byla férie, jak šly ty scény jedna za druhou a převlíkali se na jevišti, já jsem tom teda nehrál, ale byl jsem na té generálce, kdy se to stalo. Pepa měl takovou věc, že vždycky, když potřeboval a šel na tu forbínu a potřeboval něco říct důležitě, tak se takhle chytil za klopy. A za tí klopy a takhle to všecko říkal.
1: Jo. No, máš pravdu.
4: Ano. A teď tam byl for takový, jakože Vašut tam hrál a přebíhal a najednou ho měl oblíct do lékařského pláště nějakýho a on měl jít právě dopředu, vzít se a tam měl nějaký zásadní monolog. A ten Vašut ten plášť zapomněl. Neměl ho, takže vběh za šálu, tam stál pan Dvořák v bílém plášti. Tak on z něho serval ten plášť, oblík ho tomu Pepíkovi a zapomněl na to, že ty garderoběři tady mají našity, ty mají ty jehly zastrkány.
0: No jehly, pendlíky.
4: A měl ten pocit stonásobně větší. Pak ho honil po divadle, teda pravda. To jsem zažil, už to jsem viděl, jak ho hnal toho Vašuta, že ho zabije. Myslím se, že to asi nás... A
0: pamatuješ, jak nás honil Pepa Somre v Hamletovi? Vždycky víš, když měl ten monolog, že tě máme odvést, tak nás takhle měl ruce. Tak my ho chytli jeden zprava, druhý zleva a on nám kroutil ty prsty a přitom naprosto perfektně říkal ty verše
5: až Vaška napadl geniální nápad. Pokračuj.
0: No, že jsme si nakydali do těch rukou odličovací vazelínu.
5: Ale takhle.
6: Kopec.
0: A on si říkal...
5: A teď on dal ty ruce a teď to udělalo. A teď on se nemohl podívat.
6: Co tam má?
0: Ne, do čeho to...
5: A teď nevěděl.
0: Co to je?
5: Víš, co ti běží hlavou, co všecko,
0: v čem se to patlá.
5: Furiante. To je krásná.
0: Kdy Munzar zásadně Milanovi Stehlíkovi, který měl tupátko, protože hrál toho mladýho
5: toho
0: a
5: Václava.
0: Už byl plešatej, že jo, tak měl tupátko a on mu ho vždycky takhle klepnul a postavil mu to. A ten Milan říkal, co já mám dělat, jak já se mu mám pomstit tomu Munzarovi, že mě tohle to dělá, takovýhle věci. A já jsem mu říkal, hele, tam je takový místo, kdy přinesou panáka tomu Munzarovi a on si ho vezme a ten říká, ten dopis jste psal vy a on říká, ještě jednou to řekněte. A jak v tom rozšílení si po kapetu tu ruku,
5: jak mu to cáká,
0: po tomhle tom. A já jsem řekl, domluv se a nalejte tam med do toho panáku. Protože to nevycáká.
5: A bude dělat cokoliv.
0: A on s tím mlátil, nešel to tak to vzal a hodil to do šálu. Protože to... No. A šel bezpečně za tím Milanem. Já jsem z toho vyvás.
2: Franto, v Hamletovi, pamatuješ, ta scéna s hrobníkem. Franta Filipovský hrobník je uvnitř v hrobě na velké scéně Smetanova divadla. My jsme každý v jednom portále a povídáme si a na určitou repliku má hrobník vyndat tu lepku a on říká
6: Jurikovu,
2: v té lepce, jak to je, ta lepka mývala když rozum, jo, něco takového. No a dojde k té replice a nic, Filipovský špatně slyšel, jo, a žádná lepka nikde, ale dlouho. No tak já hrál Horácia, ten jenom poslouchá. Že jo? Ten je tam od toho, aby to ten Hamlet mohl komu říkat. Tak jsem si říkal, já to zachraňovat nebudu, já se na to vyprdnu. Jo? A si s ním Franta poradí. A Franta si poradil a začal. V tom hrobě je možná lepka. Začal v tu chvíli, to slyšel Filipovský a vylítla lepka jak granát. Vylítla ven a začala se kutálet k orchestřišti. Místo, aby vstál, šel a zved si tu lepku, tak se tam Filipovský, aby nás jako neviděl, tak se plížil. A to byl konec.
4: Já jsem v tom představení hrál jednou, zaskakoval jsem tady za přítomného Petra Štěpánka s Václavem. Do dneška nevím, jestli jsem dělal Rosenkrance nebo Guildenstierna, to je jedno.
5: To je podle toho, jak jsi to hrál.
2: My jsme věděli přesně.
4: Kdo je kdo. Ale já měl tak sevřenou prdel z toho všeho, protože a strašný nervy. A on mi ten macháček, tak jako ta byla zkouška, tak to proběhlo a já jsem Hamleta znal ještě z těch varů, takže to pro mě nebyl zas tak velký problém. A teď se to odehrálo a ten macháček tam nebyl a já jsem si říkal, sakra, to je špatný, no tak to je děste. A on byl tady u Lužického semináře a já jsem šel od Vacka, tenkrát to byly ještě potraviny a nesu dvě tašky a on proti mě. Já říkám, dobrý den, pane režisére. A on, dobrý den. Minul mě a tři kroky asi a najednou se otočil. Knope! Já jsem se otočil a on říkal, vysoko! Vysoko! Já jsem říkal, to byl výkon. No. On říkal, ten hlas musí od tři tóny níž.
7: Já jak byl ty nervy, tak já byl ještě nejíž.
5: A že jste vzpomněli Smetanovo divadlo. My tam hráli Nápadníky trůnu, že jo, Ibsena, v kůžích. A bylo všecko otevřený. A jak ta technika, všichni, celý ten personál je zvyklý, že ty šály jsou dole, tak my s Luďkem Munzarem obrovský dramatický dialog nahoře na takovém cimbuří a já najednou vidím, jak jde hasič od, vlastně z horizontu úplně vzadu a nese si pivo. Půl litr piva. a šel a tak ho fascinoval ten půl litr, že se nepodíval, jestli se kolem ní, ale aby to nevylil. A prošel takhle. A diváci si možná říkali, to je scizák.
8: Tak když se pravda vloudí na jeviště.
5: Ano, ano.
8: Jsme po nějakém představení Hamleta nějak byli v klubu a ten Macháček byl děsně nerůdný, že jo. Přišel a říkal, všechno je to zkažený, jo, to je, všecko je to v pytli. A co se stalo, co jsme provedli, to jsme byli tak otřesný, jsme se po sobě koukali, nechápali jsme, od, jako o co jde, že jo. Až pak z něj vypadlo, máš vopar. Jak může mít Hamlet vopar? A všechno bylo zničený tím pánem.
2: To přecházení přes jeviště, něco se hrálo v komedii, byla to nějaká Srágora, jo, režíroval to Karel Svoboda. A přišel Kemr, který v tom nehrál, v tom svým dlouhým plášti skoro až na zem, v tom civilním hacafraku, a v portále povídá, je tady Voska, potřebuju s ním mluvit. A inspicient mu povídá, je teď na druhé straně, za chvilku půjde na scénu. No to já spěchám. A šel a přešel normálně, to jeviště, jak oni hráli, v civilu normálně přešel. Heď, všichni koukali, co, a on si toho nevšímal a prostě vyřídil si to svoje. Hlášení, průšvih a byl na koberečku. Komise byla ředitel Ornest, režisér Karel Svoboda, ještě někdo k tomu, za KSČ nebo za ROH, to nevím, tam byli, a přišel Kemr. Chtěli mu dát důtku a 500 korun pokuty. A on jim vzal vítr z plachet, protože přišel a říká, za prvé se kaju, samozřejmě zaplatím 1000 korun, je to nehoráznost, co jsem udělal, a měl monolog on, jak je to hnusný, a oni neměli co říct. Rozumíš, tak byli úplně zoufalí, takže děkuju vám, děkuju a naschledanou. A ten Svoboda, který byl na něho nadržený, tak povídá, no ne, tak už málem odešel Kemr, tak říká, no nezlob se, Pepíku, ale to je jako kdyby si šlápnul do obrazu Rembrandtovi.
9: Posloucháte Radio Xaver.
10: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Hmm. Teď jsem jak Karel Čapek.
11: Hmm. Jo. Já to poslouchám.
10: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
11: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
10: V rozbouřeném světě.
11: V rozbouřeném světě.
10: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
11: Co udělá zlato? Všichni bychom si to přáli, úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku, ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Jan. Jan.
1: Po cestě z kliniky jsem se stavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrálé mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ranní vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny a dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, ji umí dokonale a tak trochu mě tím hýčka, pochopitelně pokud je doma a má náladu. Když to shrnu, tak doma bývá málo a náladu mívá různou. Podstatně raději hýčka našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein, myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat, což jsme do jeho 2 let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě to nemám ráda. Přátelé posilnění skleničkou ledového šampaňského se chtěli osvěžit. Po kaviáru, vajíčku, blumách, smetaně se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že ne zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Válel se, potápěl, plaval, plival, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, jestli se taky do vody nevyčůral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, vycenil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat, že do bazénu nečůrá ani neplive, že nemá rád návštěvy a je jedno odkud, nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že snáší jen někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl stvořen Bohem. Jinak si ráj ani nedokážu představit. Velmi senzitivní je Einstein na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou. Prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Einstein přátelé z NVO miluje nade vše. Pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu a na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku. Nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, kterou stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, co jsem ji opustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah. Když slyším Praha, rozechvěje se mi hlas, ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu. Co není v kodexu, to nás nesmí zajímat, ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné, členové NVO je přísně dodržují a to bez ohledu na vnější změny. Organizace působí snad déle než lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních. To, že takzvaná sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech, byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy. Katastrofy, která mohla mít takový dopad, že by vyvolala světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let? Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Bývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Na jak dlouho, přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá ta léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom jsme všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, se kterými máme možnost dále pracovat. Vše do sebe zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkala na pláži, zapadá do celého scénáře a vše jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, než jsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neúplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou, až se zajíkají. Nic jim není svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem. Einsteinem, Igorem. Všimáte si pořadí? Vůní eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpána po cestování. Vždy po informačním školení se mnou není řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě. A nebo si jen udělat revizi ve své hlavě, vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají. Hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límečcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat. Má práce je úplně jiná a plním ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem. Symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pyšná. Určitě to nebylo k mým šedesátinám. Tak to nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá? Výborná! Téměř se zajíkám radostí. Sedím na kryté verandě porostlé vistárií, odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průzračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů, doslova miluji. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauč na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku miluje. Je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně 30. Ale náš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi proto, že jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunul a uvolnil mi místo. Stejně nedovedu pochopit, jak 3kilový pejsek zabere tak velkou pohovku, ale umí to bravurně. Když na svůj oblíbený gauč nechce nikoho pustit, a to je téměř pořád, roztáhne se uprostřed a jeho velikost je neuvěřitelná. Teď tam ležíme spolu. On vrčí, dává tak najevo, že se na mě zlobí. Jsem unavená a tak ho ani neodprošuji. V hlavě se mi promílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřimuji na hedvábném polštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda pro její různobarevnost. Různobarevnost sárí místních žen je úžasná. Nikdy jsem se je nenaučila vázat, přestože jsem snahu měla. A nějakou dobu jsem v Indii i žila. V polospánku se musím usmát, když si vzpomenu na jeden večírek ještě v té krásné zemi. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa, byly vždy privilegované skupiny. Tyto skupiny či jedinci se ale nenacházejí jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní devizové přísliby, aby mohli se svou rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v Tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí. Prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko. Stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod, proč bych si stěžovala. Nevidím jediný důvod, proč bych se vracela. Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchoprázdnu a že si okolí nepamatuje, jakých všech výhod využívali, jak si žili jako prasata v žitě, jak říkávala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře se slovy: vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela jsem se a odpověděla jsem mu bez uzardění a s milým úsměvem jako dáma: kdybyste věděl, kdo za mnou stojí, tak se poserete. A s milým úsměvem, chřestíc šperky, jsem se se skleničkou sektu, v té době se šampaňské moc nenosilo, otočila a houpavým krokem, vědoma si svých krásných nohou a bot od Diora, odcházela ke skupině výborně se bavících energetiků. V zádech jsem cítila pichlavý pohled debila, který nevěděl, kde tuto informaci má prodat. Je to již dávno. Tak dávno. Svou reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost k tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba, ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrálu NVO. Z Česka jsem musela odjet, což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosnu. Igor mě pohladí po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima. Vůbec se mi nechce číst nějaké svodky a svou nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se a podívej, co to mám, řekl s úsměvem v hlase. Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No, podívej se, to jsou letenky. Budeme teď nějakých pár měsíců cestovat. Co ty na to? Einstein pochopitelně s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, kdy letíme. Zítra odpoledne, nejdřív k tetě Julii na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdloby. Zítra, to se děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem na pár měsíců. Jo, to znám, odfrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku. No, to bylo proto, že ses všude vykecávala, tak jsme se zdrželi, smál se šibalsky Igor. Nebál se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na dva dny a to je všechno. Pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil do bazénu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Myslel jsem, že se mýlíte ve dvou věcech, vy se mýlíte v jedné, tu jednu jste vysvětlil. Samozřejmě, že celý včerejší projev Fialy, který si vymínil, jak velmi správně říkáte, vy vymínil, to byl Bos, ne? Vyžádal, prosadil. No. Měl jenom jeden jediný účel. A to, jako když sedíte na lodičce na rozbouřeném moři a už jako kapitán máte pocit, že všichni ti pasažéři začnou zvracet, tak říkáte, podívejte tamhle na břehu, jak je ten kopec tam nahoře bouří sopka. Prostě odvedete a oni ty vole, sopka, cože? A zapomenou na to, že jsou na chvilku na rozbouřeném moři. To bylo typický, se vším všudy, odvedený pozornosti, je to průhledný úplně totální.
2: Je to amatérský, protože to nebylo udělané chytře, ani v tomhletom ohledu.
1: Druhá věc, které vy se mýlíte, je ta, že v této zemi už je jenom jeden jediný člověk, jeden jediný, který naskakuje Fialovi na, ten, na toho Babiše a který ho to rozčiluje. A to jste vy. To už nikoho nezajímá. Jenom to, vás to vydráždí vždycky.
2: Ne, to není
1: pak
2: pravda.
1: Pak si tady pokoutně berete diazepam desítku.
2: Ne, ne, ne, to není pravda. Podívejte se na reakce lidí.
1: To ti právě lidi už to neberou.
2: Všimli si to všichni. Naopak, v tom se mýlíte vy.
1: Ne.
2: Lidi tohle to slyšeli, protože čekali. Samozřejmě, že se tam mihne ta kauza. Že tam ten člověk jako vlastně jim dodá nějakou pozitivnější nebo optimističtější budoucnost, že ta vláda něco udělá pro ně konečně. A to, že tam byl ten Babiš, tak to prostě dneska vidíte, reakce všude jsou, lidi mají uši. A tohle to tam prostě bylo tak křiklavě, že to bylo proto za mě fušerský. Že to, kdyby měl kolem sebe chytřejší lidi, tak to udělá rafinovaně nic.
1: No tak to jo, pozor, to jo. K tomu mám technickou. Já jsem čekal, milý pane Holče, že včera, když si ten projev vybojoval, že splatí dluhy, který má
2: v exekuci,
1: premiér vůči nám občanům. A je jich několik, co nám má říct. Jo.
2: Co vám dluží?
1: No vám taky.
2: Jo.
1: Jo.
2: Nezlehčujte to.
1: Vezměte si, co všechno říkal před volbama a nemůže většinu těch věcí uskutečnit. Měl nám to přiznat, že to nejde.
2: No to snad byste
1: nečekal. Já čekal.
2: No tak vy jste
1: zrovna tak bych čekal, vážení, teď se musíte, budou energie, všechno, a řekl by, i já jsem udělal tu chybu, že jsem si založil neziskovku, kde jsem svýho syna zaměstnal, Bůh ví koho, tetičku z Doudle, možná nevím, a vyčerpali jsme několik desítek milionů ze státních peněz, ne listovek, a ty by se teď hodili. Já se vám za to omlouvám, byla to chyba, po ženách v Barměně nic není, byla to, potřeboval jsem uživit syna, protože není třeba tak šikovný v normálním životě a tak, ale chce taky jedna dovolenou a chce mít iPhone. Propadl jsem tomu, omlouvám se a odteď už budu dobrým premiérem. Toto měl všechno říct, to jsem
2: ve
1: čekal.
2: Ve vás ta barma ale je.
1: Ve mně to je.
2: Já to vidím.
1: Protože já jsem se třeba díval do monitoringu a teď dostanete hádanku, kolikrát o tomto podnikání premiéra Fialy, tedy o tom čerpání, to na ten státní cecík, jo, napojení, a jak tam tekly ty desítky milionů do časopisu Kontexty a na brožurky pro práva žen.
2: No ale musíte uznat, počkejte, časopis Kontexty stojí za to, když jsme ho tady měli.
1: Časopis Kontexty
2: je hezký,
1: A to je jedno, no pane Hodže, když mě dáte tady 30, 40, 50, 100, 200 milionů, já vám udělám tak hezký časopis.
2: Ale vy byste si koupil auto další, já vám znám. A pan profesor udělá časopis hezký.
1: Profesor udělá časopis za naše prachy. A já bych byl raději, kdyby si profesor dělal za svoje prachy časopis.
2: To já taky.
1: Tak jako my tady máme rádio z peněz našich příznivců, kteří věděli, jak nám pomáhají. XTV, někdo v tom riskuje peníze, že, žádný dotace. A tak, ale teď ta kvízová otázka. Já jsem se vám díval do monitoringu. Kolikrát myslíte, že Česká televize informovalo o tomto podnikání premiéra Fiala?
2: Já si myslím, že Česká televize ani jednou, ale vím, doteď si pamatuju, že Český rozhlas o tom informoval jednou.
1: Čistá
2: a počkejte, a napsal, že to prověřili a že to je v pořádku.
1: Ale
2: tady to podnikání barmský premiéra Fiala.
1: Že by to nebylo z hlediska práva v pořádku, nikdo neříká. Já jenom říkám, že premiér má vůči nám občanům dluh. Kdyby nebyl předsedou vlády, tak by řekl, no je to jeden z těch, prosím, jak se řekne slušně, to
3: vychcanej,
1: vymočenej, nebo jak se řekne,
2: vyčuranej. Vy jste z toho smíchova, jak utržený ze řetězu.
1: Utržený, jako, promiňte, no, ale chci být upřímný k vám.
2: Si nechte na anděl.
1: Takže jeden z těch vyčuraných členů ODS, kteří věděli, jak se nasát na velký státní peníze. Na peníze pana Holce, pana Xavera a všech občanů celé planety.
2: Na kolik mi dluží, řekněte mi to.
1: Počkejte, já vám to neřeknu. Ale najednou se stane premiérem, tak se k tomu musím nějak postavit. Takoví ti ODSáci, kteří se jmenovali Ouský a Cabrnoch, členové ODS, kteří vykradli 1,7 miliardy, pane Holče.
2: No a tak co to je?
1: Ticho! 1,7 miliardy z IZIPu. Jo, to bylo...
2: Já vím.
1: To byly členové ODS. Tak ti nemusí vlastně tak nějak vysvětlovat, choděj kanálama pravděpodobně.
2: Nechoděj.
1: Ale nejsou předsedové vlády.
2: Nechoděj kanálama.
1: Ale on, který se... Já to vidím jako v tom velkou podobnost... Mm-hmm. Tak je předsedou vlády, proto to považuji za dluh. Promiňte se tak dlouho.
2: Mluvím. Ale víte, mě by zajímalo, víte, kolik dluží mě? Protože já bych ho teď kontaktoval jako svého premiéra a řekl bych mu, já si nepůjdu s hrdostí pro ten příspěvek na bydlení, jak jste říkal v projevu, abych se u toho nestyděl, abych si tam zašel na tu sociálku. Mně by stačilo, kdybyste mi poslal zpátky to, co mi dlužíte za tu barmu. A nevíte, kolik to je? Mně by se to šiklo, já nejsem zámožný člověk jako vy.
1: No, taky tolik nepracujete. No, povědejte něco, no. Já vám to najdu zatím.
2: No a tak to já udělám. Vy jste mě, to jste mě to nasměroval.
1: Nevadí vám ten
2: správnou kouš? Cestu. Vadí, ale já už jsem si tady zvyknul. Pak skočím za ombudsmankou firmy. No i vám by něco mohl vrátit. Byste si konečně načepoval plnou nádrž. Co?
1: Já už nikdy nebudu mít plnou nádrž.
2: Ne? Mm-mm. Já jsem si všiml, že tady teď i po večerech parkujete, že už nejezdíte autem radši?
1: Já už chodím pěšky.
2: Jo.
1: No povědějte.
2: No co to? Hledáte teda, kolik mi dluží? Mm-hmm. Já si to zjistím.

0: 32, 35 a smlouva o partnerství s finančním příspěvkem, projekt občanský průkaz kompetence pro demokratickou kulturu.
1: Projekt občanský průkaz.
0: Ještě 13, tak to je 35 a 13 je kolik?
1: 48.
0: 48, jasný. Tak a teď vezměte 48 milionů.
1: No.
0: Děleno.
1: 10 miliony.
0: Děleno 10 miliony. Tak to já z hlavy nedám.
1: No tak to je 4,8. Je to 10 milionů krát 4,8 je 48
0: takže,
1: milionů, ne?
0: Jakže to bylo? Víte? Dohromady?
1: 48 jste říkal, ne?
0: 48 milionů. Děleno.
1: No to spočítáte,
0: teď
1: ne?
0: Jsme tady za úplný blbce.
1: Já ne, já jsem to spočítal. Je 4,8, ne? 10 milionů krát 4, no počkejte, ne? Krát 4,8 milionů. To by bylo moc peněz. To je 4,8 koruny.
0: No.
1: 4,80.
0: Takhle mi to vyšlo, ale to není možný. 4,80
1: je to tak?
0: Krát 10 milionů.
1: Je 48 milionů.
0: 10 tisíc, 100 tisíc, milion, 10 milionů. No.
1: Je to tak?
0: Takže každý,
1: 4,80.
0: Každému z nás dluží 5 korunů.
1: No.
0: To je nějaký úroky, tak řekneme 6 korun, ne? Každýmu, včetně nemluvňat, důchodců, no. Všech.
1: Tak to já se stavím asi ve Strakovce pro toho
0: Bura. A to jsem čekal, že zítra se s tím vyrovná a u mě by stoupla vážnost. Zatímco to bylo celý a teď on není na tyto projevy.
1: Není. Nejde mu to.
0: Bylo to jak předcvičování, když bylo takovýto cvičení s rozhlasem vždycky.
1: Jo, ráno.
0: Bylo vidět, že to je postříhaný, nebylo to živák, takže naživou promluvu si netroufnul. Blbý střihy, který to na něj prozrazovali a on na to není zkrátka u mě klesnul spíš než stoupnul tím. Musím
1: no,
0: to říct.
1: Taky, já dokonce to považuji za drzost, co udělal. Vlastně opravdu takhle úplně flagrantně zneužít svoji pozici premiéra, říct, vynutit si ho nebo vyžádat si projev televizích čas, prime time a udělat tohle, úplně projev s informační hodnotou nula a vlastně odpoutání pozornost od korupční megakauzy vlády.
0: Všichni to čekali, je... že se vomete o ten slepičák.
1: No jasně.
0: A řekne slepičák, jo, vás by už je to dobrý všechno.
1: Ještě záleží, to prezentuje tak, jako když vysílá signály, že potřebuje sdělit nám něco důležitého, no tak čím teď celá země žije? Slepičákem.
0: Říká se v kuloárech, že novým ředitelem dopravního podniku bude Jiří Kajínek.
1: No ten by to konečně postavil do latě, ne?
0: Dal do
1: aby se nekradlo.

0: Novinky.cz, poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
1: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
0: No, tak teď má obavy ještě větší.
1: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
0: I pán z Holí.
1: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu, teď nevím, jak je to správně.
0: Berla vrazilka.
1: Jste mě měl berlu vrazilku spíš podle čeho.
0: Ano, vrazilka.
1: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedutklivé jak saskej kurfiřt. A to, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
0: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
1: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

ve dvou polukách, kafsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety. Válka divoká,

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, znovu vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládala a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečné ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. znám, potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to na to, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tomu těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, když to k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: A přijde preventivní válka.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je Trump nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavena na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to Bolton, jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat, na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, pochřivor, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství A Viktoria Noulenová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala, ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajede. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo? To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra dokonce.
1: Ano, dneska už mám podívat, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budeš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý. Ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou, ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na de Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a naším hostem je dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
1: Krásný den vám i divákům.
0: Scholz. Polsku hradit škody z druhé světové války nebudeme. Varšava požaduje obrovskou sumu. Toto je strašně zvláštní spor. A jak to, že vybublal teď zrovna?
1: To má spoustu důvodů, to je naopak, tohle bych řekl, že nejzajímavější věc zatím, to je na dlouhý rozbor politologický a myslím si, že České republiky se velmi týká, že? Že nás to jakoby samozřejmě hrozně tahne k tomu Polsku v tuhle chvíli, že? My jsme jako, tady spousta lidí mluví o tom projektu Trojmoří, já když se spoustou lidí mluvím, tak mi říkají, už aby bylo Trojmoří, už aby jsme byli s Poláky a s Ukrajinci jeden stát, jo. A vlastně říkají, my to tak nějak jako převážíme v té Evropské unii, a žádná Evropská unie taková by nebyla, to bychom se museli asi rozejít. A já neříkám, že to někomu beru, ale ten spor je jakoby náš. To znamená, my ty naše země samozřejmě dlouhodobě jsou historicky navázané na Německo, zároveň samozřejmě druhá světová válka, máme nepochybně škody a křivdy z druhé světové války, takže do jisté míry to, co říkají Poláci, tady spoustě lidí se jakoby líbí, že by to Německo mělo víc platit. Nepochybně tenhle ten příběh jde hodně dovnitř, to znamená, určitě Polákům udělá dobře, podpoří tu stranu, která je, a všichni od začátku věděli, že Německo nic nezaplatí. No ale zároveň vzniká v té Evropské unii velká tenze, to znamená to, že Polsko asi bude mít větší armádu než Německo, možná trošku je o tom, že chce mít možná časem i větší vliv než Německo. Otázka je, jestli Polsko bude schopný ufinancovat Evropskou unii, vyřešit Itálii, nebo jestli by chtělo mít velký hlas, ale dál to bude na Německu. A samozřejmě už padlo zase spory s Českou republikou, že to tady jako chybí, ale tenhle týden se zase připomnělo ty zhruba 3 golfové hřiště, co dlužíme Polsku, jak se dělala ta úprava těch hranic, že jo. A já často jezdím na ty hranice a vím, že tam samozřejmě ne každý Polák se úplně smířil s výsledky války o Těšínsko, jo. Čili to jsou věci, které tady jsou z mnoha stran. Myslím, že je tady jako velká podpora nějakého spojení s Polskem, možná i s Ukrajinou.

0: Paradoxně ten, kdo do toho chce, myslím, nejméně Slovensko, který vždycky, když tyhle ty nápady jako padnou, tak Bratislava z toho není úplně nadšená. No a zároveň jsou to trošku jako, že kdyby jako Němci poslali peníze do České republiky za druhou světovou válku, to myslím, že by to byl populární, jo? To by chtěl někdo vyhrát volby, tak je to hrozně hezký téma, ty Němci nic nepošlou. No a vytváří to i do budoucna takový něco, jako že až se budou jednat, jak ty peníze se budou přesouvat v EU, tak možná třeba to Polsko řekne, že přimhouří oči nad těma reparacemi, když budou nějaký podmínky pro to Polsko. Čili já myslím, že to je na stole jako další tlak na Německo. No.
1: Jenže ta druhá věta, Varšava požaduje obrovskou sumu, jakoby říkala, že kdyby požadovala menší sumu, tak by se o tom dalo vyjednávat. To z toho já cítím.
0: Já myslím, že vyjednávat se dá, tohle vždycky, když se bavíme o reparacích, tak to vždycky bude astronomická suma. A samozřejmě nemá to žádný jiný řešení než vojenský a tvrdě politický. Že? Čili buď to budeme hrát jako vnitropolitický téma, to my jako třeba Češi umíme, to si vždycky je výročí bitvy na Bílý hoře, tak vždycky řešíme, kdo komu co dluží. Zjevně všichni víme, že už asi protestanti, protestantská liga i katolická, nikdo nic platit nebude, že jo? Ale jako umíme to řešit, takže jestli je to pro vnitřní publikum, tak je to moc hezký téma, jak vlastně ty, co teďka jsou u moci, kteří řekněme nejsou tak pro bruselští, jako ti jiní můžou si vyřešit tu vnitřní politiku. Jestli půjde o tu vnější, no tak taky čím víc peněz chcete, když byste chtěli skutečně vyjednávat, no tak tím líp se vám ustupuje. Takže jako rozumím tomu, co to Polsko dělá, ale není sporu o tom, já když jezdím po Evropě a různý orgány, spolupracující s Evropskou unií na bázi stomatologie, kde jsem, tak nelze si nevšimnout, že prostě praskají švy někde u Chebu. Jo? A musíme si říct, jako co bude. Čili spousta Němců, Francouzů vidí věci trošku jinak, než je tady vidíme v tom Trojmoří. A my to tak bereme z takový jako jednoduchý roviny, že říkáme, my opravdu máme rádi tu Ukrajinu, oni nemají tolik rádi tu Ukrajinu. A když jsem třeba v Polsku, tak třeba to nadšení není takový jako u nás, ale je tam mnohem větší nadšení, protože to Polsko bude fakt zase veliký. Že někdo se musí starat o tu Litvu, jo? Někdo se musí postarat o Lvov na té Ukrajině, debatuje se o tom, kdo to tam zainvestuje, jaký firmy a tak dále a tak dále. Takže je to obrovská hra, je to vysoká politika, je to vlastně zajímavý. Že? O tomhle má být mezinárodní politika, ne o frázích, ale evidentně jsou to ty miliardy, biliony a to je vlastně ta mezinárodní politika v reálu.
1: Pane docente, už s tím žiju dva dny, s tímto článkem, polknout prášek a ulehnout na pravý bok. Tak zní recept na to, aby léky začaly působit co nejrychleji. Zkusil jsem to včera.
0: Já jsem si udělal domácí úkol.
1: Nic jsem nepozoroval.
0: Tohle jsem si dohledal celý. A musím říct, že na tom by se vlastně dalo odemonstrovat, proč jsme v háji s tím covidem. A prakticky se vším. Jo. Že když tohle jako dojdete úplně do hloubky, tak zjistíte, proč je věda trošku k smíchu a všechno vlastně jak běží i v médiích. Takže realita tohoto sdělení je, že ten článek, člověk by čekal, že to je nějaký farmakolog nebo lékaři a že někdo opravdu zkoumal, jestli to jako pomůže. Ale to není pravda. To celý je profesor matematického projektování, který udělal počítačový program. Dost mi to připomíná, že tady velký slovo mějí matematici v době covidu. Jo? Takže on má jako instituci, tam spočítali program a udělali takový virtuální model žaludku a on se zabývá projektováním tekutin, jo, to už je fakt jako hrozně daleko od té medicíny, a došlo mu, že za určitých poloh by to mohlo být to vstřebávání lepší. A aby to jako znělo dobře, asi možná byly i ty granty, tohle známe, takový, jak se strašně přifukují věci ve vědě, tak se řeklo, že se zvýší ta účinnost až o 85%. Jo. Což když si asi přečte nějaký pacient, tak to je ohromující. To je asi ta první věc, kde by se většina pacientů měla zarazit, že řekne, tyjo, aby jsme spali na tom levým, tak co bylo doteďka? Že 85% je fakt jako hodně, jo? No, ale je to nějaký prostě matematický model, který on udělal, dostanou na to nějaký granty, jsou kolem toho velký výkřik. Asi možná i nějaký pacienti něco takhle jako polikají, doví, jak to jako bude, ale vlastně vůbec nikdo se neptal farmakologa, nikdo se neptal jako lékařů, a je to prostě jenom matematický model. Čili nemohu vyloučit, že to je pravda, nemohu vyloučit, že za 10-20 let to povede k nějakému zlepšení něčeho, ale taky to může klidně stát, že se těm lidem jako nějakým způsobem ublíží, čili je to přesně senzace, chtivost ve vědě, věci musí za každou cenu přicházet s obrovskými objemy. My jsme měli jeden čas, teď se urazí kolegové v Brně, a my jsme se jeden čas hrozně bavili, ale fakt to vedlo k dobrým výsledkům pro Brno, že byl vždycky koncem týdne objev z Brna, každý týden. Tam prostě jako první pochopili, že ta věda jako potřebuje marketing. A každý týden byl velký objev z Brna. Jo, 52 objevů nebo 40 objevů. Když došla řada na stomatologii, tak to jsem jako věděl, že to je úplně nesmysl. Jo. Ale jinak to ty lidi normálně nevěděli. Vytvořil se tím, jako, ne, že tam, jak jsem pak mluvil tomu kolegovi, říkal, my tam něco děláme, a oni to trošku jako nafoukli, oni to trošku jako změnili. Ale za mnou začali chodit lidi a říkali, ty revoluční plomby z toho Brna máte? Já jsem říkal, ne, to je nějaký základní výzkum, něco tam jako zkoušeli, něco tam zkoušeli míchat. Ne, ale psali v novinách, že jsou nějaký úplně jiný lepší plomby z Brna. Čili to je něco, já se tím nechci smát Brňákům. Oni vlastně dělají to, co se po nich žádá, ty grantové agentury, že to musí mít jako ohlas, pak dostanete ty peníze, potřebujete ty novináře a pak najednou jednoho dne už zjistíte, že nejste vědec, ale politik. Že už jenom běháte po těch grantech a říkáte, na co to bude? A my říkají, no bude to na vytržení zubů a migrace Černochů v době otroctví. Bude to, jak se trhaly zuby v době covidu. Jo? A bohužel tak to prostě je. No.
1: Nebo práva barmských žen a
0: no a pak jsou desítky milionů. Jako ty peníze pak jako řádově, jestli si podáte žádost o Čapí hnízdo nebo o takovýhle granty, jak dneska už jsou takové podobné peníze. Že?
1: Jasně. Tak já a Merkelová bychom mohli vyjednat s Putinem mír. Říká Berlusconi a to je konečně slovo do pranice. Na to tady od února čekám, pane docente.
0: Hek, tam je tak. Hlavně velká škoda, že dokud to šlo, že to někdo nevyřešil, ty minské dohody a tak dále. Jo, čili asi úloha všech těchto lidí, speciálně těchto dvou politiků, byla, než to vlastně začalo být zlý. Protože tam, já vím, že Berlusconi není ve funkci a Angela Merkel vlastně skončila jakoby dřív, ale my se bavíme o něčem, co je válka od roku 2014. To napětí je tam podstatně dřív, že jo? Čili teď je to, řekněme, nějaká eskalace a asi tyhle ty politici to mohli dávno vyřešit. Samozřejmě teďka je jednoduchý, každý můžeme říct, že by jsme to vyřešili, možná my dva bychom mohli říct, že by jsme jakože je dali dohromady a kdo nám dokáže, že ne. Že? Ale je to samozřejmě trošku absurdita. Jasný je, že dokud prostě aspoň jedna z těch dvou stran bude mít pocit, že pokračování té války něco přinese, tak se asi bude válčit. Jo? Čili teďka jako asi někdo v zákulisí tuší, jestli někomu opravdu dochází, nedochází dech, ty informace. Pro mě ta válka je vlastně jako krásným poznáním asi pro vás, pro všechny, že jsme si dokázali představit v těch třeba 40. letech za té války ty dezinformace, že dneska co jsou. Že vlastně obě dvě ty strany a pak teďka už nad tím člověk jenom mává rukou, už vlastně ani jako se nesnažím nějak jako vědět, jak to je, protože i tak jako nepokrytě se říká, my vlastně děláme všichni propagandu, spousta novinářů říká, my víme, že třeba to, co jsme vytiskli, takže tomu nevěříme, ale chceme někomu pomůct. Takže v té absurdní situaci vlastně ani nevíme, jak ta situace vlastně dál se bude vyvíjet. A myslím si, že nám to jako ukazuje, že bychom do budoucna měli mít jako větší nějakou nezávislost třeba. Jako myslím si, že třeba veřejnoprávní média. Já jsem viděl nějaký výzkum včera, že si dali Australani práci v tom a prošli Twitter a sledovali tu válku, kdo koho podporuje. A drtivá většina těch, co se vyjadřují na Twitteru, jsou buď placený jako boti nebo nějaký automaty. Že vlastně jakoby ta veřejná diskuze probíhá vlastně úplně řízeně někým a že měli pocit, že 3,57% lidí, kteří vystupují na tom Twitteru, se snaží o nějaký balanc těch informací. Čili vlastně najít někoho, kdo vlastně se snaží jako hledat pravdu, je vlastně extrémně vzácný a jenom se třískají emoce a tak jako řekl bych dneska elementární věci, asi jak ta válka probíhá v době satelitů, skoro bych si tipnul, že to jako někdo mohl dát pravdivou informaci.

jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na nároží starý mrtvý vrabec. O červnových třešních

Teskim oči zavírá, když kytarista zaspívá svý nejnovější blues. Jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří.

jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
2: Ty ono jí to nejde, Markétě, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
2: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama a seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda no. Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Já
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor, jo, pozor. Jo.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a
1: vy?
2: A co já teď budu dělat? Co ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten, ničivou. Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako, jako stranovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, na a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, nechtěl. Tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No a já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No,
1: ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
2: A vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo, teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, hele, žáků, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze
2: sídliště. Ale
1: to není ne? Prestižní, jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem? No.
1: To už
2: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: kýžete
2: na
1: Václaváku. Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová. Já bych to tím Husa vyhodil.
1: Pekarová hodinová
2: spůrna. Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: Husa...
2: Já si to Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně.
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už úplně.
2: Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a myslíte, ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když půjde prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho mám rozšlápnout to předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba, pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo, tam nevidíte nikomu.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Kvůli minister financí.
2: Že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. No, Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: nesahám. Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježíš, já to chci, snad ani ne, ne?
1: Abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říkám, no, už hodně dlouho a teď finální.
1: No, no nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozumím nějakej?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaké na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on... Kam on vůbec nepatří? On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebrem, je mu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všiml jsem si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte
2: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil Vesty, ne? Aby Vesty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
2: Říkal.
1: Ale to je přece blbost.
2: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli a... ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: jestli si telefonem. Nevolali, no, no,
2: no. No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem
2: taky
1: v konfliktu.
2: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský, ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne, ani kačo. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vězonky, poslali...
2: Podklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, mm-hmm. jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou, ze Jezerky.
1: Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A prej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, zba já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: On by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
2: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: Od zvod pracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomášová. To bude primářová.
1: To je Tomik. Aha. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzonova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tahá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Počkej, nebude se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzonku otázka Zalky, Ksavre.
1: A Zalka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro Přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
2: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, postříškou.
1: No tak já mám mansardu.
2: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt,
1: a
2: velký ještě,
1: víte,
2: pro
1: mám,
2: jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To bejt vám rychle udělám.
1: Jo?
2: Jo.
1: No ne, tak lepší. My chudobní takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
2: No my nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání bytečku k sebe.
1: Však to připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím to, půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
2: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
2: Vážně?
1: Pane Holče, co kdybychom příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
2: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? No? Papírovou. No? A já bych zapisoval. A nebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: Jo.
1: Vezme si...
2: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
2: Tak mi to tam připište, až budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo? Tak za těch 300 tisíc
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě říkejte. No to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám zálu.
2: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
2: Nebo Čiča Xaver.
1: Čiča. Don Čiča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
2: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
2: Potom se mi stýskal.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem ale, a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak jste taky býval prestižní streamer.
2: Jasně.
1: To takhle berte,
2: já jsem,
1: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
2: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion, to je ten od...
1: Kdo?
2: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
2: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
2: To je česky. A oni, že jo, oni oživějí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
2: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
2: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
2: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
2: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatný.

0: a od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky. Mm-hmm. A vypíšou sásky. Jo. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co jsem pochopil z některých vašich vyjádření nebo i článků, rozhovorů, vy jste, a případně mě opravte, alergický na takzvanou politickou korektnost. Je to mor dnešní doby, nebo je to dobrá věc?
1: Je to absolutní mor dnešní doby a samozřejmě ono to sousloví získalo jistou popularitu, ale samozřejmě nevzniklo náhodou. To není jenom v té politice. Dneska není zvykem říkat si samozřejmě slušně a spořádaně ty vážnější nebo dokonce závažné věci obecně. To prostě se nenosí. Takže pak se z toho odvalila i ta politická korektnost, kteráž to je samozřejmě umocněna ještě tím, že každý politik si musí dávat pozor, co říká, protože již příští volby, každý politik za chvíli čeká nějaké další volby, ho ti, které oslovuje nebo naopak v vozovkách neoslovuje svou politickou nekorektností, nezvolí. Takže to je začarovaný kruh, který je problémem. Samozřejmě strašně to souvisí se vším, souvisí to s tou byrokratickou hydrou, souvisí to s civilizačním vzepětím, kdy jsme všichni zbohatli, kdy produktivně může pracovat pouze velmi málo lidí oproti minulosti, kdy muselo pracovat 100% lidí, aby se uživilo. Dneska pracuje pár jednotek procent a ostatní takzvaně pracují. A součástí jejich práce je třeba i ta politická korektnost, prostě práce mluvidly, která v podstatě nic nepřináší, nebo papír z levého šuplete do pravého a za to dostávají peníze. Čili dneska ta politická korektnost v podstatě stačí k uživení, nebo se téměř vyžaduje. Dřív, když 100 lidí muselo s motykou na poli klepat vozem, aby vykopali ty kedluby nebo obilí, tak žádná korektnost neexistovala. Když někdo motykou neklepal, tak mu ukázali ven, nebo ho vyhnali z toho společenství a bylo hotovo. A všichni to považovali za spravedlivé. Ale tady máme dneska jinou dobu. Je to daň doby.
0: Vzhledem k tomu, že chcete být, pane Březino, prezidentem České republiky, čeká vás období, kdy se vás budou občané, ale mnozí novináři i moderátoři ptát na různé věci. Co si o tom myslíte? Souhlasíte, nesouhlasíte? Zajímal by mě třeba váš pohled na neziskové organizace, takzvané. Protože nechci říkat, že to je taky mor, ale považuji spoustu neziskových organizací za velmi dobrých a třeba paliativní péče a tak. Na druhou stranu možná ještě větší množství je tady podle mého laického soudu zcela zbytečných. Dokonce současný premiér Fiala jakousi takovouto organizaci založil, která funguje a vyčerpal mnoho milionů na dotacích, třeba na to, že dělal brožurku o právech žen v Barmě. Jo. Co si o těchto věcech myslíte?
1: No, o brožurce slyším poprvé v životě, no. Tak je to pro mě čerstvá zpráva. Nevím, jestli se mám touhou si ji přečíst, pokusím se o to. Já velmi často slýchám a dokonce dva póly. Bez neziskových organizací se nemůžeme pohnout, je to volný doplněk a vůbec občanská společnost a tak dále. Druhý pól, reprezentovaný kdysi bývalým premiérem, pak prezidentem, pro něj to byla úplná nepřekročitelná záležitost. No, já nevím. Já žádné neziskové organizace v podstatě zhluboka, zhloubky neznám, jenom si seriózně zase a obecně myslím, že místo pro ně je zvláštní, místo na tom slunci. Já si prostě myslím, že stát by měl fungovat tak, aby žádné neziskové organizace nebyly potřeba, že by především lidé měli fungovat, takže žádné neziskové nejsou potřeba, že samozřejmě například přebujelý sociální stát, který pak volá po těch paliativních a jiných, je samozřejmě nikoli výdobytkem až poslední doby, to, když se založil jistý pan Bismarck a vznikl, zmutovalo to do sociálního státu, do sociálních programů a podobně. A jsou samozřejmě dneska stále existující státy, perfektně fungující, typicky v Ázii, kde všechno toto zabezpečuje rodina. Kde rodina nejširšího typu se stará o své děti, o své přestárlé, o své nemocné, musí se na to skládat, musí fungovat tak, aby ekonomicky to vycházelo, musí se případně uskrovnit a tak dále. To mě tato konkrétní pomoc neziskové organizace nepojmenované, mně přijde velmi v pořádku a naprosto správná. Ale zakládat neziskové organizace, které pak fungují jako korporace a mají strukturu řízení a musí někde schánět peníze a dostávají odměny a teď hledají ty příležitosti, mně, aniž bych jako teď někoho chtěl jmenovat, mně přijdou zase součástí té přebujelé nárokové civilizace přebohaté, která jde spíš evolučně do nikam nebo do zdi, než aby to šlo směrem k nějakému lepšímu vývoji.
0: Když bych teď použil citát ze starého českého filmu, vám to politicky myslí, ale chci se právě z tohoto pohledu ptát na aktuální vládu Petra Fialy. Na to, co je s ní všechno spojeno. Na jedné straně jsou tam teď ty skandály hnutí STAN, jsou tady vysoké ceny energií, zase nás začínají strašit covidem, který možná přijde. Jak na tyto věci nahlížíte vy? Co vás aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Já jsem, nechci říct samozřejmě, ale samozřejmě řeknu vládu Petra, respektive koalici Spolu, která pak se dostala do vlády, počtem svých hlasů, jeden z nich byl můj, volil. Dával jsem tomu velkou naději pro jakousi změnu po předchozí vládě nebo vládách, které mě určitě nekonvenovaly. Po měsících jejich konání musím ale říct, že to je velké zklamání. A myslím si, že to je zklamání ne pro mě, ale je to ať už pojmenované nebo nepojmenované. Zklamání pro širokou veřejnost, která se třeba tak vyjadřovat neumí a jenom si ulevuje někde v tom obýváku nebo v restauračním zařízení. Samozřejmě vláda Petra Fialy nastupovala ve složité době, kdy byly rozvráceny nebo jsou rozvráceny finance, kdy je složitá doba z obecných vnějších příčin, ale nastoupila. Ten problém je, že nastoupila. A vzala na sebe to stejně jako prezident, který teď bude nastupovat do nesmírně obtížné doby, a musí si dobře rozmyslet, jestli tu dobu zvládne. A já když vidím, teď odboču, omlouvám se, některé kandidáty, tak si jenom držím za hlavu, říkám si pro Boha, jak toto v ozovkách křehké stvoření, ať už ženského nebo mužského typu, myšlenkama úplně jiná, než by to podle mého názoru chtělo, chce tuto těžkou dobu zvládnout. A vláda Petra Fialy na sebe ten úkol vzala. No a teď se to dá shrnout jedné věty, kdy i ti spříznění a chytří novináři v různých periodikách píšou, ta vláda neudělala zatím vůbec nic. No a to je její největší problém. A já se jenom sám pro sebe, a teď teda naštěstí jsme tady jenom dva, že jo, tak mezi náma, mezi čtyřma očima.
0: Na čtyři oči.
1: Jako si říkám, jestli to je tím, že to neumí, že vůbec netuší, nebo že se bojí, jestli prostě neschopností nebo bázní, ale výsledek je prostě stejný. Čili neudělali naprosto nic z těch několik, byste jmenoval, energetická krize, Ukrajina a tak dál a tak dál. Já mám prostě hrozný strach, že ta vláda prostě na to nemá, nebo strach. To není strach, jako že bych ulehal pokrytej potem, ale tím přenesený jsem vlastně myslu, že ta vláda asi netuší, co má dělat.
0: Rusko-ukrajinský konflikt, který sledujeme už několik měsíců. Vy chcete být prezidentem České republiky. To znamená, budou se vás na to lidé ptát. To, co dělá naše země aktuálně, myslím tu pomoc velkorysou Ukrajině, dodávání zbraní, to všechno schvalujete, nebo byste si spíš myslel, že by našim občanům víc prospělo, kdybychom se drželi zpátky? Alespoň trošku.
1: Když to vezmu zase od té vrcholové pozice, vy to téměř v každé otázce zopakujete, abych na to nezapomněl, proč tady sedím, že kandiduju
0: na prezidenta. Aby na to nezapomněli diváci.
1: Prezidenta republiky. Tak musím říci, že jakýkoliv vrcholový politik v čele s prezidentem, ten je takzvaný první mezi rovnými, musí samozřejmě mít na zřeteli za prvé vlastní obyvatelstvo. Vlastní lidi. Prostě já nebudu, kdybych se stál, nebo ten, kdo se stane, nebude prezidentem Ukrajiny. Ten bude prezidentem 10 nebo téměř 11 milionů obyvatel České republiky. Tak on musí vstávat, ulehat s pocitem, co jsem udělal dobře nebo špatně a chci to napravit pro 10-11 milionů svých obyvatel. To je naprosto základní parametr. No a z toho se odvíjí ty odpovědi. Samozřejmě, že o ty uprchlíky je mravné a potřebné, když k nám přichází se postarat. Ale nesmí se to stát v okamžiku, kdy všichni tady v této republice, i ti bohatí dneska, mají pocit a jsou strašeni vládou, která říká, počkejte, až vypukne topná sezona, tak ty energie budou ještě dražší, že ekonomika tohoto státu a ekonomika těch rodin, to, že ekonomiku státu dělá ekonomika rodin, tak to prostě nezvládne. Jo, jinými slovy, v okamžiku, kdy tato republika je několikanásobně chudší než bohatší státy v okolí nás jsou, a dává dramatické částky na toto, aniž by se očima těch občanů starala o ně, tak je to nesmírně sporné. A já bych to teda určitě nedělal. Nejdřív bych se musel postarat, aby jsme měli brutálně, masivně lepší ekonomiku a pak bych přiměřený díl dával přiměřeným způsobem jakýmkoliv uprchlíkům. Tak se to dělo vždycky. Když v 68. občané Československa tehdejšího utíkali do Švýcarska, Německa, Kanady, Spojených států, tak jich neutíkalo takto houfně a byli těžce a ty léta potom ještě těžce i prověřováni, jak jsou na tom politicky, jak jsou na tom ekonomicky, jakou mají profesi, jakým budou přínosem pro tu Kanadu. Já jsem chtěl emigrovat na Kanady, už jsem byl do Kanady, už jsem byl na přijímacím pohovoru ve Vídni, tam se mě zeptali, pane inženýre, teda pane Březina, neviděl jsem inženýr, co děláte? Já pyšně řekl stavební inženýr. Ten úředník se chytil za hlavu, pro boha, kdybyste byl tesař, tak by to bylo lepší. Moje manželka, nastávající lékařka, tehdy studentka, co jste vy? Tak já jsem řekl, touto zachráním, v duchu jsem si řekl, touto zachráním. A to je budoucí lékařka. Ježíši Maria, řekl tento úředník, kdybyste byla sestra, nebo lépe ještě pomocná si do kuchyňky, ty my potřebujeme. Tak ven, přemýšlete o tom, no a takový byl přijímací pohovor. Nikoliv otevřená náruč, plné lednice, stresování domácích obyvatel, že budou mít uprchlíci a nikoliv oni, teď mluvím o těch slabších skupinách a tak dále, čili velmi jednoduchý pohled na věc.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Březino, a doufám, že se do voleb ještě uvidíme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to krok vůbec nejde
2: po kroku
1: dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruji. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věř mi.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27,
2: 20,
1: nevím
2: no.
1: přesně.
2: No, aby taky ne, protože i z
1: Německa... Ocenil tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak, a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně přežít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný. Protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych
1: příliš
2: trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo. Prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%. Ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%. Jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Ne, ne, přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. Vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Něco.
2: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Jste, jak okamžitě Fiala Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak.
1: Jako skutečně.
0: Babišovi. No, jako, že to je ohavný, jako
1: Jako, že vy jste
0: děj.
1: pozůstalí a
0: Já si
1: tak.
0: říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
0: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: Je,
0: si,
1: je.
0: tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: Dobře, ale pane
0: já
1: Holeče.
0: neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza, STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo něco
1: jakože
2: podobného.
1: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míní. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka, radikalismus je prostě druh orientace, tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k Severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat, jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar...
2: Předech pro změnu ty.
1: Promiň. Jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Aleichema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Aleichema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Radio Xaver.

0: mandle a rozinky, prosím tě, uděj se štěstíčko malinký.
1: Prosím. Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Play.cz.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když se mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych k tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích. Slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říká

0: říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, ano. Tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem
1: no,
0: u toho.
1: Vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všechno, co by měli vysvětlit na margo svého činění, konání, tak dokážou zamlžit tolika různými frázemi, věcmi, které si nemůžete ověřit. Sám jste teď říkal, nevíte, jak ta redaktorka, za jakých okolností, on nám to pan Wollner zcela jistě neprozradí. Takže já nechci být soudcem, nebyl jsem u toho natáčení té reportáže před těmi 3 lety bezmála, ale věřím tomu, co říká pan Šlachta.
0: Je to problém konkrétního redaktora nebo konkrétního šéfredaktora?
1: Nebo já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele?
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech hluboko v managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně?
1: No já nevím, protože když jste ředitel veřejnoprávní televize, tak nesete odpovědnost za plný obsah a za férovost toho, jak vzniká. Já myslím, že to správně není. Já tím nechci říkat, že by měl zasahovat, aby se tam prosazovaly ty či ony politické zájmy, strany, informace, cokoliv. Ale nemůže to nechat být a věnovat se jenom těm biznisům nebo těm produkčním věcem nebo kde čemu jinému. Prostě ta zpravodajská budova si vybudovala už od dob té krize na Kavčích horách v roce 2000 jakousi autonomii. Tehdy se dopustil kníže Schwarzenberg hezké věty: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. A ono to tak došlo na naplnění. Dneska to tak vypadá a to zpravodajské ta zpravodajská budova, se chová zcela svéprávně. Jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové záležitosti. A to všechno před tím vším smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70 letá, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidí štve.
0: To, co jste zmiňoval s panem knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
1: No, spíš jako publicista amatér za studií.
0: Protože Pavel Dobeš má, vy jste písni, text o krcích, jak je to. Tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
1: No, je to takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentu, jestli teda by pan kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
0: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
1: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy, vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Janečka, dneska vlastně radního té televize. Ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovalo od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to
0: ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitele, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
1: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k tomu, k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daň. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černovský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc,
2: co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: To je trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu ze noblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí, musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená?
2: No, tak dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste.
2: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: Vy jste nešel na tojtojku.
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prej ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste
2: no to se
1: vlastnila?
2: Ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. a říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentoval. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, kde tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná.
2: Šikovná dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje, ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadi budky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomene, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina. No. Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No.
2: No.
1: No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
2: jsme tak zhruba
1: trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
2: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to vysílá?
2: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový tý starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, vyznavači ohně, loupež sladkého i rubínové, kříže, hon na lišku, bestie, mědírtina, strach, loď do Hamburku, vrah se skrývá v poli, křížová cesta, kleště, romance o nenápadné paní, konec velké šance, kvadratura ženy, dáma s erbem, prohleté dědictví, bílé linky, třetí housle, modrá světla, pán ze Salzburku, tatanské pastorále, šťastný a veselý, klauni, štvanice, studna, rukojmí v Belavista, poselství ze známé země, mimikry a růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne, ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, opatrná Flígr, ano, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pán, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flíger opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té ulice, nebo? Nám to jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: No, to je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uhum. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karo?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale já si myslím, že se sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
2: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
2: nebudete žádný mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
2: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
2: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu, tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
2: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako
1: bylo
2: spontánně
1: velmi,
2: rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
2: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo po vodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo.
1: To jo.
2: Možná...
1: Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Mám pro vás hezkou věc.
1: No.
0: To je onen Dominik Hašek. Víte, kdo je Dominik Hašek?
1: Vím.
0: To není ten hejtman jihomoravský.
1: To nebyl Dominik.
0: To byl
1: Michal.
0: Michal, pan doktor. Ale Dominik Hašek docela dobře chytal v brance na hokej. To víte.
1: Kdysi jo.
0: Dominátor.
1: Jo.
0: A na Twitteru, to jsem tady četl na novinkách, jo. Na Twitteru udělal článeček, nebo ten, jak se mu říká, tweet. Jsou tam nějací dva mladí gentlemani s hokejkama, to nevím, kdo je, ale píše. Práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné jako práce pro ruskou armádu. Je povinností vlády ČR, zavináč Strakovka, jo, označil to, on už umí, nás před tímto chování chránit. Jde o naše životy. Nestrkejte hlavu do písku. Neboli nějací hokejisti, kluci, chtějí vydělávat prachy. Je jim jedno prostě.
1: Stejně jako on vydělával v Kanadě, ne?
0: Stejně a Bůh ví kde všude. A protože, vidíte, to jsou zjevně mladí borci, kteří chtějí mít taky domeček a tak dále, stejně jako pan Hašek, že? A tak půjdou hrát do Ruska, dostali nabídku, jo? Asi jim v tom Rusku nabídli víc, než v Hradci Králové prostě, jo?
1: Se dá předpokládat.
0: Tak. A tenhle ten mravokárce, který se bojím, že taky úplně není jako, že to od něj úplně nesedí, jo?
1: No, od něj rozhodně ne.
0: Tak on chce být prezidentem,
1: jo? Víte, co si myslím, že čím to je? Ne. To jsou ty puky do hlavy v tom mladším věku.
0: Puky do hlavy, co to je?
1: No tak je brankář, ne? Tak schytává
0: no,
1: puky
0: no,
1: do hlavy.
0: To je jako a, no,
1: ne, já myslím, že to doběhlo. On se fanatizuje ne. Časem hůř a hůř.
0: Toto je, jako,
1: ale už je to
0: je hardware, to je nastavení, ale, to je jeho.
1: Ale on takovejhle úplně nebejval, on se začal politicky nějak aktivizovat před časem, já to sleduju. Furt říkal, že bude kandidovat na toho prezidenta a takový to ještě jo a ještě ne. A začal se vyjadřovat jako velmi ostře proti politikům, který nemá rád a je to horší a horší. A teď vlastně tím, že tato vláda, vládní politická garnitura je tolik za tu Ukrajinu a proti Rusku, tak on se na tom beze.
0: Tak. A neexistuje nic lacinějšího, pane Holče, než to takhle udělat.
1: Já vím.
0: Odporný.
1: Já zatím vidím, já vám říkám ty puky.
0: A pan Dominik Hašek, kromě hokeje, kde se předvedl jako výborný, to je mu potřeba přiznat, jo. Kromě toho, na co sahnul, tak to skončilo v kotrmelcích. A proto já si přeju, aby ještě jednou dostal výprah do kožichu a šel kandidovat na toho prezidenta. Já bych mu tu podpisovou listinu podepsal.
1: Není to ten, jak se říká, máte další jména, co bude kandidovat? Není to Dominátor?
0: Tak on už to říkal dávno, ne?
1: No tak jako jestli, nema, vy jste, vždycky říkáte z těch kuloárů, že...
0: Ne, to ne, to nemám.
1: Že nasáváte signály? Ne.
0: No, pane Holče, vy se chystáte opravdu na dovolenou?
1: Chystám.
0: Nejde to ještě nějak zrušit?
1: Nechci, těším se na to, ale vyčistím si hlavu a vrátím se nabitej na celý ten půl rok,
0: kdy
1: co nás čeká. Zítra.
0: To už nestihnu zařídit ten covid. Ten lockdown. Já jsem psal Primulovi SMS-ku, že možná budu něco potřebovat.
1: Zavří hranice.
0: Ale to už takhle on to rychle
1: neudělá. Nejde to takhle asi teď. On...
0: Jo. No tak, abyste taky udělal něco hezkýho.
1: No, ale musíme počkejte té diváku říct, že teď rozhodovka nebude. Už jsem na to chystal včera ve streamu. Ale pak se vrátím a v týdnu od 11. července zase všechno běží.
0: No může se stát, že se vrátíte a vaše místo bude obsazené.
1: To je jasný.
0: To je vždycky riziko. No,
1: co se dá dělat.
0: Ale zatím to tak nevidím. No je potřeba říct, že děkujeme všem, kdo nás podporují tady v Wilsonovku na transparentním účtu XTV a teď nemají poslední stanovolení, ne? Teď, tak to bude pro mě, no, ne?
1: Ne, můžou.
0: No ne, tak budete na tý dovolený, tak to, budu, s čemu vám to bylo?
1: Proč?
0: No ne, že bych si to já zatím nechával.
1: Ne. Já myslím, že ty dva týdny byste se měl od transparentňáčku držet dál.
0: Nedovezl byste mě něco z dovolené?
1: To můžu udělat.
0: Kdybyste byl tak hodný, pane Holče, kdybyste mi přivezl třeba takovýto platíčko, že od italských slepiček...
1: Slepičence nějaký? No, jo, slepičáky?
0: Vajíčka. Dobře. Italský.
1: Jel byste?
0: Kdybyste byl tak hodný.
1: Jo, udělám to. Pro vás.
0: Já jsem totiž četl, jak pořád čtu o těch slepicích, že v Itálii mají nejkvalitnější vajíčka.
1: Vážně? Mhm. To myslíte vážně, nebo si děláte legraci?
0: Dělám si legraci.
1: Jo. Já jsem to nevyčet z vašeho výrazu.
0: Ale to myslím vážně, to nevíte. No,
1: ale to už vy nevíte, ne? Často co?
0: Ale přivezte to.
1: Přivezu.
0: A jestli pak víte, jak se řeknou italský vajíčka?
1: No vím, to víte, že vím.
0: No, tak.
1: Uovo.
0: Jak?
1: Uovo.
0: Uovo?
1: Ano.
0: A jestli pak víte, co to znamená, to se naučte na tu dovolenou. Uovo per tutti.
1: Vejce pro všechny.
0: Takže přivezte uovo per tutti.
1: A máte, jo, vajíčko pro všechny. Přivezu
0: per tutti, no. Protože tady per tutti paní produkční, pan jednatel, technika, jo, Lukáš, holky dobře, na recepci dobře. Dole. Tak, přátelé, teď se prosím postavte, protože pan Holec bude mít svoji Horcovu chvilku poezie a poděkování za...
1: Ano. Děkujeme Lubomíru Bučkovi za štědrý příspěvek. Pánové, děkuji za super vlzonovku, za nahaté MPAčko, posílám litr, vidíte?
0: Počkejte, co jste říkal?
1: Na MPAčko, jak jste slíkal paní předsedkyni sněmovny a topky. Už ani nevíte.
0: To nevím. No to nevadí.
1: Co jste udělal, no?
0: Něco takového tady bylo? Fotky jsem ukazoval nějaký?
1: Fotky už jsou venku.
0: No.
1: Kdyby byla fotečka z mediálního školení, pošlu desítku. Tak vidíte,
0: už vím,
1: z mediálního
0: ale
1: školení.
0: To měl říct hned, tak, že no. Se jedná o to mediální školení. No jasný.
1: Tomáš Pokorný, náš věrný posluchač, divák, na podanou ruku mistrům z Vlzonky a co místo Budvaru prodat soudružku MPA, já už jsem říkal, třeba na Ukrajinu a jako bonus přihodit Vystrčila svítkem, vidíte. Takže děkujeme Tomáši Pokornému. Tomášová, sami Tomášové skoro, vidíte? Vlzonova 920 na transparentní WC, také Fix TV, vidíte, vtipný. Hlavně nepropadněte hlubokému mlčení, jako ve stanu. No to se nám nestane, ne? Co?
0: Vůbec nám to nestá tohleto.
1: Marek Vozár, taky díky za podporu Vlzonova 10, chlapi skvělé. A pak tady máme super díky, to jsou ty dodateční. Podívejte, Ivana, Eru, vždycky je tady s náma, díky. Milan Čálek, Renáta Hrubá, Ondřej Holemí, Stanislav Kubík, Petr Bacho a Miloš Roušal. Všem vám moc krát děkujem.
0: Slyšeli jste slovo Boží.
1: Jo.
0: I s tebou. Mhm. Děkujeme, pane Holče. Vy to umíte tak hezky říct. No, já s dovolením na závěr řeknu, že kdo ještě nemá na e-shopu XTV objednanou tuto moudrou knihu.
1: Hodně moudrou.
0: No. Tak tam vběhněte, protože ji dostanete, pokud budete v těch prvních 200, což možná zvětšíme na 300, protože hodně objednávek už.
1: Jdete hned do akcičky, co? Na
0: no, tak uvidíme, kolik jich pán prezident bude ochoten podepsat, víte. A dostanete k tomu měsíční XTV bez reklam a tak. E-shop XTV, pane prezidente, Xaver se ptá, Václav Klaus odpovídá a Petr Holec je úplně mimo hru. Co to je za titulek?
1: To nevím, ale já jsem myslel, že je to tak, že vy odpovídáte, že Václav Klaus se vás ptá jako autor.
0: To bude druhý díl. Přeju vám, pane Holče, pěknou dovolenou.
1: No, díky, já si to určitě užiju. A víte, že ve streamu se mě někdo ptal, že bych vás měl naučit pít italský víno. A já jsem říkal, on k sebe takový nudný patron.
0: A mně stačí ty italský vajíčka. Já mám na vás za všechny spolupracovníky, za všechny kolegy, za celou Prahu 2, jo? Za všechny diváky a posluchače tohoto pořadu, prosbu.
1: No.
0: Jestli byste byl tak hodný a v rámci své dovolené na minimum omezil uhlíkovou stopu.
1: To udělám.
0: To znamená třeba, jestli byste nemohli tam nějakým úsporným způsobem spolujízda nebo šerování aut, nečurat do moře, víte, tady ty všechny věci, co...
1: To patří taky? To já dělám vždycky, když lezu do vody. Já už chodím vlastně do vody jenom, abych se tam vyčúral.
0: Aha.
1: A to zvyšuje uhlíkovou stopu taky, jo? To jsem nevěděl.
0: To jsem si teď vymyslel.
1: Jo, já jsem myslel.
0: Ale víte, zbytečně nekupujte si igelitové tašky při nákupech. Mm-hmm. Takový ty všechny věci, které zatěžují planetu. Já to myslím vážně, kdybyste byl tak hodný. A pokud možno benzín nekupoval, protože budete mít krev na rukou, pane Holče.
1: Budu, to já vím. A víte, já si možná vezmu pro jistotu i Seaclu sweater sebou. Aby jsme nemuseli topit nikde, kdyby náhodou tam přišla zima.
0: Tak
1: Seaclu sweatřík se vždycky hodí do Itálie, ne?
0: A pamatujte si, že pitné vody je málo na planetě. Taky. Takže pokud možno málo pít.
1: Já myslím, že možná skončíme, ne?
0: A co? Kdyby jste se chtěl sprchovat, tak to nechte, až se vrátíte. Škoda dobře. Vody. Jo, ohřev a tak.
1: Vidím, že máte recept osobní, ne? Jak na hygienu v těžkých časech.
0: Bohužel ano. No. Takže kdybyste byl takhle hodnej, no.
1: Dobře.
0: A vůbec nejlepší by bylo, to vám řeknu příště až. Já se tak pěknou dovolenou vám
1: přijdu. No.
0: Závidím vám, co mám dělat.
1: A ať vy jste furt ve Vegas nebo kde?
0: No, už jsem nebyl 2 roky.
1: Jo.
0: Tak jo, pane Holče, tak jeďte opatrně a... No, vezměte si na čtení toho, pane prezidente, ať se něco přiučíte, jo?
1: To já jsem právě na to čas.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Buonasera, signorina.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutný to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte. Jako my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba od poslechu. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak, když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu?
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný,
1: to...
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozevídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: No, tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďko na aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona se vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver.
1: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspamět znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šost, dřív než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku. A tak jsem obcházel pasové úředníky s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky. Až pak to buffo, jak když komínem zafičí. Nejdřív pat štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. Já nasek s greenhornama do éra, co krouží nad sochou svobody, až tam za velkou houží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než filmy nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme, chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada

když pak jsme uslyšeli, já už vím, jsem text. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem, když viděli jsme, jak nás Praha zdraví budovou.

0: dva bolševické pracky.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Upřesním dvě věci, aby diváci věděli. FTP je fond televizních poplatků. A kolik tam zůstává těch peněz, to víme docela přesně. Co už nevíme, kde je ten zbytek. Ale snad to je někde v čase a prostoru. Tedy vy tím vlastně odpovídáte na tu otázku?
1: Já tím odpovídám na otázku, že Česká televize ani Český rozhlas po mém soudu nehospodaří tak hospodárně a tak, řekněme, střízlivě, aby bylo nutné zvedat lidem, a zejména v této době, kdy budou podrobeni strašným ekonomickým zátěžím, jim zvedat tenhle ten poplatek a tím vlastně navyšovat jistý biznisový prostor. Uvědomme si jednu zvláštní nesystémovost. Česká televize je podnik, který jakoby patří všem a nikomu. Veřejnost na něj platí ze zákona, ale v podstatě nemá žádnou šanci kontrolovat, podívat se, za co ty peníze jsou utraceny, velmi minimálně a zprostředkovaně přes radu. A rada funguje, vy to sám jako bývalý radní víte. Dobře, pardon.
0: Jaká změna?
1: Ne, promiňte.
0: Čekaj, ty 8. července.
1: Není 1. apríla. Beru zpět.
0: Říkejme jenom jako radní. Nikoli bývalý radní.
1: Jasně, samozřejmě. Ne, mě jste nějak spojenul v tu chvíli s paní Lipovskou a nevím proč.
0: Ne, to je detail. My jsme si podobní hodně.
1: Jste si hodně podobní, abych dokončil tu odpověď. Ne, já jsem zásadně proti tomu, aby se těm dvěma médiím navyšovaly poplatky.
0: Dobře, ale co dál, pane Žantovský? Protože je tady jakási inflace, navyšují se platy a tak, co by se mělo stát? Těch variant je několik. Buď to začít omezovat provoz, když pomineme teda to začít velmi spořit, jo. Omezovat provoz, rušit kanály, propouštět, nebo financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu mandatorním, řekněme, povinným výdajem ze státního rozpočtu, nebo vrátit reklamu. Co by podle vás bylo řešení?
1: No. Asi se nebudete divit, když vám řeknu, že pro mě jediné systémové řešení je zrušení České televize jako veřejnoprávního statutu. Nechť jdou na trh, nechť se privatizují kanály, nechť se nechá třeba jeden malý veřejnoprávní kanál zpravodajský typu ČT24, ale většina těch ostatních produkcí, které v té televizi vidíte, jsou zaměnitelná s komerčními televizemi. Všude vidíte téhož Kolomba, všude vidíte ty též profesionály, pomalu i tu též muže na radnici.

0: všech možných sil tehdy působil na to, aby pan prezident nevetoval tu novelu zákona, díky kterému ten kanál vznikl. A měl jsem velké naděje, že z toho bude to BBC, ke kterému oni se stále připodobňují, tehdejší BBC, dnešní už je zase trošku jinde, ale vznikla z toho v podstatě ta stanice, která brzdí pořady typu Reportéři ČT24, když je v nich nežádoucí obsah. A dodám ještě jednu věc, a to je zásadní. Strašně se změnila atmosféra ve společnosti i v té televizi a ta televize tomu velmi napomáhá. Vzpomeňte si jenom, jací lidé chodili do diskusních pořadů Události, komentáře. Před 5 lety jste tam běžně mohl potkat Alexandra Tomského, Zdeňka Zbořila, Jana Schneidera, Jaroslava Števce. Lidi, kteří mají co říct, jsou odborníky ve svých oblastech, ale mají na lecos jiný názor, než je ten oficiálně propagovaný. Tyhle lidi už tam nepotkáte. Žádný blacklist prý není, ale nikdo si je nedovolí do toho média pozvat. To též platí v Českém rozhlase.
1: Takže, když to tak shrnu, vy vlastně jinými slovy říkáte, že televize česká přestala plnit tu veřejnou mediální službu.
0: Vezměte si paragraf 2 zákona 483 z roku 91 o České televizi, který vám jasně a nesmlouvavě definuje, co to je ta veřejná služba v České televizi. A mimo jiné tam najdete formulaci, že skrze poskytování všech možných rozmanitých názorových a tak dále platform pro lidi nebo pro názory z různých, co já vím, politických, náboženských, etnických, kulturních, nevím jakých ještě částí společnosti, má přispívat k pluralitě a vytváření svobodného názoru toho diváka. Něco takového se neděje v dlouhodobě.
1: Takže neplní podle vás tu službu?
0: Určitě.
1: Dokonce jste řekl v nějakém rozhovoru, Reportéři ČT jsou na okamžité zavření. To si myslíte, že opravdu takto špatné? Protože já mám pocit, že je to tady poslední investigativní pořad.
0: To si jistý nejsem, jestli je investigativní. Oni možná investigují, ale řekl bych velice výběrově. Myslím si, že když tam vidím jednotlivého autora některé reportáže, tak už tuším, o čem bude, kam se bude odvíjet, jaká bude poenta a teda a teda. Je to vždycky vidět v určitých, řekněme, zlomových okamžicích, třeba před volbama. Tam prostě se vám vyhrne takové množství materiálu na někoho, kdo v té České televizi není zrovna oblíben. V minulých volbách to byl pan Babiš, v jiných volbách to byl pan Klaus a tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě ta investigativa je zaměřená podle mě účelově, ne vždy, jistě ne vždy, to bych nechtěl paušalizovat, ale velmi často účelově k nějaké dehonestaci toho, kterého směru nebo myšlenky či člověka. To není dobře.
1: Pane Žantovský, vy jste nadevší pochybnost také koncesionářem České televize a občanem uklidnilo vás občansky, když před pár týdny byla dovolena Rada České televize a je tedy kompletní, plně funkční?
0: No, upřímně moc mě to neuklidnilo, protože já jako některé ty členy, ty dovolené členy znám pana Racka, znám pana Janečka, znám pana Šafaříka, mám s nimi různé zkušenosti z minulosti. Jsou to jistě lidé v mnoha ohledech ctihodní, ale nejsem si jistý, že ta rada má skutečně takové pravomoci, aby mohla docílit nějaké základní systémové změny v tom, jak je ta televize řízena. Pravomoc odvolat nebo jmenovat generálního ředitele, To je pravomoc taková velmi malá a řekl bych až symbolická. A jak víte z období, kdy jste tam ještě nebyl, tak ta souhra mezi radou a generálním ředitelem byla nápadná. Notovali si, když jste sledoval ta zasedání, to bylo přátelská setkání s chlebíčky a v dobré atmosféře, nic proti tomu. Ale neslyšel jste tam v podstatě slovo kritického nebo dotazu nějakého kritického vůči panu generálnímu. A to není dobře, ta rada je tam přeci jako kontrolní orgán.

0: nejenom kývací orgán.
1: Takže to nové, ti dovolení členové, říkáte, že vás nenechávají úplně v klidu, protože nemáte tu záruku, že by se to nevrátilo do těch starých kolejí.
0: Já to jsem nechtěl říct na jméno těch lidí, co jsem jmenoval, ale toho celku, jak teď dneska vypadá. Já si myslím, že takový to vzedmutí určitého osamostatnění, které bylo, když dovolili na vás, nebo zvolili vás, pana Matochu a paní Lipovskou, tak to dávalo velikou naději, že se tam něco začne měnit. A ono se to bohužel změnilo nejenom díky tomu, že paní Lipovská chtěla vstoupit do politiky a tudíž zemožnila své angažmá v tom, což považuji z její strany za velikou chybu a je mi to líto, protože to je přece jenom ekonomka a měla určitou ambici podívat se na ta čísla zblízka. A dneska nevím, jestli někdo takovou ambici a schopnost má. Nevím.

0: Radio Xaver.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtivý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina, takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
3: Pane holče, je tady čtvrtek, představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den, polovina prázdnin.
4: Vážně, Xavere, já nevím, já vůbec nevím, jaký je den, já musím něco říct, mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
3: Jak to?
4: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
3: To vím.
4: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivej, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
3: Dneska je čtvrtek.
4: A zpráva bude nebo nebude?
3: Dneska se ještě neví.
4: A
3: to až tak kolem 16:00.
4: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatenej.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

a nevím. Máme cíle společné, vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat. Mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu, jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
2: tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tam někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
1: Jsi spíš srdcař než...
2: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autorem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takový. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má? Na to. Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: Tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ona je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli to vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Vy jste dneska jako královna.
1: Myslím, že tenhle kostýmek minimálně tou barvou by se jí asi líbil, to máte pravdu.
0: Víte, jak se říká té barvě?
1: Já nevím, co by to mohlo být, lila?
0: Lila.
1: Lila, ano.
0: Lila.
1: Ne lilek, ale lila.
0: Lila. Dobrý je to.
1: Děkuji, vy jste dneska také takový hezky průhatý.
0: A kolik to stalo? No to je. Tak, spoustu věcí, paní a Karol, zajímavých.
1: Tak, půjdeme do toho.
0: Opozici vadí výše stropu i u elektřiny. No, pozor na to. Máme platit 4x víc než Slováci. 4x víc.
1: 4x víc.
0: Oh.
1: No normálně se říká pozdě, ale přece, tak tady nejenom, že to je pozdě, ale ještě ke všemu máme, jak vyplývá z titulku, platí 4x víc než Slováci. Já jsem koukala na Twitter Petra Fialy a on ještě v dubnu, což by bylo dobré připomenout, v dubnu, teď máme září, půlku září, a on ještě v dubnu říkal, že zastropování cen je to špatné řešení, že bychom ho nakonec všichni zaplatili, což měl teda pravdu, ale teď očividně k tomu špatnému řešení sáhli a ještě k němu sáhli takovou, jak je evidentní, špatnou cestou.
0: Takže na Slovensku je to všechno 4x levnější, jo?
1: No všecko ne, no, ale potom zastropování budou mít levnější elektřinu, než máme u nás, nebo energie.
0: A kolik tak může stát na Petržalce jednopokojový byt, že bychom se tam přestěhovali?
1: A myslíte, že nám stačí jednopokoják? Já bych chtěla aspoň 2KK.
0: Promiňte, vy máte tu vilu rodinou, já ano, jsem zapomněl. Ale my chlapci z takových normálních poměrů.
1: No právě tak, to je krásný kompromis mezi vilou a jednopokojovým bytem, je aspoň to 2KK, Xavere.
0: No ale zas bychom měli levnější tady elektriku a plyn, ne?
1: Počkejte, proč elektriku? Tu budeme mít levnější stejně, co pak vy potřebujete nějakou elektriku, vy budete pořád na mobilu.
0: Musíme dobíjet někde.
1: No dobře, tak pojedete třeba na benzínku.
0: Určitě.
1: Tam si ho někam dáte, vyřídíte si e-maily, až ho budete mít dobitý, tak se vrátíte.
0: Já to tak nemám, paní Karol, to vy jezdíte do XTV si dobíjet mobil.
1: No on se cestou strašně rychle vybíjí.
0: Vybije,
1: no.
0: já tomu rozumím.
1: On pozná, že jedeme do XTV a v Mžiku je vybitý.
0: Ale zajímavé je, že někdy si přivezete mobily celé rodiny, to mě překvapilo. Tolik zástrček terénní nemáme.
1: No vidíte, musíme nějaké přidělat.
0: Ale je to dobrý, je to dobrý. No a co teda budeme dělat? Zastropujeme to ještě níž, nebo co?
1: Teď o tom mají jednat poslanci, což bude určitě zajímavá debata. Uvidíme, jestli opozice nebude třeba obstruovat, nebo jestli nebude to jednání nějak zdržovat, to všechno uvidíme. Ale každopádně debata ohledně toho bude určitě barvitá, na to si můžeme těšit. A my s tím nic neuděláme, teď to má v rukou Petr Fiala.
0: No ale četl jsem, paní Karol, v tisku i v tlači.
1: Tak to bude pravda.
0: Že 30 miliard korun připravili jako pomoc těm firmám.
1: Já myslím pro nás, že to připravili, tak pro firmy.
0: Pro nás ne, ale 30 miliard to už je hodně peněz.
1: To je hodně peněz a zaplatíme to my všichni, stejně jako to zastropování.
0: Já vím.
1: Takže si připravte portmonku, budete platit, Xavere.
0: No, dlužíme prý každý 330 tisíc. Každý Čech.
1: Jenom.
0: No, ale v Německu jsem se dozvěděl, na český koruny dluží přes 700, a my jsme na tom ještě úplně v pohodě.
1: Já si jenom nejsem jistá, jestli ten váš údaj s třemasty tisíci je úplně správný, abych řekl, že to je víc, není
0: ne,
1: to víc?
0: To
1: víte to bezpečně?
0: No.
1: No tak já vám to budu věřit.
0: Jsem to četl někde.
1: No někde, počkejte, jestli jste to četl na nějakém dezinformačním portálu, musíte si vybírat, kde co čtete.
0: Na prestižním portálu
1: musíte
0: jsem to
1: Musíte si to
0: četl.
1: Ověřit, musíte se vždycky podívat, jaké portály jsou dezinformační a ověřit si, jestli ta informace je pravdivá.
0: Na prestižním portálu parlamentní listy CZ.
1: Tak to bude pravda.
0: Jo, já nevím, co vy pořád máte tady s tím. Tak jedeme dál, paní Karol, jo. Maďarsko už podle europoslanců není demokracií, mein Gott, a čím teda je, vyzvali k zastavení evropských peněz. A je to tady.
1: Je to tady.
0: Už se nám to routí.
1: Mně se tohleto, co tady vidíme, tomu se říká konsenzuální pojetí pravdy. Pravda je to, na čem se dohodneme, že to pravda je. Tak europoslanci se nám dohodli na tom, že Maďarsko už není demokracií, protože spousta evropských politiků, kteří vyhrávají volby s odřenýma ušima, nebo je voliči už dávno nechtějí a proto zakotvili právě v Evropském parlamentu, tak nemůžou rozdýchat to, že Orbán vyhrává volby úplně bez problému s nadpoloviční většinou. Do toho jim vadí jeho názory, vadí jim jeho postoje, vadí jim to, jak se Maďarsko chová k takovým těm módním tématům, že třeba LGBT a podobně, všechny tyhle ty módní záležitosti. No tak je potřeba toho Orbána nějak trochu vytahat za uši, přistřihnout mu křidílka, jak jste hezky naznačil, a tak tady přijali takovouhle rezoluci v Evropském parlamentu. Můžeme se těšit, co přijde příště, jestli se europoslanci třeba nedohodnou na tom, že země je placatá, že v noci je světlo, mohli by se dohodnout na spoustě věcí.
0: No a taková náhoda, jo. Víte, že mi to včera podobná myšlenka napadla ve vaně? To, co jste teď řekla.
1: Že země je placatá?
0: Ne, já jsem totiž přemýšlel, přečetl jsem si předtím, než jsem šel do koupele, ty aktuální preference SANEPu. Pak se taky málem utopil, jo. A tam je napsáno, že TOP 09 má 3% něco. A vlastně, když si to vezmete, lidi, kteří teď, jo, Svetrová show, všechno, TOP 09, MEDA a tak,
1: ano, ano.
0: Teď řídí nejenom ten stát, teď Prahu a oni vlastně nemají žádnou podporu.
1: No jo, ale tak hele, zase jsou průzkumy a průzkumy, jo. Zrovna tyhle průzkumy bych brala s velkou rezervou, tam vycházejí velmi zajímavé věci. Pamatuju si, jak jeden pro jistotu nejmenovaný subjekt, kterému tam vycházely preference před volbama kolem 8-10%, nakonec skončil na necelých 3%. Takže zrovna tuhle agenturu.
0: No, říká se něco, no.
1: No, to víte, že jo, tak tam jako tam vůbec vyšlo spousta zajímavých věcí, takže zrovna tam bych tomu nepřikládala váhu. To stačí se podívat na Facebooku, kdo tyhle ty průzkumy sdílí, a hned máte jasno.
0: Víte, jak je to s těma hradbama a zlatým koněm?
1: Já vím, jak je to s hradbama a trojským koněm.
0: Ne. Říká se, že neexistují hradby, které by dopřeskočil zlatý kůň. A tam to tak nějak bude. A dokonce mě kdo si

0: Ale to jsme trošku utekli od toho Orbyho. Podívejte se, jaký tam má výraz.
1: Orbyho vy už jedete takhle na kamusku.
0: Orby, no jo.
1: Víte, jak říkají lidi z SPD tomu Okamurovi, jeho kolegové?
0: Tomio.
1: Ne, oni mu říkají Oky.
0: Oky mu říkají, ano.
1: Takže máte Oky, Orby, vyjedete v těchto těch...
0: Předtím byl Gorby,
1: Gorby
0: už není.
1: No, už není. Takže, a on tady, já nevím, co, jak on se tváří, oni mu to berou krev, nebo co?
0: Já bych řekla, že tam otvírá nějakou, že sedí za pultíkem a snaží se otevřít lahev s pitím.
1: A nebo má na videohovoru Ursulu.
0: To by se, naopak, to by se takhle kysele tvářila ona.
1: A ona mu sděluje, že prachy... No, ještě paní Karol, když se zastaví evropské peníze, tak to Maďarsko vystoupí, ne?
0: No, oni tím vyhrožujou, ale já si myslím, že s tím zastavením evropských peněz to z logiky věci nemůže být zase tak snadný, že jo? Maďaři pořád do toho společného evropského rozpočtu přispívají, takže jedině by musela Evropská unie říct, tak my od vás nechceme. To by bylo korektní, říct, my od vás přece nechceme ani žádný peníze a žádný vám nepošleme. Ale říct, my od vás peníze chceme dál, ale zpátky nepoteče nic, to si myslím, že by nemělo být.
1: No, aby nebyly nějaký sankce na čabajky třeba.
0: Honem rychle se po natáčení vypravíme do Maďarska.
1: Tady to zavádí zásoby. Sankce má,
0: no,
1: pozor.
0: No.
1: A čabajská, a co tam ještě uheráče?
0: Paprika, papriku gulášovou. Papriku do guláše, hele, to je originálně jenom v Maďarsku. Nikde lepší neseženete.
1: Včera jsme měli k obědu Segedin. To byl možná poslední záchvěv.
0: To byl možná poslední předsankční Segedin, ano.
2: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se ne...

kliku, úchyly vědce turisty zaujmu v panoptiku. Předpokládám, že na mojí ceduli bude rusky požehnán, kdo se nebojí přiznat si, že je

pohledů, ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnán.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Xaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Xavere, na mě sedlo zlo, nějakej a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživí po volbách.

0: a já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra a pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak pane Holče, abychom byli úplně upřímní, na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
0: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
0: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je skoro...
0: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
0: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
0: To... I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
0: Fialu.
1: No.
0: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
0: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
0: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
1: To je jedno.
0: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
0: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou. Tak...
0: O, tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
0: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
0: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
0: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
1: Tak já vám řeknu,
0: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
0: Střelec?
1: Střelec.
0: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
0: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
0: O, počkejte, dobře,
1: ale
0: jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
0: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Markéto, máme tady novou zprávu, ale hlavně nové slovo, zvlášť pro ekonomku.
2: Tak já budu hádat, tak třeba konjunktura nebo prosperita.
1: Tak konjunktura nebo prosperita, no tak to už jsou zapomenutý slova spíš. Ne, máme tady novotvár, nebo nový oblíbený slovo je nerůsteď. Protože jsme se dozvěděli z Německa, že po dvou letech recese ani tenhle rok se Němci ekonomicky nenadechnou a čeká něco, čemu říkají eufemisticky nerůst. Ono se to může stejně dobře vrátit k recesi. Každopádně, ono to nikdo v Česku se té zprávě nějak jako extra nevěnoval, jenomže ona je to pro Česko velmi důležitá a velmi špatná zpráva, protože my jsme s Německem opravdu pupečně spjatý ekonomicky.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksavere.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno? Volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření, Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% clá a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že ten... Že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání, tuším, probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej se, to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Rádio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší sníh vítr safián.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Gruzie plánuje vypsat referendum o vyhlášení války Rusku.
1: Ale mně se to líbí.
0: Tady kolečko nějaký ještě.
1: Ale mně se to líbí, protože podívejte se na Českou republiku. My jsme tady vyhlásili válku Rusku a nikdo se nás na nic neptal. V Gruzii se těch občanů aspoň zeptají, jestli chtějí válčit proti válku, Rusku. No vyhlásili všichni vrcholní politici, Fialou počínaje a panem Tajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem, Konče vám řeknou, že jsme ve válce proti
0: Putinovi. To jo, ale nevyhlásili jsme.
1: Podívejte se na některé pražské komunální politiky, na pana starostu Řeporyjí nebo na některé starosty z Prahy 6, vyhlašovali válku Rusku ještě předtím, než začala invaze. Takže jo, v té Gruzii je hezký, že se těch lidí aspoň zeptají. Nás se neptal nikdo.
0: Jak to může dopadnout, paní Karol?
1: Já se nejsem
0: bojí. Občané půjdou a řeknou, my chceme válčit. Nevěřím tomu?
1: Já tomu nevěřím a já bych měla i pochybnosti o tom, jestli to referendum vůbec bude vypsaný.
0: Jo, že to je taková spíš legrace. No, tak
1: ale líbí se mi, že napřed, než teda se začne řinčet zbraněma, tak se někdo těch lidí zeptá. Není to jako, že tady se nám tvrdí, že jsme ve válce a přitom je jasný, že v žádný válce nejsme.
0: Ale referendum, teda s ohledem na to, že dav se vždycky mýlí, že? Ale je to zajímavá věc, kdyby se tady nějaké takové referendum vypsalo. Kdyby skolabovali strachem, jak to dopadne?
1: No, kdyby se tady takové referendum vypsalo, tak myslím, že lidi, kteří by hlasovali pro, že chtějí válku Rusku vyhlásit, takže bychom dopředu věděli, kteří to budou. Že bychom podle toho byli schopni odhadnout ty počty. Že, tak bychom zapsali Fiala, Pekarová, Vystrčil. V tom senátu tam bude tak asi 50 lidí, kteří by do toho šli. Takže já si myslím, že tady bychom byli schopni to dopředu úplně bez problému odhadnout.
0: Mimochodem, jste nervózní z toho, jak dopadnou ty volby?
1: Nejsem. Já už jsem vyslovila nějakou predikci, jak to dopadne. Takže teď jenom čekám, až se moje slova potvrdí.
0: Ty senátní teď myslím.
1: No, o těch mluvím.
0: A ta predikce je ta, že se tam dostanou ti, co tam byli. Že třeba obhájí Vystrčil.
1: Já si myslím, že Vystrčil s velkou pravděpodobností obhájí.
0: Jo.
1: Ne, že by mě to těšilo, jo, to je taky někdy problém lidem vysvětlit, že když něco jako komentátor říkám, že to neříkám, protože si to přeju, ale protože reálně odhaduju, že ta věc tak dopadne, takže já si myslím, že Vystrčil obhájí. Jakkoliv by samozřejmě bylo krásné, kdyby mu voliči vyslali vzkaz, že teda má jít se starat o Ukrajince na Ukrajinu nebo o Tajvance na Tajvan a že tuhle starost nemá dělat z pozice předsedy Českého senátu.
0: Mimochodem zjistil jsem, že mě jedna věc na těch volbách strašně vadí.
1: Jenom jedna?
0: Jedna nejvíc.
1: Jsem s ní?
0: Když je někde nějaký volební okrsek,
1: ano.
0: Tak že tam kandiduje někdo, kdo tam vůbec nepatří. Třeba u nás, v Tišnově tam, no, západ Brna, tak tam se volí senátor a tam z ničeho nic, z čista jasna, kandiduje jakýsi pan Töpfer, což je chlapec od komedie, jak se říká, neboli principál divadla. A on
1: to je bývalý dlouholetý senátor.
0: No, a teď si říkal, tak budu kandidovat tam na západě Brna, nemá k tomu žádný vztah a myslí si, že teď tam přijede a že mu ti lidi jako pan tátovi z Prahy nahážou hlasy a on, že to přijde za 4 roky zkontrolovat. Mě to hrozně vadí. Zatímco, když je tam nějaký místní, nebudu teď jmenovat, abych nikomu
1: nenadržoval,
0: člověk, který to tam zná, jo, žije tam, ještě tam ředitel nemocnice třeba, jak může někdo uvažovat, že zvolí tady komedianta?
1: No já vás uklidním, protože já jsem docela se zaměřovala na ty výsledky senátních voleb i v toku času a málo kdy se stane, možná, že se to snad nestalo nikdy, že by někdo, kdo je takhle dosazený uměle do nějakého obvodu, se kterým právě nemá tu vazbu, o které vy jste mluvil, tak se nikdy nestalo, nebo nevybavím si případ, kdyby ten člověk uspěl.
0: A jste v tomto názoru se mnou jako na jedné lodičce?
1: No jasně, měl by to být někdo, kdo v tom regionu je, kdo v tom regionu funguje. A ostatně podle toho, jak dobře v tom regionu funguje, jak moc ho lidé znají, potom má nebo nemá podporu těch voličů.
0: Tak vstoupíme do volebního boje a řekneme občanům, že vyzýváme, aby nevolili ty přivandrovalce. Volte místní lidi, kteří tam mají kamarády, známí, budou je potkávat, to je nejspravedlivější.

0: Karol. To je nejdůležitější. Tak... Kdo si přijel pro hlasy z Prahy nebo odkudkoliv, tak je to vždycky podvod.
1: Já vám rozumím, ale to, že někdo někde žije, zase nemusí úplně znamenat, že to je dobrý kandidát automaticky.
0: Ne, je už polovina úspěchu, protože tam je s těma lidma, bude se jim zodpovídat, ano. Sousedům, kamarádům, příbuzným.
1: Takhle to beru, ano, ale pořád platí to, co jsem říkala, volte hlavou.
0: Pořád platí to, co jsem říkal já.
1: Ale dobře, platí, co jsme říkali, oba jedeme dál.
0: Tak chcete. Tak hezká fotka,
1: yeah.
0: Já jsem pln dojetí, když to vidím, protože...
1: A máme podobný, jako trošku, je tam jistá podobička,
0: no,
1: ale ona to má delší,
0: jako v tomhle tom, to už nechal, jako stran módy, ale prostě tenhle ten její úsměv já mám rád.
1: Já jí měla celou ráda.
0: Celou, já taky. Žádná královská výsost. Princ Harry a Meghan zuří kvůli titulům svých dětí. Co by chtěli?
1: To je přesně ta otázka. Co by chtěli? Oni by očividně chtěli nemít z toho, že jsou členy královské rodiny, chtěli by z toho mít ty výhody a nechtěli by z toho mít ta negativa. A když se ukázalo, že Harry a Meghan, hlavně teda asi Meghan, podle všeho, nebyla schopná unést ty nevýhody, v podstatě se od královské rodiny trhly a podle všech informací, které unikly, tak se trhly docela ve zlém. Tak najednou by z toho chtěli mít ty výhody. A to si myslím, že nejde, takže sice možná zuří, ale to je asi tak všechno, co s tím můžou dělat.
0: Herečka je to prostě.
1: Byla.
0: Byla. A ta paní Meghan, já mám rád Kate. Ta
1: já
0: je,
1: taky.
0: Ta je naše, jo. Ale ta Meghan, pozor, ta je nebezpečná. Ta nám zničí celou tu rodinu.
1: Já si myslím, že
0: intrikánka, já to na ní vidím úplně.
1: Tak intrikánka to bude, o čemž svědčí to její jednání, to si myslím, že ano, ale naštěstí jako tím, že jsou uklizeni poměrně daleko od té královské rodiny, tak já bych v tom žádné nebezpečí neviděla.
0: No, nevím,
1: i když je pravda, že i když je zase pravda, že královna, která byla schopná se tam ty členy královské rodiny vždycky pozvat a stavět je do latě, tak ona byla velký tmel. Ona byla ta, která to tam dirigovala, která to tam řídila. To Charles nebude úplně tenhle typ.
0: No ten takže... nemůže ani cítit tu Meghan. Se podívejte na fotky. A když vedle něho stojí, tak on úplně se ošívá.
1: No tak Kate taky nevypadá, že by byla úplně nadšená z její přítomnosti, ale to je, do toho bych jim asi úplně nešéfovala. Já si myslím, že královna byla pro ně velký tmel, ale že Meghan se odstavila tak trochu sama, nebo vlastně tak
0: zajímavý,
1: hodně sama.
0: Stejně, že ten Harry jako uslyšel tady ten hlas téhleté paní, že? Tam mu musela předvést něco, co ani na poslední stránce Pornhubu není natočen.
1: Ne, tak prostě se zamiloval, ale zajímavý na tom je, že on v jednom rozhovoru vyprávěl, že pro něj pochopitelně nebylo jednoduchý najít si partnerku, což chápu, asi dokážeme to pochopit.
0: Ty jste byla volná v té době, já ty lidi nechápu.
1: Ne, my jsme se nikdy nepotkali, takže nebyla ta možnost, by samozřejmě byla ruka v rukávě, o tom vůbec nepochybujte a stála bych tam na tom balkóně.
0: Když použiju váš výraz... který jsem od vás slyšel nedávno a budu si pamatovat do smrti, tak on by byl lukrativní partner.
1: Lukrativní, no on bez pochyby je lukrativní partner, ale on v tom rozhovoru říkal, že si vybíral partnerku podle toho, aby byla schopná to unést. Tu tíhu toho, že je členka královské rodiny, všechny ty povinnosti z toho vyplývající. Ne, že si vybral tu Meghan právě proto, že bylo evidentní, že ona to zvládne, že ona to dokáže. No a možná je sám překvapený z toho, že to tak není.
0: Co to je za kritérium?
1: To je důležitý kritérium, když jste člen královské rodiny. Vy si to neumíte představit, protože že nemáte modrou krev.
0: No dovolte, já si to umím představit, já se dívám na seriál Koruna.
1: No dobře, ale na seriál, to je, já jsem se taky dívala na seriál Nemocnice na kraji města a nedokázala bych operovat nohu jak to, jako doktor Sova.
0: Jako totální endoprotézu byste nedala?
1: Ne, totálku bych nedala.
0: Zajímavý.
1: Ani podle toho návodu tam.
0: No, takže toto, co oni jsou naštvaní zbytečně, protože
1: sami se trhli, byla to jejich volba a teď to se nám vlastně vrací i s těma volbama tady u nás, že jo? Jednou prostě uděláte volbu a musíte si stát za tím, jak jste se rozhodli a nést si za to svoji odpovědnost a neházet tu odpovědnost na nikoho jiného.
0: Ale my fandíme Karlovi III. A to je jeho klice, ne Meghan, Williamu.
1: Já budu až do konce života fandit Alžbětě II. Ze mě už to nikdy nikdo ne.

0: On se života
1: nesundá. Já jsem velký anglofil, pro mě prostě královna bude vždycky na piedestalu.
0: No a teď je král.
1: No dobře,
0: když se anglofilka, tak anglofilka, prosím, ale jo, buďte trošku politicky korektní, tak teď byste měla fandit Karlovi.
1: Já na tom zapracuju.
0: No, paní Karlo, to je všechno.
1: Tak to je krásný, zase se uvidíme.
0: Je pátek.
1: Takže v neděli.
0: No a co budete dělat celý víkend?
1: No, budu se připravovat na to, že už v neděli se spolu zase uvidíme.
0: Nemáte žádný program zavařování nebo něco?
1: Ne, už mám všechno zavařené, všechno nejdete. Doma pod střechou. Budu kontrolovat strop, jestli už máme zastřešený ty zastropovaný ceny elektřiny.
0: Tak jo, no já se těším, mějte se.
1: Já taky, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver.
1: 12.6.
2: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomilostní spravedlnost.
1: Názor na agitace.
2: Podívejte, ta je co?
1: Měsíc korupce.
2: Se mnou přichází zákon.
1: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal tři dopoledne s těma špendlíkama.
2: No.
1: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
2: No.
1: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
2: Jo, jo. Je vám sympatická?
1: Jo. Jo.
2: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
1: Má. Co? Šibalský úsměv.
2: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
1: A to se vám mužům líbí, ne?
2: No jasně, tak nám, vy nejste muž nebo co?
1: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
2: Nebo dneska ne?
1: No dneska právě poslední den.
2: Se rozhodněte.
1: Proto říkám 12.6. významný datum.
2: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
1: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
2: Říká vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
2: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítili zase Masarykem.
2: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
2: vím. Žil na koni a tak.
1: No, jo, jo. Pane Holče.
2: No a ona se zaštítuje Masarykem. To se... No, no počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale, co? Co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
2: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Bude, proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
2: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
1: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
2: Ne.
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
2: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
2: To je správný, to je ideál. Jo.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze Spolu právě jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak promiň, já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Hmm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedít ještě velké
1: Opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem, s Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Takhle ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner.
2: Byla chyba,
1: že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšovali s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

Je to jiné, je to velké, je to větší než...

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte úplně novou knížku a já jsem rád, že jste ji přinesl. Zprávy, nové zprávy ze Zwokhausu. To zní velmi nadějně. A když se jenom, když jsem tak lehce prolistoval, jsou to vaše fejetony.
1: Ano.
0: Aby bylo jasno. A kapitoly s názvem třeba Funkcionář, hermafrodit, délka penisu a budoucnost světa. Ta paní s tím kokršpanělem. Nemůže být hůř, ale může. No. Co vás vede k tomu do těch věcí napříč tak tvrdě šít?
1: Ale to není o tvrdém šití, jak říkáte. Jednak tahle knížka je druhá svého druhu. První byly skutečně zprávy ze Zwokhausu, vyšly oni. Teď nakladatel přišel s tím, že by vydal pokračování a nazval to Nové zprávy ze Zwokhausu. Jsou to fejetony, které jsem pravidelně každý týden psal na svůj web nebo na jiná média. A co jejich svorníkem je ten skutečný blázněc kolem nás, šílenství Green Dealové, šílenství LGBT+, šílenství takového toho mýtů a dalších hate free a dalších kampaní, kdy najednou vám se ten svět před očima mění v podobu, které nerozumíte. Vy najednou nemůžete rozumět tomu, že nějaký pán bere půl roku nějaké hormony a vybaven stále dál pánským jaksi příslušenstvím začne soutěžit s dámami v nějakém sportu a samozřejmě,
0: plavání,
1: že vítězí, konkrétně v plavání, ale samozřejmě, že vítězí, protože má k tomu fyzické dispozice a teď se o tom vede zcela vážná debata, jestli to tak má být nebo nemá. Přijde mi, že se ta vyšinutost našeho světa strašně prohoubila. Na druhou stranu, takže já jsem se snažil shromáždit maximum příkladu tohoto blázincovství, jak to nazvat, Zwokhausovství, a oglosovat je, postavit nad to nějaké otazníky, případně to doplnit ještě bizarnějšími dotaženími těch věcí jako do dalších souvislostí. Těžko se to vypráví. Snad je to i k smíchu, občas myslím, že většinou i k pláči. Doufám, že se to najde svého čtenáře. Ta první knížka se prodávala dobře. Jsem za tuhle druhou rád, ale třetí nebude. Víte proč? Protože
0: už to dosáhlo vrcholu.
1: Ne. Myslím si, že ta témata budou postupně opadávat. Jak témata genderová, tak Green Dealová a podobně. Protože máme mnohem zásadnější témata. To je válka, to je ekonomická krize, energokrize, nové dělení světa. To všechno nás zasáhne možná mnohem víc, než si ještě jsme schopni představit. A tudíž nebude ochota a možná ani z těch politických a mezipolitických struktur věnovat tolik energie tomu, jestli je někdo LGBT nebo není.
0: Není to přesně naopak?
1: Tam se to jako postaví na hradní téma, myslíte?
0: Já teď slyším všude debaty o tom manželství pro všechny. Jo, Česká televize tomu věnovala celý pořad. A mně to nepřijde vůbec téma, protože úplně nezajímavé, ale víte, o nákupu plynu a o nákupu ropy, tak ty odborníky vlastně třeba takového pana Štěpána nebo pana Noveského a tak zvou do svých studií pouze alternativní média. Zatímco ta velká média,

0: řeší tohleto, tak těch, oni ty fíkové listy přece potřebují.
1: Tak já myslím, takhle, vy určitě víte, že jeden z takových známých triků manipulačních je metoda takzvaného červeného sledě. Red herring, to vymysleli tenhle název americký novináři. Je to manipulační metoda, kdy předhodíte veřejnosti nějaké jakoby lákavé sousto, abyste zakryl nějaký skutečný problém, který by mohl zneklidnit ty lidi dokonalou jaksi apoteozou téhle metody je film Vrtěti psem.
0: Ano.
1: Kdy se vymyslí válka v nějaké zemi, kterou v Americe nikdo nezná, Albánii. Ta válka je zcela vykonstruovaná a zakryje to na určitý klíčový okamžik problém prezidenta. Něco podobného se říkalo i kauze Levinská a vstupu do první irácké války a tak dále. To neumím posoudit, jestli až tak jako cynické to bylo. Fakt je ten, že to zakrývání, buď to neochoty nebo neschopnosti, nechuti, nevím co, něco opravdového dělat, že není přítomno jenom mezi novináři, ale i mezi politiky. Teď si vemte naši milovanou vládu, která vystřídala nemilovaného Andreje Babiše, tak zkuste si vzpomenout nějaký opravdu důležitý zákon nebo opatření, se kterým ta vláda přišla. Ona přišla s věcmi typu systém pomoci uprchlíků, typu zákona manželství pro všechny. To jsou při vší úctě vůči solidaritě, kterou čeští občané vyjádřili vůči migrantům z Ukrajiny, tak jsou to témata zástupná, protože to je opravdu zásadní témata. My budeme pocitovat na svých složenkách, až nám přijdou za plyn, za energii, až se podíváme na cenovky v obchodech, což už se díváme a divíme se, tak to si myslím, že lidi přestanou zajímat nějaká LGBT a podobná témata a ti politici, pokud budou chtít přežít svoji vlastní politickou smrt, tak se budou muset začít věnovat tomu důležitému.
0: Vy jste před chvílí řekl, pane Žantovský, o případu Levinská, že to je kauza. Vidíte, já to považuji za moc hezký příběh. A on je to kauza nakonec.
1: Tak to je takový novinářský slovo, kauza. To se omlouvám, to jsem použil žargon. Ale jako ten příběh možná byl pro ty dva aktéry moc pěkný. Nepochybně. No. To jako zejména, když si ta svečna schovávala několik měsíců jaksi použité spodní prádlo, tak to byla láska až za hrob, nepochybně, jo, to o tom nepochybuji.
0: Prosím vás, to má skované dodnes.
1: Nepochybně.
0: A vydraží to na aukru a postaví za to dům na Manhattanu. No, pane Žantovský, když se vrátím k té knize ještě s jedním dotazem, mýlím se, když řeknu, že tu knihu, že ta kniha bude dobrá pro ty, co nemají rádi politickou korektnost.
1: Určitě. Že to je přesně pro ně.
0: V tom případě to doporučuji ještě jednou. Ukážu, my tady v XTV velmi rádi ukazujeme knihy a mluvíme o nich. Takže já přeju, ať se knížka Nové zprávy ze Cvokhausu Petra Žantovského prodává. Díky za to, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a všem našim divákům, diváčkám. Naschledanou.
0: Naschledanou. Řekl jste to velmi správně, pane Žantovský. Já jsem to hlídal divákům i divačkám.
1: Měl jsem to říct v opačném prostředí.
0: No ne, ale na Českém rozhlase už říkají daňoví poplatníci, poplatnice.
1: Jo.
0: A tak dokonce jsem slyšel lordové i lordky.
1: Lordky,
0: to jsem slyšel.
1: Před časem jedna feministka přišla do, a to byl taky Český rozhlas, nebo Česká televize, já už nevím, s tím, a teď jí tam moderátor, v závorce K, teď nevím kdo, uvádí, že teda to je Fanča Nováková. Naším hostem bude Fanča Nováková. Ta se strašně ohradila, tahle ta Fanča, a říká, jakým hostem? Snad hostkou.
0: Ano, hostkou, tak to mně přijde tak uchylné. Já nevím, jak to cítíte vy, co by literát, ale já jako amatérský pisálek, který taky už napsal nějaké knihy, tak já bych to nebyl schopen na té klávesnici naťukat, protože to úchylné.
1: Je to úchylné, jde to do obrovského spousty detailů, situací, Například zažil jsem, že v některé škole, nebudu jmenovat vysoké škole, se doporučilo jakýmsi návodem ze strany vedení neoslovovat studenty a studentky slovy třeba dámy a pánové, studenti a studentky, či naopak, ale vážení studující.
0: No vidíte,
1: jako co dodat, jo?
0: Svět běží kupředu a možná...
1: A ještě do toho, pardon, to není jenom politická korektnost, ale tam najdete fejeton, který se jmenuje Predarium. To je o nějaké dámě, která, nějaké influencerce, která si zjistila, že je známá v určitých sobě podobných kruzích a začala prodávat své pšouky, začala je konzervovat do nějakých lahviček a prodává je a už na tom vydělala několik milionů dolarů.
0: Dobrý podnikatelský nápad, nedá se nic jiného k tomu říct, ale lordka vede, že?
1: Lordka vede.
0: A přitom jako oni proto mají výraz, to je lady, ne?
1: No, jasně.
0: Lady. Já jsem si říkal, no ale správně se tomu říká papežtější než papež? Je to ono? A nebo poturčenec?
1: Poturčenec, horší turka samozřejmě.
0: A v brněnské televizi se vždycky říkalo podramaturčenec, horší dramaturka. Tak pane Žandovský, těším se na příště, nashledanou.
1: Já děkuju moc.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
0: Nový díl Za stranu a za lidi s paní Karol. Jak pak jste se cítila?
3: Jako žena v médiích.
0: Vy jste vyloženě žena v médiích? Hmm? Cítíte se bezpečně?
3: Ježiš.
0: Teď nás budou provázet ty neziskovky. Pěkně to tam říkáme teda.
3: No, až na některé momenty, kdy jsme byli takový trošku ostří.
0: Otcovství, mateřství, všechno jsme...
3: Sežraná makronka
0: a také už, prosím, v novém díle Za stranu a za lidi prozrazujeme něco, jak to bude vypadat 22. března na akci 8 let s vámi. Tam vás srdečně zveme a vstupenky jsou k dostání na webu XTV. A pořad Za stranu a za lidi najdete na www.xtv.cz pro předplatitele i s obrazem a nebo na kanále Xaver Live a samozřejmě na rádiu Xaver.
4: Posloucháte rádio Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak Takže
2: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavují po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo. Mm-hmm. Kolik to nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bylo dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo 12, poslal,
1: 21.
2: poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34, ten dopis,
2: já 37.
1: myslím, že... No, někdo upravil, že právě ne, 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já
1: myslím,
2: že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďka ale my říkáme dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my si tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadil tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, že tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je pohled 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, ano. To, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
2: Hele, co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo, jako
1: jenom já. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Radio.
1: No to bylo hrozný. To byl výlet, ještě teď, když

0: Ujišťuji vás, že se to nebude opakovat, prosím.
1: No to doufám. Hrozný.

0: Já nemohl jsem tušit, že srazím vaší paruku. Věřte, madam, mě začalo srdce bušit, když jsem vám šlápl na ruku. Já galantním jsem se chtěl jevit, měl jsem však přec jen trošku slevit. Pardon, madam, já chtěl jsem se jen jevit, na to dát mohu záruku. Bylo hrozný, no?
1: A co můj psíček Leo?
0: Již je mu lépe, prosím, již je mu lépe.
1: Bylo hrozný. Můj psíček Leo, zvířátko malé, kde jaký hejsek?
0: No, no.
1: Ves

0: dubl.
1: Dubl, ano.
0: Váš podvazek však přitom rubl.
1: No.
0: Pardon, madam, mou vinou není více, že vyšlech oko pejskovi.
1: A co moje rova?
0: Řekl jsem, prosím, že jí zaplatím. Tak o čem je řeč?
1: No to doufám.
0: To byl průser vám.

0: madam, já domníval se mylně, že roztrh se jen kabátek. Já nemohu znát, že vaše rouba způsobí pád hned pro nás oba. Pardon, madam, leč byla tam ta skoba, která nás strhla na zpátek.
1: Já jsem jemná žena.
0: No o tom se prosím nepochybuje.
1: Já jsem jemná žena. Já jsem jemná žena, prosím.

0: stalo, pak se to stalo.
1: To bylo hrozný.
0: Pak se to stalo v kaluži hnusné, kterou jste na mě nastražil.
2: Ta už tam byla, prosím.
0: To, co se dalo, nebylo vkusné, vy jste mě, pane, obnažil.
2: Oblažil, prosím.
0: To taky.
2: Pardon, madam, to už je jiná látka. Hned se padále míti vztek. Tady, madam, přestává naše hádka. Teď račte přijmout ti můj vděk. Zpočátku srdce si celek, pak ale náhle jsem si řek, když už jsem jednou sebou sek, ať aspoň má to nějaký cvek.
0: Na to, co kdysi byl můj šat, hrubě jste počal ze mě rvát. Ach, nevím, jak se mohlo stát, že začala jsem jodlovat.
2: Pardon, madam, říkejme.

Porozumím.

0: Tam ten kotník do lyžařské boty, tak to se většinou nedá zlomit už znova ten kotník, to už jenom nad tím kotníkem potom. Jo. Takže ne, já to neudělám, ale jako vhárá to ve mně strašlivě.
1: Jak vypadá u vás Silvestr?
0: Silvestr, já jsem fakt nebyl zdrav, musím se přiznat. Já jsem tentokrát nebyl zdrav, tak netypický. Já jsem polehával, posedával na mě udeřila nějaká chřipka, já jsem myslel, že covid, ale radoval jsem se, že by to byl covid, teda abych se přiznal, jo. Že potřebuji jezdit někam do ciziny na různé akce a kdybych měl covid, tak půl roku bych měl možná nějaký štempl někde, jo. Nedostatečný, ale bohužel to covid teda nebyl a já jsem na Štědrý den ráno docela ochořel a tak jsem byl docela ty dny mimo.
1: Jste takový ten bilanční typ, který si na Silvestra sedne a řekne si, jak to teda ten rok.
0: To si netroufám, že to bych dospěl k negativním poznatkům a to se vyhýbám. Pro mě ten rok byl samozřejmě rokem, kdy jsem nejvícekrát byl v nemocnici a u doktora, tak jako pro mě z tohohle hlediska ten rok žádná radost nebyla.
1: Jistě jste zahlédl projevy, myslím, že celkem tři, ty důležité, předseda vlády, předseda senátu a prezident republiky. Jak to hodnotíte?
0: Tak já nechci, abych se dotknul těch tří řečníků, ale já, jak vám vždycky tady říkám, že já nejsem televizní typ, takže já jsem žádný ten projev prostě fakt neviděl. Takže moje komentování je spíše okrajové nebo spíše systémové. Já jsem strašlivě uražen tím, že prezident Zeman vyklidil bojiště na 1. ledna standardní prezidentský projev u nás. Celé generace to tak měli spojené. Když já jsem přišel do prezidentského úřadu, by mě ani ve snu nenapadlo vůbec si být tak drzý a tak se rouhat a tak si troufat popírat nějaké tradice, že bych se zřekl novoročního projevu. Takže ten novoroční projev jsem 10 let považoval za jeden z vrcholů prezidentské funkce, ale samozřejmě mě šlo o projev, ne volné povídání, co člověka zrovna v tu chvíli napadne. Takže to vyklizení toho prostoru, já myslím, že být před závorkou a komentovat, jestli ten řekl chytřejší větu nebo hloupější než ten druhý, to já prostě nevím. Ale to, že prezident Zeman vyklidil ten prostor toho prvního ve 13 hodin, pro mě svatou věc. Já vím, že jsem 10 let na Silvestra musel jít brzy spát, abych nevypadal ráno šíleně. Byl jsem většinou na horách a v 7 hodin ráno jsem odjížděl ze Špindlerova mlýnu v momentu, když celý Špindl ještě spal a já jsem jediné mé auto vyjelo a směřovalo nedotčenou sněhovou stopou do Prahy, abych v 1 hodinu mohl vážně promlouvat, tak mě to zlobí strašlivě a já nevím, já myslím, že byli politikové, kteří pronášeli ty projevy, které byly pro mě na totálně druhé straně barikády, abych mohl jmenovat, já nevím, Klementa Gottwalda nebo Gustava Husáka, ale myslím, že taková nulka, jako pan Vystrčil ještě za 100 let existence českého státu novoroční projev nepronášela, takže já to považuji za průlom, já to považuji za breakthrough, já to považuji prostě za revoluci v tom negativním slova smyslu, možná kontrarevoluce by se dalo říci.
1: Je to důležité, pane prezidente, ten samotný fakt, že tak důležitý člověk, jako je třeba předseda Senátu, prohovoří se začátkem roku k nám poddaným?
0: Tak já nevím, jestli se cítíte, Xavere, být
1: Ne,
0: poddaným
1: ne k nám
0: pana.
1: občanům,
0: No
1: promiňte.
0: ne, no tak řekl jste to, jestli se cítíte být poddaným pana Vystrčila, já se necítím být jeho poddaným. Já Myslím, že jeho projevy jsou prázdné, chtěné, násilné, vyumělkované.

0: určitě napsané někým jiným a tak dále. Nemá cenu komentovat. Mě ten princip vadí, prostě ne jednotlivá věta, pro kterou bych se musel zbláznit nebo nezbláznit.
1: Když jsme u toho samotného, mě to zajímá, pane prezidente, když jsme u pana předsedy Senátu, v okamžiku, kdy prezident Zeman ležel v nemocnici, takové ty první dny, a hovořilo se o aktivaci článku 66, tuším, a tak, zazněly nejrůznější názory z úst zejména těch senátorů a hlavně předsedy Senátu. Patří k jakémusi dobrému tónu nebo k povinnostem se za to třeba omluvit nebo to dodatečně vysvětlit? Očekáváte to?
0: Ne, tak já si myslím, že když udělám takovou promyšlenou, svévolnou, záměrnou věc, tak já, na rozdíl od většiny lidí, odmítám, aby vůči takové věci mohla být omluva. To je prostě neomluvitelné a omluva je faleš. Omluva je naprosto evidentní, zjevná faleš. Já myslím, že omluvit se můžu za šlápnutí někomu v nacpané tramvaji, když prudce zabrzdí na nohu. To jsem nechtěl. A to se možná jenom se nedostatečně držel, takže nějaká míra viny moje je. Ale přeci to, co udělali senátoři v čele s panem Fischerem a Vystrčilem třeba, to není k omlouvání se. To byl přeci záměrný, politický, nenávistný, lidsky nenávistný akt. A to není možné prozřít, přeci to jsou dospělí pánové, když senátorem může být až člověk o 40 let, takže už je dospělý a za své činy zodpovědný. Takže to já odmítám, slovíčko, omlouvat se. To je úplně mimo mou dimenzi uvažování.
1: Co když je to, pane prezidente, takže opravdu měli obavu o naši vlast?
0: No, to je heroický předpoklad, který já nezdílím.
1: Takže to skoro vylučujete. Teď budeme pokračovat v těch vážných věcech, protože jsem zaznamenal takový článek, který to docela dobře vysvětluje, dědictví Babišovy vlády, deficit 420 miliard a státní dluh, pane prezidente, pozor, 2,5 bilionů. No. Což se jenom představit. Tak řekněte, je toto průšvih jak hrom, a nebo v těch státních veřejných penězích to vlastně nic neznamená?
0: Je to obrovský průšvih, abych použil váš termín. Mě to strašlivě trápí. Zabývám se tím celoživotně, těmihle tématy. A nevím, co bych k tomu dodal, krom toho, že skoro bych řekl, že teď, než jsem šel k vám, jsem dokončil svůj rozsáhlejší text na tohleto téma, který já myslím, že by tak do 2 týdnů mohl být hotov. Mohlo by to, není to na článek, musí to být brožůrka našeho institutu. Takže o tom jsem se zabýval a teď jsem to strčil celý ten text pánům, než jsem odcházel pánu Vajglovi a Jaklovi a Macinkovi do ruky, aby si to třeba do rána přečetli a řekli, jestli to nejsou úplné blbosti. Neboli je to pro mě zásadní téma současnosti, jedno z. Já nemyslím, že to je důležitější než Green Deal třeba, nebo než masová migrace, ale jako je to jedna z dimenzí současnosti, která mě trápí, a taky ten text uvádím slovy, že jsem si vybral jednu z dimenzí hlavních dnešního problému a dnešního vytváření krizových situací. A ty krizové situace se uměle vytvářejí, jsou uměle vytvářeny. Ty nespadnou z nebe, není to pouhá schoda okolností, která nikoho nenapadla. Některé ty krizové situace jsou uměle vytvářeny, protože ty umožňují chaos, paniku, nejasné vidění kontur problému, prostě posun myšlení. No a jedna z těch cest, která v historii lidstva vždycky vedla k chaosu a vždycky vedla k ožebračení spousty lidí a k radikalizaci veřejnosti. Jedna z těch cest je inflace. No a k té inflaci se nejlépe dobéřeme, když budeme vytvářet obří deficity státního rozpočtu a když budeme volně tisknout peníze, jak se to děje víc v eurozóně než naštěstí než u nás. Moje téma, a to teď bych musel předříkávat i desítky stránek toho mého textu, o tom příště, až budete mít v ruce.
1: Počkejte, ještě k tomu, k té samotné inflaci, ale ještě tomu předchází jedna věc. Premiér Fiala během té kampaně volební sliboval, mnohokrát jsme to slyšeli, dokonce konkrétní částky, že ví jak na to, na ten státní dluh, na ten deficit. Tak věříte tomu, že vláda v tomto složení tak, jak je, a po těch prvních krocích, které vidíme v médiích, že je našlápnuto na to, abychom to aspoň začali mírně, abychom...
0: Já nevím, o čem mluvíte, Xavere. Já si žádného plánu na zrušení obřího deficitu státního rozpočtu nejsem vědom.
1: Tak klidně slibu.
0: Slibu, že to chci udělat, to se slibuje strašně často. Já bych se vsadil teď a můžem si to tady porod do roka a do dne. Jako za koziny, do roka a do dne stvrdit, že tahle ta vláda slíbila, že sníží navržený rozpočet Babišovi nebo Schillerové vlády na rok 22, na letošní, mluvila o nějakých 80 miliardách. Ale jenom jako záměr, to nebyl plán. Plán je něco jiného. To musím říct, že škrtnu těmhle, škrtnu o ním. Prostě.
1: To udělají.
0: Já tomu nevěřím. Já bych se teď byl ochoten vsadit, že ten deficit v roce 22 bude větší než ten navržený paní Schillerovou.
1: No dobře, ale kam to tu zemi přivede, pane prezidente? No
0: tak přivede to k rostoucí inflaci, k rostoucí ekonomické nerovnováze. Povede to k velkému zvýšení nerovnosti v zemi, protože k inflaci, které bude docházet, tak na tu samozřejmě doplácí někteří, vydělávají někteří jiní. To tak vždycky v historii bylo a triviální závěr je. Získávají příjemci flexibilních pružných příjmů a ztrácejí příjemci fixních konstantních příjmů. No a příjemci fixních příjmů jsou mnozí, ale nejtypičtějším příjemcem fixních příjmů je důchodce, je člověk, který žije ze starobního důchodu. To je fixní příjem, kterému se čas od času něco přidá. Mzdy v normálním průmyslovém či obchodním podniku, to je něco jiného, to je flexibilní příjem, ten se klidně zvýší, protože ti si zvýší ceny, proto budou mít větší prostředky k tomu, aby ty mzdy zvýšily. Stát, aby zvýšil tyhle ty fixní státem definované příjmy, nemůže udělat nic jiného, než zvýšit deficit, zvýšit svůj dluh. Takže pan Fiala bude moci zvyšovat někomu důchod. Jo, určitě ano. Ale na úkor zvýšení deficitu. Tyhle dvě věci se nedají od sebe oddělit. Takže já bych se vsadil.
1: Příjmová stránka přece.
0: No a příjmová stránka, jaký zázrak by mohl nastat v příjmové stránce? Co by se jako mělo stát? Definitivně zmizí všechno testování a domácí práce a nechození dětí do školy a proto zůstávání rodičů doma a tisíc dalších věcí a světová ekonomika se pohne radikálně kupředu a Evropská unie přestane zbláznit s Green Dealem a proto teda budeme nakupovat levnější energii, než jak hrozí, že budeme nakupovat, nebo co by se mělo na té příjmové stránce, na té nabídkové stránce ekonomiky stát. Jedině se něco stane na poptávkové stránce ekonomiky. No a to buď si vytiskneme penízem a centrální banka bude kupovat státní dluhopisy, no, anebo stát bude prostě dělat své volné rozdávání peněz.
1: My, občané laici, tedy v ekonomice, cítíme, že inflace je něco špatného. Víme, že tím klesá hodnota peněz a tak dále. Nicméně, kde je ta únosná hranice inflace? Myslím teď pro občany.
0: Tak pro občana, který má drtivou většinu svých aktiv, takzvaně ve formě peněz, hotovostních, no tak ten tratí v každém případě, ať je ta inflace 0,1% nebo 1% nebo 10%, nemluvím o 100% a 1000%, ten tratí prostě v každém případě. Potom bude tratit každý člověk, jehož příjem poroste pomaleji než míra inflace. No a to si řada těch lidí nebude chtít dát líbit. Vidíte přeci, jak hrdinsky okamžitě vystoupili naši hrdinové mezi soudci, že oni si nenechají své příjmy zastropovat, že by chudáci se svými příjmy, které jsou mnohanásobně nad průměrnou mzdou, oni by nepřežili do příštího měsíce. Takže vidíte, že už křičí. Vidíte, že křičí okamžitě učitelé, že někdo jim nasliboval výrazné zvýšení příjmu, neboli výrazné zvýšení příjmu než inflace. A aby mohly jejich příjmy růst rychleji než inflace, no tak musí příjmy někoho jiného růst pomaleji než inflace. A nebo si ty peníze musíme tisknout a tu inflaci rozbíhat dále a dále.
1: Kde se to zastaví?
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začalo mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
2: my.
1: Být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu a Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem a proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou tehdy polostátní a dneska už státní vlastně téměř takový jaký kvazimonopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně, tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když se řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala?
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné pro to, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala
3: po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení. Což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
3: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
3: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
2: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinou a z Ruskem, no, a tak dále.
3: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
3: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energetiky ministra průmyslu.

0: odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu. Ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby, pod zaminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dál. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden, nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a tak. Celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... Ano, ale není naprosto bezvýznamná. Ano. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Jo, takhle to chodí. O čem to svědčí, pane Tlust?
1: No takže to není takový podnikatelský genius, jakého ze sebe dělá, že? Tak jako každý, není dokonalý, bych řekl, není dokonalý. No, občas se něco nepovede.
0: Mám zatím to číst začátek pádu?
1: No tak neúspěch ve Francii, v jeho podnikání, to bude stěží procentíčko, si myslím, jako nepodstatný, takže to bych tak neinterpretoval, ale ukázka toho, že žádný strom neroste do nebe, tak tato je. Mhm.
0: ČSSD chtěla nastartovat diskuzi o programu, skončilo to hádkou. Tady je pan Onderka, na té fotografii je vidět, že je rozjetý. Tam to vždycky skončí hádkou, nebo?
1: Tak ono těch sociálních demokracií je víc. Už ani spočítat je neumím.
0: Ještě jednou.
1: Myslím, že těch skupin hlásících se k sociální demokracii, že těch je víc. No. Vlastně neustále tam probíhá souboj o to, kteří jsou ty vládnoucí, střídá se to. Navíc jsou napadá mě jeden starý vtip, stojí na pokraji propasti a teď se hádají o ten rozhodující krok, který udělají. No, tak nelze se divit. Těžká situace, mnoho zájmů, jsou ve vládě. Já bych teda čekal, že největší diskuze tam bude o tom, jestli tam mají být nebo nemají, ale už několikrát se ukázalo, že se hádají o všechno možný, ale to, že tam mají být, to je naprosto většinově podporováno.
0: Já mám v tomto pořadu povoleno pokládat i zcela naivní otázky. A prvně se zasmějte a pak mi odpovíte. Proč oni se nedohodnou mezi sebou?
1: Se nedohodnou?
0: Přece
1: no, protože těch, to je, jedni vládnou a druhý musí poslouchat a musí se na to koukat. A často to znamená, že dovládnou, že když přijde ta nová garnitura, tak ta, co byla na vysokých postech a moc, to je velká droga, tak je musí opustit a to je špatné léčení. Odvykat si tuhle tu drogu, to je droga jako každá jiná, je mimořádně silná, takže já bych se nedivil těmhle těm bojovným a zarputilým výrazům, jde o hodně.
0: No ale přece musí oni vědět, že čím více budou hádat, tím víc budou klesat
1: ne, ale primární je porazit ty druhý a pak teprve starost o to, že nám to všem asi nepomůže. To je zřejmé, že takhle to probíhá. No.
0: Stručně. Co myslíte? Mají šanci vstát z popela socani? Nebo to je konečná vystupovat?
1: Zatím posledních několik let, asi tak 2 roky, všechno, co udělali, směřuje ke konci. Mm-hmm. A ještě jsem neviděl tu první vlašťovku, která by ukazovala, že začali směřovat přežití té krize.
0: Pane Tlustý, víte, jak je to s tou první vlašťovkou?
1: No.
0: Ta ještě...
1: No, tu první 4 minus, čekáme.
0: Ta ještě jaro nedělá.
1: Ta no. Zatím samý 5.
0: Sněmovna odložila hlasování o výročních zprávách České televize. Jejich projednáváním strávili poslanci 5 hodin. A tady už vůbec nevím, co zatím mám číst.
1: To je těžký pochopit. Proč? No, všechno nasvědčovalo tomu, že to je...
0: Že to schválí.
1: Okamžik pravdy. Ne. Vypadalo to dlouho, že to je okamžik pravdy, kdy proti sobě stojí ty 2 kovbojové a jeden tasí rychleji. A dokonce to vypadalo, že ti, co chtějí změnu České televize, takže na to půjdou přes neschválení těch zpráv jako rozhodující nástroj, který vládní většina ve sněmovně má. Byla vytvořena situace, kdy si myslím, že zejména v České televizi to tušili, že se k tomuhle okamžiku pravdy schyluje, začali se na to připravovat a teď najednou v tu rozhodující chvíli ti útočníci neboli vládní koalice ten kolt strčili zpátky do pouzdra. Asi si myslí, že jim to pomůže. Nebo přesně řečeno si asi myslí, že jim to neublíží tak, jako kdyby to dořízli, to znamená, kdyby ty zprávy neschválili. Já jsem velice zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, protože když použiju příklad z těch westernů,

0: Já bych spíš viděl, že budou překvapený, že to k žádnému míru nepovede a že měli pocit, že Česká televize pomáhá jiným politickým subjektům a stranám vládní koalice nepřeje. Takže se ukáže, že jim nebude.
1: To takhle je, teď ona je nezávislá, ale nestraná, děte, vyvážená,
0: ale,
1: pane Tlustý.
0: Ale děte, no tomu nemůžete věřit. Ne, ne, ta je tak průhledně politicky angažovaná. Já jsem tady jednou řekl a na tom trvám. Oni by si mohli sestavit kandidátky do voleb. A ty by pak mohli podporovat. To by bylo takový ještě stylově čistý a bylo by to přehledný. Takhle oni podporují některé politické strany, jiným dávají na frak. Teď ty jiné politické strany, které se tomu snažily zabránit, to vycouvaly a budeme se s zájmem dívat na to, kam to povede.
1: Já mám pak jednu otázku a to se vás zeptám, až vypnem kamery raději. Nebo raději hned. Nechtělo by to změnu v té radě? No, nemusíte odpovídat, chápu.
0: Ano, chtělo. Vy tam chcete kandidovat, běžte tam, jo, budete tam potřeba.
1: Cítím tu ironii.
0: Ne, tak ono je to, jednou myslím, že se pana Wericha ptal někdo provokativně, že rozšlápl včelí královnu s pocitem, že zbavuje včelstvo monarchie a že za to byl ošklivě pobodán. A pan Werich, nebo pan Horníček teď nevím, odpovídal, dál šlapejte po včelích královnách. 100% vás ubodají k smrti, ale k Savere jednou budete mít pomník.
1: Jedeme dál. Klaus mladší. Chceme vládnout, spousta poslanců jsou tupci, nejsem homofob, vadí mi političtí homosexuálové. Pan Klaus, viděl jsem ho u pana Strakatého a byl to ostrý rozhovor jako břitva.
0: Tak, že politická strana říká otevřeně, že chce vládnout.
1: To je v pořádku, tak to je.
0: To je úplně správně, i přesto, že se ukazuje, že veliká část voličů to nerada slyší. Veliká část voličů, když se podíváte na jejich volební preference, preferuje ty, kteří tvrdí, že kandidují proto, aby nevládli. To je sice úplná blbost, ale asi se to hezky poslouchá. Takže to je férový, chceme vládnout, proto tam jsou. Spousta poslanců jsou tupci, no,

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci od nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mi zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie, a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli, úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku, ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás, obyčejné lidi, přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placa, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
2: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
2: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
2: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
2: ono
1: roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
2: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před 1000 let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano,
1: a za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano,
1: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
2: ano,
1: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu říkám dovolit, to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo vás, zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Vy už jste tady jednou byl, pan Noveský, společně s panem Štěpánem v XTV, jste byl v Rádiu Xaver, jste byl a já mám pořád pocit, že toho není dost, protože pan Noveský, jak mnozí víte, je odborník na energie, mimochodem muž, který stál u zrodu energetického regulačního úřadu. Což možná taky na to ještě dnes přijde řeč, ale energie je dnes téma číslo jedna, ať chceme nebo ne. A je spousta otázek, o které zatím v médiích nikdo nezavadil. Já bych byl rád, kdybychom tady na ně odpověděli. Ostatně naši diváci se budou ptát, tak zkusíme jejich odpovědí zaznamenat co nejvíc. Dnes jsem se díval, pane Noveský, na televizní debatu politickou na televizi Prima, 11 hodin partie, a tam říkala paní moderátorka, že v porovnání před 2 lety elektrická energie stoupla 17x a plyn 37x v ceně. Se mi zdá, jako, není to přestřelené číslo? Mají dobré informace na té Primě?
1: Bohužel to není přestřelené číslo. Jsou to šílené. Já se přiznám, tyhle násobky neznám, protože ono v momentě, kdy se to začne blížit, já nevím, 100 korunám za kubík, což bohužel se už dneska blíží, tak v tom moment je to jasný, že je to zcela nereálné, že to vlastně to číslo vůbec nesouvisí s ničím. To není žádný trh, to není, jsou žádný náklady, to je prostě úplně nesmyslný číslo. Ono bohužel, jak jste říkal o těch energiích, tak já se přiznám, pro mě energie od jak živa vždycky byly to pevní, ale teď mě mrzí, že energie jsou pro většinu občanů to pevní, protože si myslím, že to by vůbec nemělo být, to by měla být samozřejmost, jakože mám teče voda, jakože prostě se občas najíme a že prostě já si myslím, že tady je ta chyba v tom, že bohužel ty energie jsou úplně vymknutý, doba vymknutá z kloubu šílí, abych to tak řekl.
0: Dobře, no pojďme říct hned na začátku, že vy mimo jiné kandidujete do Senátu, což by bylo asi dobré už vzhledem k tomu, že jste odborníkem na ty energie a nebojíte se o tom mluvit a v mnoha okamžicích, to tak sleduju ty debaty s váma, to vypadá, že byste věděl jak na to. Jo. Ale pojďme tedy na úvod říct, jak to funguje s tou Lipskou burzou. To je totiž důležitá věc.
1: Pokud mám říct, jak to funguje, tak to bude rychlý. Nijak. Lipská burza nefunguje. Lipská burza vůbec nefunguje. Lipská burza prostě nefunguje, protože burza z principu je o vyrovnávání nabídky a poptávky. A musí být rozumná nabídka, rozumná poptávka, pak může fungovat burza. Dneska ta burza v podstatě nefunguje. A to si myslím, že tam nastává úkol státu, aby splnil jednu ze základních povinností, kterou stát má. Stát je povinný zajistit energie svým občanům, bezpečnost, potraviny. Jo, prostě všechny tyhle ty základní věci, které si sám občan nemůže zajistit, tak je povinný zajišťovat stát. A tady stát absolutně selhává. Absolutně.
0: Počkejte, ještě se vracím k té Primě. On tam dnes diskutoval pan Jurečka, což je jeden teda z členů vlády.
1: Bioplyn, já vím.
0: No, hlavně jsem měl pocit, že ty jeho odpovědi byly takové rozpačité a já, co by běžný občan, který bude platit ty zálohy na obojí, teda v tomto případě, tak jsem si z toho vlastně vůbec nic nevzal. On tam několikrát zopakoval, že má 5 dětí a že je normální jako jeden z nás a tak, ale já jsem právě očekával od takového špičkového politika, že řekne, jak na to. Ví vůbec někdo, co se s tím dá dělat, pane Noveský?
1: Tak my to říkáme vládě 8 měsíců.
0: Kdo to je my?
1: No to je ta naše skupina, energie tam není luxusní zboží, to ano. V podstatě nás spojila Alena Vitásková, jako bývá předsedkyně energetického regulačního úřadu, je v tom Vláďa Štěpán, je tam Pavel Janeček, je tam Hynek Beran, je tam Vláďa Vlk, jsem tam já, jsou tam ještě další lidé.
0: No, můžeme to tady nějak popsat, jako teda, co vy říkáte té vládě?
1: No my té vládě neustále říkáme, že je potřeba zaprvé odejít z burzy.
0: To nejde, pane Noveský.
1: Ale proč by to nešlo?
0: No nejde.
1: Já jsem
0: druhý odborník na energetiku.
1: Kdo to říká?
0: Já to říkám, protože
1: by nás to teď... Tak nemáte pravdu, bohužel. No, odejít z burzy lze s tím, že...
0: Já vám, nechte mi to doříct. Stálo by nás to v této chvíli 74 miliard.
1: No to možná mnohem více.
0: Ještě víc.
1: Ale to je to, že vláda právě vůbec neposlouchá, co se jí říká. Bohužel. My to říkáme vládě opakovaně. Nakonec jsme to psali Sikelovi hnedka někdy 14. ledna, tuším, pak jsme to psali 7.3. celé vládě. Prostě opakovaně to zdůrazňujeme. A už jsme to říkali té vládě minule, i když tehdy jsme ještě nevěděli, jestli opravdu ty Slováci nás tak trošku poslechnou, protože my kooperujeme se Slovenskem taky, a jestli nás poslechnou ty Slováci a jestli opravdu půjdou na tu slovenskou variantu, kterou nakonec oni zvolili. To znamená konkrétně třeba kolem elektřiny vypsat mimořádné zdanění elektřiny z jaderných elektráren. A to mimořádné zdanění...
0: Což je takový pohrůžka taková jenom?
1: Ne, to není pohrůžka, to je zcela normální. V českých zemích je to úplně normální. Na Slovensku to nebylo normální a v českých zemích je to normální, protože to též se udělalo na takzvanou solární elektřinu. Tam je taky speciální daň, mimořádná daň, která normálně zdaňuje vlastně tu elektřinu z těch solárních elektráren.
0: No čem by to pomohlo?
1: Pomohlo by to k tomu, tak jako na tom Slovensku, že si vedení slovenských elektráren vyhodnotilo, u nás by si to vyhodnotilo vedení ČEZu, že je mnohem lepší se dohodnout, zastropovat cenu elektřiny, protože to, co teďka vláda vymýšlí, to je jenom vlastně zbyteček toho, co jí navrhujeme.
0: Oni teďka, ale oni ani nic nevymýšlí.
1: No pozor, oni už teďka uvažují, že by se mělo zastropovat.
0: Uvažují.
1: Jestli vymýšlí, to nevím, a uvažují.
0: Protože ten Jurečka tam dneska říkal, promiňte, že uvažují o celoevropském řešení. Takže jinými slovy, kdybych vám řekl, o čem všem uvažuju a co se nikdy nestane, no tak já pořád čekám, kdy přijde nějaké opatření zásadní.
1: Když jsme to zvažovali, tak jsme samozřejmě zvažovali tehdy absolutně nejbezpečnější, nejvíce právní cestu, tak, aby to bylo nenapadnutelné. To, co říká třeba pan premiér o tom, že se nedá odejít z burzy, že by nás žalovali minoritní akcionáři, to je úplně nesmysl samozřejmě, protože na zisk nikdo nemá právní nárok, jakože někdo bude mít 6000% zisku. Jo, to je úplně nesmysl. To je jako, a že na to má ještě právo. To se přiznám, že to jako trošičku pan premiér ujel. Jo.
0: Dobře, a jak by se to teda...
1: Jednoduše.
0: Jak by se to realizovalo? Jestli máte recept, já tam zítra zajdu do toho Lipska klidně.
1: To není o Lipsku. To je o Čechách. To není o Lipsku, pane Xavier.
0: Musí někdo přijít do toho Lipska a říct kluci a holky i nebinární spoluobčané, abychom byli genderově
1: vyvážení.
0: My tady s váma končíme.
1: Ale on se ani nemusí končit. Stačí, když ta elektřina, která se spotřebovala na českém území, se bude tady u nás za české ceny prodávat.
0: To nikdo nechce.
1: Ale jak to, že ne? Zeptejte se občanů. Počkejte, já znám dalších 9 milionů občanů.
0: Pane Noveský, koho zajímá, co chtějí občané? Přece dávno víte, ne?
1: No, já se přiznám, že já jsem pořád naivní. Já nejsem politik, já jsem energetik a já vím, co občané potřebují a co chtějí. A já to chci taky pro ně, protože upřímně řečeno, bez elektřiny za české ceny, bez plynu za rozumné ceny, jo, a bez pohonných hmot za rozumné ceny, my nemáme šanci přežít jako republika, nejsme konkurenceschopní.
0: Dopovídejte to.
1: No, takže ten postup.
0: Postup.
1: Tak jak to udělali Slováci, kteří poslechli a kteří teda šli tou cestou, i když oni neměli ten předpoklad i solární energie, podotýkám toho zdanění. Jo. Návrh zákona. Ten návrh zákona jsem teďka znovu posílal někomu do sněmovny z těch lidí, kteří jsou tam trošku soudci a chápou věci. Takže návrh zákona na mimořádné zdanění, které by bylo například 50% každý měsíc, jo, z té energie z jádra, s tím, že na Slovensku se během 3 týdnů dohodlo zastropování. Tam se jednoznačně dohodlo zastropování ceny energie na 62 eurech, protože, jestli se nepletu, ať si nevymýšlím, tam to bylo nějakých, oni tam stanovili nějakou jakoby povolenou nákladovou cenu, stanovil slovenský regulátor, tuším asi na 42 nebo 45 eurech, jo, za megawatt hodinu. Takže se nakonec dohodli na kompromisu 62 euro za megawatt hodinu. Všichni jsou spokojení, mají to do roku 2024 a není důvod, aby se to u nás neudělalo. Tam to bylo za 3 týdny dohodnutý. A slovenská elektrárně obdova ČEZu na to přistoupily, rády na to přistoupily a velmi ochotně do toho takhle vstoupili s tím, že pro ně je to mnohem výhodnější, protože nebudou mít každý měsíc u sebe finanční úřad, který by si hlídal, jestli opravdu těch 50% odezdávají či neodezdávají. A jestli si nedělají někde nějaké takové jiné věci, to znamená, ve finále to dopadlo tak, že všichni jsou spokojení. A všichni vydělávají. Protože u nás by to znamenalo, že by ČEZu zůstal minimálně 100 až 200% zisk. Minimálně.

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola, samozřejmě.
1: Říkám jinak, skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
2: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
2: energie?
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
2: O co bude GEN bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte
1: ano.
2: mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
2: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
3: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech

0: srdce uprostřed Čech. Někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel strach.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
3: Bitcoinová kauza?
2: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
3: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, to prostě není, tam není co řešit.
2: Pan ministr
3: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
2: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
3: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový,
1: ne,
2: Xavere.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak,
1: tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne,
1: ironii.
2: Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních
2: ani
1: dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška a ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Volčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako, říkám, spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No, jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativu nějaký?
1: On podléhá narrativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, no, je to tak. Nevím. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělá mě ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho, na sociální síti, jeho přítel nebo něco. Tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka. A teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No, já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám že... pak někdo předhodí? Počkejte. Že se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přece jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořilo poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak Renata Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval, jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To jí nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Já jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty péry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's long way to Tipperary.
1: No, it's long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: úplně? A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: A
1: navazovali vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. No. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když
2: někoho,
1: když se někoho střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A za, máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam no, vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Co tak... je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, ne, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tom, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měla si talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete tak popel. Ne, to je v pohodě.
2: To je kubánský.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7-miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9-miliardový, to je jedno.
2: No.
1: Tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak vám probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho
2: dobačku? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
1: Tak,
2: u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xavre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
1: Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. A hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To vymyšlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narostky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod, a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Sarem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv Česka.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost.
1: Vyváženost? No, nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No víte co, pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, to všichni víme.
2: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čekejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo Dezolátu, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktor. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty. Je
1: to zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: požehnal. No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdož nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týdny přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
2: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
2: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Uh-huh. Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
2: literatura. To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
2: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
2: to. Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka,
2: no, a
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle, já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to Honzi. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že... Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde se podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Ksafre, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášho.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco von ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal z té České televize, říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, řekl jsme příbor, on chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě

0: Ptáte, ne?
1: Jo, říkal
0: Normálně.
1: jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori a kategorie.
0: To už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: Vy taky.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: král. Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country. The absolute best. All the time.
1: Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice, ta církev, my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěly, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity, a papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru, protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky, takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i, točil se i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že jo, přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teď já mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé, mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme mu věřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to prostě, je to skutečně formalita. Podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, anebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? on pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že on od toho neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl, to přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné, principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné. Já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Umřel bych.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No, letěl byste tam?
2: Letěli jste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě něco napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak jsi tam hledal nějaký porovn... Asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte.

0: Nech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety, rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně, tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají...
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je, těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
0: A to je hodně.

0: témat.
1: No.
0: No. Tak zkusíme od toho nejsnazšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, a nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak Až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
0: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. A pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, strplní lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. To ne, čtete literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
3: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta smutná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
2: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
3: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
2: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
3: Ani to ne,
2: ročně.
3: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
2: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
3: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně a vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak rázem máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
2: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
3: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
2: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
3: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
2: tak,
3: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe, ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne. Ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
2: No, protože někdy pokud ty vím, malé
3: tak hnutí, ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
2: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
3: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
2: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
3: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
2: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
3: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového. veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
2: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
3: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říct si, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva v určité vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
2: A ta předvídatelnost výše daní?
3: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
2: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hlavě omluvu, až je budou zvyšovat.
3: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
2: No a právě,
3: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
2: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
3: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
2: toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
3: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom ten závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
2: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
3: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
2: Za tu tunu.
3: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje jej mimochodem německá vláda, vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkal, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun pokud ta povolenka bude 250, ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
3: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
3: naprosto přesně.
2: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
3: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
2: Tak.
3: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
2: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
3: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
2: Takže změnit to datum?
3: Pokud, to už by bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
2: A ještě poprosím, protože už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
3: Podívejte, to je...
2: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
3: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
2: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
0: Hraje vám Radio Xaver.

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
1: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Temple. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Temple byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud v Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze

správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přiznal, ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana templa zprostili. Jenže pan templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem takhle, já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých
1: že
2: už 14 dní.
1: Kandidáty.
2: Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba Spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí, tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec. To je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvil.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím, sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právě. Právě jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli,
2: myslím,
1: ne?
2: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Moje moškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a
2: tak,
1: dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
1: Ano,
0: a mimo jiné i hudebník.
1: Bubeník. Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
0: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
1: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách a takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav blav, projedeme třeba centrum města.
0: Blav blav?
1: Blav blav, blav blav, blav blav. B, pardon, blav blav. To dělá.
0: Jo, takhle, jako od zvuku.
1: Blav, blav.
0: Jo.
1: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
0: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
1: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
0: pěkný. Jste moderní velmi, to. Takže vypadá, gentlemanky.
1: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
0: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
1: Dobře.
0: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
0: na
1: prezident...
0: Na pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout, no nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí, bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
0: Se divím,
1: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a...
1: Oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
0: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
1: Ideálně.
0: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
1: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první 200, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
0: Je moc moderní.
1: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
0: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
1: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
0: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
1: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
0: $50 milionů.
1: No. To dobrý.
0: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
1: To nevím, to jste mě rozhodil.
0: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
1: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
0: Ne, to není důležité.
1: Ne, tohle nevím, tohle...
0: Ale zeptat jsem se musel.
1: Já jasně, chápu.
0: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně

0: nebo nějakou
1: No.
0: zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
1: No, ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
0: Ne, tak, aby bylo
1: ale,
0: jasno.
1: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
0: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
1: Šel.
0: Šel?
1: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázích, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
0: jestli na tom už záleží, jo?
1: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
0: No,
1: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
0: ne, ale... Já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
1: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
0: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
1: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý a ta psychika, jak známo, to je alfa omega, mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat, jo. Vy se nesmíte prostě bát a zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný, mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích, jo. Prostě a je to hlavně zbytečný. jako úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše.

0: bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako jak se říká na divadle tlustou tužkou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo, já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díky, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, já to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Mm-hmm. Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Jsem. Když se totiž já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Mhm. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
0: se nechte pojít.
1: Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: no.
1: Blbě.
0: Co to je?
1: Molitán.
0: Je to Molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, nebo od Reichu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
4: Dobrá říká, satira.
1: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
4: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k Xaveru, že je to realita. Já i ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a oni si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak si říká, v zadku slušně?
1: Ne, já vám říkám, že to je
4: že sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
1: Pane Hoče, vy mě neposloucháte, ale neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu Nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona to skočil.
4: A já vám říkám, Xavere,
1: že... Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. To si říká, skočil na to. Toto dělali Grossovi.
4: Xavere, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomujou. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matrošná satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
1: Fakt, jo. Na satiru?
4: Jo.
1: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
4: Jo.
1: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
4: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
1: Ve spolupráci.
4: Vy jste neviděl ty billboardy, nebo co, kde byl Putin s Babišem?
1: Ne.
4: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
1: Se vyfotili spolu, jo?
4: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
1: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
4: Jsou zoufalí, Xavere, no.
1: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

0: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, ráda tě vidím Fix TV.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: A velká gratulace k tvému úspěchu. 150 tisíc preferenčních hlasů, přes 10% a překvapení voleb.
1: No tak my jsme to věděli, ne? Ne, já si mám graci. Samozřejmě, že to bylo překvapení.
0: No, vy jste to možná věděli, ale průzkumy to nevěděli. Ty vám dávali stále pod 5% a Robert Šlachta se, tuším, dneska někde rozčiloval, že vám to mohlo ublížit.
1: Ono to mohlo ublížit, ale ono taky šlo o to využít marketingově. Prostě když jsme dostali 4,7, tak já jsem viděl jenom možnost tom říkat, jako teď vás chybí opravdu málo a jako každý z vás, když prostě přemluví ještě jednoho, tak tam jsme. Samozřejmě jsem jako tušil, že ty reální čísla byly kolem 7. Ten předposlední týden kolem 9, to byly takové moje interní nějaký čísla, ale samozřejmě on nikdo neví, jak to bylo. Já jsem vycházel z toho, že mám svých fanoušků plus minus tady na XTV, v našem pořadu Přísně tajné a tak dále, na dalších platformách, kde dělám hodně rozhovorů, tak jsem dohromady tak nějak mám spočítanou svou fanouškovskou základnu na 250 000 lidí. Takže když jsem spočítal, jaká část z nich by mohla teoreticky přijít k volbám, což jsem předpokládal, že bude třeba 30-40%, když se spočítá, co všechno udělala dohromady přísaha motoristé, protože to je obrovská základna, od přísahu volilo 250 tisíc lidí ve velkých volbách před pár lety. Když jsem spočítal i třeba podporu pana prezidenta Klause a když jsem spočítal všechny ty věci okolo, tak jsem věřil, že se tam dostat musíme. No a když se k našemu marketingovému PR týmu přidala paní Nerudová, pan Rakušan a pan Okamura, tak jsem byl úplně štěstím bez sebe. Mrzí mě, že nezačali o pár dní dřív s náma spolupracovat, protože by nám těch pár tisíc hlasů do toho třetího mandátu určitě získali.
0: Spolupracovat. Co za to dostali?
1: Já myslím, že jim necháváme vyrábět nějaký speciální room, kde bude jich podobizna.
0: Opravdu?
1: Jo, já myslím, že bychom...
0: A paní Nerudového předáš pak už v Bruselu?
1: Možná. Nebo jí to spíš předá někdo jiný. Já nevím, jestli se s ní úplně potřebuje vidět, ale myslím si, že bychom měli poslat za to nějaký dárek.
0: Ostatně, kdy se chystáš do Bruselu?
1: Chystal jsem se dneska, ale raději jsem tady s tebou. Poslali jsme oficiální žádost do ECR, nebo dnes, nebo zítra se tam posílá oficiální žádost. Myslím si, že není potřeba tam být osobně, protože hodně administrativních věcí se řeší i přímo tady přes kancelář Evropského parlamentu. Takže já tam pojedu, až tam bude opravdu potřeba, protože nastupuju do práce, tuším 16. července. A do té doby my musíme vyřešit ty frakce. Takže to je teď takový aktuální boj. A když vidím jenom tu administrativu, co je zatím stát se teda technicky, fyzicky europoslancem, tak si říkám, že Evropská unie nemůže fungovat.
0: Tak a je to vlastně tvé první zaměstnání? Není liš pravda?
1: Jo, tak já jsem byl vždycky v podstatě takový podnikatel nebo na volné noze obchodník, takže já jsem nikdy nebyl jako zaměstnán.
0: No. Tak si to začneš užívat.
1: To moje první
0: se vším,
1: práce v podstatě.
0: První práce. Když jsi zmiňoval frakci, chceš zamířit spolu s kolegyní, předpokládám, ke konzervativcům a reformistům, kde je i Alexandr Vondra. Nedávno jste měli svůj duel, tuším, že na primě CNN, kde to vypadalo velmi pozitivně, že jste si notovali. Dokonce jsem četla i několik už negativních komentářů ze strany tvých voličů, tak jak moc je to vážné?
1: No to bych rád vysvětlil. My jsme si notovali, co se týče spolupráce na iniciativě změny nebo zákazu výroby aut se spalovacími motory v roce 2035 a ta iniciativa má přijít v roce 2026. A Saša Vondra se tak nějak snaží působit jako někdo, kdo dělá do toho automobilového průmyslu, kdo ta auta má rád a je pravda, že se v něm angažoval velmi aktivně. Ale co si budeme povídat, Euro 7 nemělo nikde vzniknout. Je to prostě předpis, který má asi 1800 stran a v každé automobilce je víceméně technické nebo administrativní oddělení lidí, kteří těm inženýrům a těm konstruktorům překládají to, co to Euro 7 vlastně všechno obnáší pro tu výrobu. To znamená zase je to boj proti menším výrobcům. Jo, je to zase to nahrává v tom průmyslu, to nahrává těm větším hráčům, těm koncernům, ničí to absolutně, to likviduje jakékoliv zbytky o výrobu, o malou výrobu nějakých automobilů. Takže chlubit se tím, že někdo jako pomohl vytvořit Euro 7 je špatně. Musíme ale přiznat, že Alexandr Vondra opravdu zajistil to, že se to Euro 7 udělala racionálnější verze, aby se už nesnižoval ten limit těch emisí, protože to už bylo pro ty automobilky, takže už prostě se jim nevyplatilo vyrábět auta nižší třídy, prostě v žádném případě. Takže to se mu jako povedlo, ale jako reálně oni měli předsednictví a v tu dobu oni měli říct, tahle věc tam vůbec nesmí být, vůbec nesmí projít migrační pakt a tak dále. V tom ODSka selhal v tom určitě Alexander Vondra.
0: Ale tak Alexander Vondra společný... to hodil na tehdejší ministrině, tuším i v tom rozhovoru to říkal.
1: Tak on byl místo předseda ODS, ne? Vládnoucí strany, která měla předsednictví v Evropské unii. Takže jako to, že se k sobě chováme slušně a že máme stejný cíl za 2 roky, samozřejmě neznamená, že máme, že se bratříčkujeme jakoby po všech stránkách. Jo. Určitě máme na plno věcí jiný pohled.
0: Na co máte třeba jiný pohled?
1: Ale já si myslím, že on tak brutálně zastává pomoc Ukrajině a přitom sám ví, že Ukrajina nemůže vybojovat zpátky Krym ani ten východ. To on to prostě moc dobře ví, ale ví, že to prostě nemá říkat. To je můj názor, ale nechci
0: mluvit za
1: něj.
0: Jak to víš, že to ví? Mluvili jste spolu třeba o tom? Ano, on posílat munice, dokud to bude potřeba.
1: V žádném případě on ví, co je realpolitik, on ví, co je realistická politika, o které já mluvím roky. Nedávno to prezident Pavel říkal pro Sky News, stejnou pozici, kterou říkám já. Já jsem za to schytal nálepku pro ruský, nevím, proč ji neschytal prezident Pavel. A Saša Vondra vždycky naznačuje, že ví, co je realpolitika, reálná, realistická politika, ale zároveň prostě straší tím, že to Rusko přijde až sem. A já prostě věřím v to, že my máme bezpečnostní pakt NATO a že Evropská unie nemá být bezpečnostním paktem. A tam my se podle mě rozcházíme, ale je to ze střípku debat. Já jsem s ním byl v debatě o svobodě slova, teď jsem s ním byl v debatě, kde jsme řešili v podstatě automobilový průmysl. Na tohle tam bylo pár vteřin. Takže já opravdu nechci mluvit za pana Vondru, jenom říkám, z těch všech lidí, kteří tam jsou, on je jeden z mála, který teda na té jeho kandidátce, kde je pan Niedermayer, který bude bojovat za to, aby teda zůstal zákaz výroby aut, tak si myslím, že když srovnám jeho a pana Vondru, tak pan Vondra je proti němu samozřejmě zlatý. Jo.
0: Dobře. Je zlatý, i když ti tam vyčítal to koketování se svastikou, opět to připomenul i v této debatě, i po volbách.
1: To je samozřejmě nějaká jeho pozice, kterou on zastává z nějakého důvodu, protože ODS má teď pocit, že nás může trošičku vydírat tím, že chceme být členy ECR.
0: A ona o tom rozhoduje?
1: A ona o tom nerozhoduje, ale tak my máme, oni mají kolik, oni tam mají 2 nebo 3 lidi a my máme 2. Já jsem dostal víc preferenčních hlasů než Alexander Vondra, o několik desítek tisíc. Stal jsem se evidentně asi teda úspěšnějším v těchto volbách. Myslím, že jim voliči vystavili jasný důkaz o tom, co si myslí o jejich vládnutí, o jejich předsednictví v Evropské unii v těchto evropských volbách. Takže já se určitě nenechám mentorovat, určitě se nenechám vydírat tím, že někdo připomněl svastiku. Samozřejmě všichni víme, že to je blbý humor z České televize, jmenující se Česká soda, že to jsou 15 let staré fotky a Alexander Vondra to ví taky moc dobře, jinak by mi nepodal ruku, kdyby si myslel, že jsem neonacista. Takže já to chápu, je to nějaká politická hra, každý využívá těch zbraní, které má. To tak je.
0: A zbraně typu, že Alexander Vondra teďka bude čelit žalobě od pana Jandejska za to, že ho nařknul a vytáhnul nějaký pamflet v živém vysílání Primy a označil ho, a teď přesně nevím, jak to bylo, o členy hnutí ANO za užitečné idioty. Mm-hmm. Zdeněk Jandejsek je proruský kolaborant, který dělá špinavou práci pro Andreje Babiše, to všechno řekl Alexander Vondra. Nechtěl jsi to využít, tohoto, když
1: tě školí? Já jdu za pár hodin na Českou televizi, kde bude pan Vondra a kde bude paní Dostálová. A já ti řeknu na rovinu, já mám obrovský problém s tím řešit na úrovni politiky nějaké osobní aféry.
0: To by se to stalo na Primě v debatě před volbami s Danuší Nerudovou. Mm-hmm. Tam na ta témata vlastně vůbec nedošlo. S jakým pocitem si odcházel z té debaty? Protože někdo psal, že jsi to pokazil, že přijdeš po voliče, někdo, že to byla Pavláč, spousta lidí na to nadávalo. Tak jaký ty jsi měl pocit?
1: Já jsem to nemohl ovlivnit. Prostě když se rozhodne CNN s tou oponentkou, že to udělá jako Pavláč a že to udělá bulvární, tak to prostě udělá bulvární. Prostě když jsou připraveny otázky, které jsou, kdykoliv jsem se snažil to stáhnout na politická témata, tak se řešila osobní témata. Já jsem měl 2 složky. V jedné složce jsem měl politická témata, což pro mě týden před volbami jaksi byla preference, bylo to nejdůležitější. A pak jsem měl 2. složku, kde jsem měl složku podobných nechuťáren, prostě vytažených na paní Nerudovou. A ta je teda podstatně tlustší než ta na mě, že? Protože víme, co všechno má paní Nerudová za aféry a jich teda opravdu jako brutální množství. ale já prostě nemám tu povahu.
0: Ale měl jsi nechystanou složku na paní Nerudovou?
1: Já jsem ji dostal jako v případě nouze, jako na obranu, ale mně to přišlo pod mojí úroveň.
0: Nouze mě to, přišla mě to a přišlo ty jsi nepoužil.
1: Mně to přišlo pod mojí úroveň. Já jsem tam jenom přečetl nějaký ty zakázky, kdy opravdu jako prokazatelně zneužila státní peníze, že já nevím, za 430 tisíc si koupila obraz za univerzitní peníze od svého kamaráda, nebo že si koupila nějakou tu koňskou lampu, že jo, za nevím, 200 tisíc, nebo že dala zakázku svému manželovi za 300 tisíc. Jakože to jsou státní peníze, které jsme zaplatili my, tak to jsem tam jako přečetl, abych jako naznačil, že ona opravdu jako není svatá a já jsem hlavně v životě žádný státní peníze, ani korunu nečerpal, jo. Takže já si myslím, že asi si všichni udělali obrázek, ale ona tam předvedla jako nebývalý hyenismus, ke kterému mě i těžký se vracet, protože to pro mě bylo jako spíš jako osobní záležitost, která si myslím, že do politiky nepatří. Já jsem měl mnoho informací i ohledně paní Nerudové, jeho manžela, jeho syna a tak dále, ale prostě pod mojí úroveň to vytahovat. Mm-hmm. Je to pod mojí úroveň se i tomuhle vůbec bránit. Já si myslím, že slušný člověk jako takovouhle debatu vůbec ne, jako nemůže zažít nebo nemůže akceptovat její existenci. Jo. Pro mě to byl hyenismus a já jsem v ten moment věděl, že sice teda pro mě osobně to bylo velmi nepříjemné, ale věděl jsem, že ona tam ukázala svoji pravou tvář před mnoha lidmi, protože ten rozhovor byl třetím, tuším, nejsledovanějším rozhovorem na CNN vůbec po prezidentských volbách, takže jsem věděl, že nám to vlastně v konečných číslech velmi pomůže, takže mě osobně to za to úplně nestojí pomoci takovouhle cestou, ale myslím si, že jasně voliči dali najevo, že tady tenhle hyenismus že odmítají. Takže byl to krásný průnik do duše českého člověka, že vlastně jako se mu nelíbí tyhle věci. Hmm. No. Ty volby dopadly velmi dobře.
0: A pak jsi se ale stáhl z debat. Proč? Někdo říkal, že to je projev slabosti, tak proč si k tomu přistoupil?
1: To je velmi, velmi komické, že po tom, co jsme měli všechny debaty za sebou, tak já jsem odmítnul na TNCZ internetovou debatu, protože jsme měli velkou rozlučku v Holešovicích pro 500 mých fanoušků a pro náš celý tým, s kterým jsme dělali kontaktní kampaň. A oni tu debatu udělali na 3 hodiny odpoledne a já jsem chyběl na této debatě. A chyběl jsem na ní z toho důvodu, že jsme teda měli i ten závěr té kampaně, kde teda by bylo blbý, kdybych nebyl. A i z toho důvodu, že mě CNN poprosila, kvůli tomu, že moderátorka Pavlína Wolfová čelila vyhrožování, myslím, že jí snad i poškodili auto a tak dále, a velmi jako brutálně se na ní sesypali nějaký skupiny lidí. A já jsem dostal nějakou jako žádost od Prima CNN, abych jako udělal nějaké prohlášení, abych jako deeskaloval tu situaci. A navíc byl bezpečnostní problém, protože ten týden jsem měl 4 výhrušky jakoby smrtí a tak dále a měli jsme i nějaké indicie, že se může stát něco velmi nepříjemného, i třeba kdyby byla autogramiáda, takže my jsme zrušili i autogramiádu na té naší.
0: Hrozilo, že se tam něco podobného jako na Slovensku třeba?
1: Ne, to já nechci určitě jakoby říkat nějaké konkrétní detaily, ale měli jsme indicie, že se může stát něco nepříjemného. Takže prostě jsme raději byli opatrnější v této době. No. Protože ty 2 týdny před těmi volbami, to, co jsem zažil, to, co zažila i moje rodina, i moje okolí, jo, tam stačilo, že si našli někoho, kdo se mnou v minulosti nějak komunikoval, už měl problém, tak to bylo na takové úrovni, až teda toho ministra vnitra, nejspíš zjevně, nebo nějaké síly, která teda není úplně běžná v evropských volbách, kdy já bych jim měl fakt poděkovat za skvělou kampaň. Protože, on to řekl Andrej Babiš, lidi nemají rádi, když už se někomu moc ubližuje. Jo. Když už prostě to někdo jako moc chytává, tak ty lidi se ho zastanou. A já mám čistý svědomí. Já jsem šel do všech debat velmi dobře připraven na argumentaci o tématu migrace, o tématu Green Dealu, o tématu Ukrajina-Rusko.
0: Ne všude jsi o něm mohl mluvit.
1: Ne všude jsem
0: o těch tématech,
1: mohl mluvit.
0: Ano. Teďka, když tě poslouchám, mluvíš o výhruškách, nebezpečí. Nelituješ zpětně, že jsi do toho šel? Když vidíš, co to všechno jakoby přineslo.
1: No.
0: A ještě ani nejsi v Evropském parlamentu.
1: Já myslím, že když už jsem se do toho dal, tak to přijímám, jak to je. Já jsem si uměl představit, že se budou dít brutální věci, ale jako pro mě to je spíš jako zážitek, jo. Já si to docela užívám.
0: Zážitek? Mm-hmm. Výhruška smrti je zážitek?
1: A tak to není poprvé v životě, co se mi něco takového stalo. navíc teda, když vidím, že náš ministr vnitra je třeba jako prostě učitel z Kolína, tak to prostě není člověk, který by ve mně budil nějaký respekt. Já si opravdu jako, já nevím si přece, odkud se bere ta nenávist v naší společnosti, ale ty volby dopadly tak, že tu nenávist opravdu jako otočili proti těm, co jí pohodili. Prostě pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
0: Tak nevím, jestli jsi zaznamenal některé výroky, třeba premiéra Fialy. Bereme si poučení, nenecháme zemi populistům, či výrok prezidenta Pavla, nárůst podpory extremistů nejde přehlížet. Mm-hmm. Tak to komentovali výsledek voleb.
1: Úžasný, úžasný. Lepší reklamu mi udělat nemohli. Já si myslím, že populisté a extremisté jsou oni. To jsou lidi, kteří chtějí Green Deal, to jsou lidé, kteří i když věří, že i když moc, moc dobře musí vědět, že Ukrajina vojenskou cestou nemůže vyhrát ten konflikt, tak to prostě nepřiznají a nebudou se na ten konflikt dívat realisticky, což je jediná správná teorie mezinárodních vztahů. Masová migrace podle nich neexistuje nebo není problém, to je podle mě radikální názor. Zbavovat se práva veta, to je podle mě radikální názor, takže pan prezident by se měl zamyslet sám nad sebou. Říkat, že bychom měli přijmout právo veta, aniž by mu to doporučila Česká národní banka, aniž by byl ekonom, aniž by k tomu měl jakýkoliv mandát, podnět, to je podle mě radikální postoj. Takže i pan prezident, i pan premiér by se měli zamyslet sami nad sebou. Euro, ano, přijetí euro.
0: Když zmiňuješ přijetí eura, měli jste to jako téma, byť je to vnitropolitická záležitost. Co si myslíš, proč Petr Pavel stále opakovaně prosazuje a tlačí na přijetí eura téměř v každém svém projevu?
1: Čím to může být? Já jsem teď zažil jaké jako náročná kampaň. My jsme dali za jednoho, a promiň, že teda začínám takhle obšírně. My jsme dali za jednoho voliče 9 korun v kampani. STAN přes 50 korun. Piráti přes 70 korun za jednoho voliče. Prezident Pavel se stal prezidentem díky tomu, že jeho kampaň byla za asi 100 milionů, 90, nevím, něco takového. Já se prostě ptám vždycky, kdo tu kampaň financuje. Si ji financují příznivci, drobní přispěvatelé, drobní podnikatelé, anebo jestli prostě přijde nějaká moc, nějaká síla, která do té kampaně vloží tolik a tolik a řekne, no, my potřebujeme, ale aby v té zemi bylo euro. Nevím, jako to je konspirační teorie, ale má to nějakou logiku. Euro se vyplatí velkým exportérům. Jo? Běžným lidem v České republice se euro nevyplatí, ale vyplatí se v obrovským korporacím, velkým firmám. Když to řeknu úplně blbě, tak Volkswagenu by se vyplácelo vyplácet výplaty rovnou v euru a nestrácet na tom, na té změně kurzu za koruny.
0: Takže je to nějaké splacení dluhu?
1: Já jsem to neřekl. To je konspirační teorie.
0: Já se ptám jenom, jestli to v tom třeba vidíš.
1: Já to v tom vidím. Já to v tom vidím, ale já bych to jako nechtěl, aby z toho vzniknul titulek, protože to je totální konspirace. To je prostě jenom, že já vím, komu euro vyhovuje, komu ne. Vím, že pan prezident není ekonom, vím, že to není jeho téma a najednou v novoročním projevu řekne, že chce euro. Vím, že jeho téma ani není to, že bychom neměli mít právo veta a najednou začne mluvit o tom, že bychom se ho měli vzdávat. Takže tam já se ptám, komu to vyhovuje. A stejně, když máme předsednictví v EU a premiér Fiala, který teda ještě před 5-10 lety psal, že pravicový konzervativec, tak najednou začne dělat zelenou agendu, takže ho všichni plácají po ramenu, že je ta nejlepší ze všech. Hmm.
0: No a dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že vás jako ODS Revival nevidí, že tam nevidí z ODS žádné překryvy.
1: To řekl premiér Fiala.
0: Ano.
1: Já bych řekl, že já v dnešní ODS nevidím žádnou ODS. A myslím si, že premiér Fiala s ODS nemá vůbec nic společného. Myslím si, že podle mě ODS ani nevolil předtím, než se stal předsedou ODS. Mm-hmm. Já tomu nevěřím prostě. Myslím si, že Andrej Babiš na rozdíl od Fialy aspoň tu ODS volil předtím.
0: Tak teď jsem si vybavila, že končící europoslanec, pan Zahradil, byl místo ve štábu Spolu u vás. Čím to?
1: Já nemůžu mluvit za pana Zahradila, ale pan Zahradil je legendární poslední Mohikán ODS. Já nevím, jestli ho pozval někdo jiný, já jsem velmi rád, že tam přišel pan Zahradil. Pan Zahradil je úžasná osobnost. Tuším, že je spoluzakladatel ECR, to je konzervativní frakce v Evropském parlamentu. Je to opravdu poslední Mohikán ODS a je velká škoda, že v ODS není víc takových osobností. Myslím si, že paradoxně nejkonzervativnější, teda v případě, že by tam už nebyl pan Zahradil, je Alexandr Vondra, který byl vždycky ten liberální, progresivní, ten havlovský ODSák v 90. letech, ta opozice Václava Klause. Takže to je samozřejmě člověk, který stojí úplně jako jinde v té původní ODS. Ale paradoxně, teda jako, a teď nechci, aby to vypadalo, že ho nějak hájím, ale myslím si, že z těch osobností dneska tam je ještě pořád tím menším zlem, protože opravdu v dnešní ODS, když se tam podíváš, tak to jsou lidi, kteří někteří i chtějí už euro, Někteří koketují s federalizací, i teda Saša Vondra koketuje asi s tím, že nějaká obrana Evropy by se měla řešit na evropské úrovni, což znamená směrem k federalizaci jít. Jo? Takže z mého pohledu, myslím si, že pan Zahradil poslední mohikán, pokud už tam nebude, tak už ODS neexistuje.
0: Co se musí, nebo co si přeješ, aby se v Evropské unii změnilo?
1: Úplně všechno. Úplně všechno, já jenom jsem realista a nechci slibovat, že se to změní, protože vidím, jak je to zkostnatělý, ohromný, šílený systém. Kdo říká, že se to celý zbortí, nebo že se to celý musí nějak jako rozložit zevnitř, tak je naivní. A myslím si, že je potřeba velmi tvrdě vystupovat, velmi tvrdě pojmenovat ty problémy, co tam jsou. Celý Green Deal je špatně, celé Euro 7 je špatně. Tady vidí, že někteří si postavili někteří si postavili i kampaň na tom, že chválí to, že změkčili Euro 7, přitom je úplně zničující pro ty automobilky. Jo, ale je to tak, že dneska, když si koupíš nové auto, už od poloviny roku 2024, tak to auto bude dělat zvukový signál, pokud pojedeš třeba 135 na 130. Jo. O 2 km, o 3 km porušíš rychlost, pojedeš na 30-35 a to auto na tebe bude pípat, když máš odpoutaný pás. Auto musí mít, když zařadíš zpátečku, tak musí mít signál, jakože R-ko.
0: My se dostáváme ke konkrétní věci, k tvé nejoblíbenější, a to jsou auta, ale co dalšího?
1: Všechno. Nebo emisní povolenky, biznis s emisníma povolenkama, migrační pakt je něco, co musíme odmítnout, ale to už bohužel přesně ODS a další, když naše vláda předsedala v Evropské unii, tak nechala projít migrační pakt. To je největší zvěrstvo, který se kdy stalo.
0: Takhle jsou státy, jejichž premiéři říkají, že se jim nebudou řídit.
1: No já doufám, že v příštích volbách se rozhodne o tom, že my úplně totálně v opozici se začneme chovat proti těmto nařízením z Evropské unie, že se tomu prostě vzepřeme. Nejkratší slovo na světě je ne a nejefektivnější. Takže jediná cesta je odmítnout migrační pakt. Absolutně, protože jinak od teď za 2 roky tady začne platit to, že my budeme přijímat lidi, kteří sem ani nechtějí a nemají tady co dělat. Mají šílenou kriminalitu, nepracují efektivně. Jenom pro případ, když někdo neví, co je migrační pakt, tak kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak jsme museli přijmout 70 nebo 80 tisíc migrantů.
0: A nebo zaplatit? Republiky.
1: A nebo zaplatit asi 40 miliard nebo kolik. Desítky miliard. Takže my nemáme na valorizaci důchodu, ale máme na to platit každý rok Francouzům a Belgičanům, Holanďanům a Němcům jejich historický problém.
0: Když se podíváš, jak evropské volby dopadly v jiných státech, jsi optimista, že najdeš společnou řeč s některými představiteli z jiných států?
1: Určitě ano. Já si myslím, že i třeba jak politikům z Itálie, od Meloniový a tak dále, máme třeba i blíž než dnešní ODSka a tak dále. Takže já si myslím, že všichni jsou rádi, že jsme uspěli. O tom úspěchu se mluví i v zahraničí. Já věřím, že i v zahraničí ty volby dopadly poměrně dobře. Takže jako není to tak, že by tam bylo nad 50% konzervativních pravicových politiků. To určitě tak není. Takže představa, že se něco nějak brutálně změní, je naivní. A byl by populismus, kdybych říkal, že teď jednoduše změníme, že zrušíme Green Deal a že prostě opravdu zastavíme masovou migraci. To jsou věci, které jsou teď technicky nemožné. Ale je tam mnohem větší síla na to vysvětlovat, že třeba Green Deal opravdu likviduje náš průmysl.
0: Dle agentury Ipsos byly eurovolby referendem o Fialově vládě, protože více než 37% lidí zaškrtlo, že jde k volbám vyjádřit nespokojenost s jeho vládou. Viděli jsme ve Francii, že Macron, že tam se budou opakovat, no, budou nové volby. Mělo by něco takového proběhnout i v České republice? Měla by vláda podat demisi? Měl by prezident vypsat předčasné volby? Nebo je to příliš?
1: Já opravdu opovrhuji touto vládou. Opravdu bych si přál, kdyby tady už nebyla. Ale myslím si, že v demokracii prostě získala, má 108. Nemyslím si, že by to bylo vůbec reálné o tom uvažovat, že se to stane. Bohužel.
0: Bohužel, ale...
1: Tak já nejsem tady Ludvík 14., abych tady mávnutím proutku sundal vládu, která má 108, prostě má 108, takže se sundat nenechá. No.
0: Abych nezapomněla, ty jsi mi přines knihu.
1: Ano.
0: Hranatá legenda, Filip Turek.
1: Máš tam i věnování.
0: Mám tam i věnování, ale to nebudu na kameru ukazovat, to si nechám pro sebe. Ale o čem je ta kniha?
1: No, ona vypadá zvenku velmi nafoukaná.
0: Mačo.
1: Macho.
0: To si byl před volbami.
1: Protože tahle ta provokace nám samozřejmě marketingově extrémně pomáhala, protože lidi, co mě znají ze streamů, lidi, co mě znají z rozhovorů, tak ví, že jako jsem pokornej, normální, slušný člověk. A ta kniha je o mém životě úplně od dětství, jsou tam fotky se štěňátkama, takže není to není
0: takže
1: to
0: macho, macho Filip Turek zvenku, se štěňátkem.
1: Zvenku vypadá jako macho kniha, kde budou jenom samý Rolls Royce a Bentley, ale vevnitř jsou štěňátka a to, jak jsem si hrál někde ve škole.
0: Kniha vyšla snad v den voleb, v den, kdy se zavíraly volební místnosti. Proč to načasování?
1: To načasování vyplynulo i osudově. My jsme tušili, že tu kampaň vyeskalujeme do opravdu jako extrémních rozměrů a já jsem to měl částečně jako záměr využít potom té provokace k tomu, aby jsme byli hlavním středobodem těch voleb a jenom tak jsme se mohli dostat na těch 10%. No a ta kniha tomu měla pomoci a mohla to akcelerovat, ale trošičku její pozdržení zase už trošičku regulovalo tu kampaň. Protože my jsme zároveň věděli, že ta kniha by byla obrovskou rozbuškou, protože samozřejmě tam je i moje divoké dospívání a divoká nějaká minulost.
0: Čili protivníci by toho využili,
1: to znamená,
0: té knihy.
1: Ta kniha je velká rozbuška už teď. Už teď, ona je opravdu ještě teplá ta kniha a už teď z té knihy opravdu jako čerpají až na vnitru, podle mě.
0: Takže, myslíš, že paní Nerudová už jí má doma?
1: Já si myslím, že ona přímo jako nečte moc jako ty knihy. Ona spíš to přečte někdo za ní a ten potom něco řekne, že tam něco bylo, co tam není a dál to budou šířit. Ale to je geniální, to je nejlepší reklama na světě, takže my jsme to udělali takhle schválně. Je to prostě provokace, já jsem bohužel provokatér, ale celý život se mi to vyplácí.
0: No, teď se ti to očividně také vyplatilo. Asi tam, kde jsi, v Evropském parlamentu, kam míříš. Takže ať se ti daří ve tvé nové roli. A moc děkuji, že jsi na XTV našel čas.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.
0: Naším hostem byl Filip Turek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 4. Dobrý den, prezidente. Václav Klaus je naším pravidelným hostem. Vy jste použil před chvíli, pane prezidente, termín plnohodnotné politické strany. Co to je taková plnohodnotná?
2: Tak plnohodnotná politická strana
1: je třeba kdo?
2: V ideovém slova smyslu. Dobře definovaná politická strana, která zastává nějaký světonázor a těch je pár, a proto tak myslím, že by mohlo být 5 politických stran a ty by měly mezi sebou soupeřit, když nám vznikne 40 stran nebo 60 stran nebo něco takového. Já jsem dostal včera nevěřitelnou nabídku od jedné politické strany, já snad asi nebudu říkat, jak se jmenuje, abych nepoškodil jí před volbama. Vy jste se mnou mohli soudit, že jsem jí poškodil.
1: Tak můžete naznačit nějak, jestli to není nějaký blok třeba, že?
2: Je to hnutí určitě.
1: To hnutí.
2: No a myslí si, že máme špatný politický systém a že bychom měli převzít systém z jiné země. A přicházejí s tím, jak to jejich ústavě je napsáno. Ale to není ta pointa. To samozřejmě není možné nic takového. Ale pointa je, a to já myslím něco o těch stranách vypovídá. Byli bychom velmi rádi, kdybyste za naší stranu kandidoval. Opakuji, včera 21. července přišel tento dopis. Můžete si vybrat kterýkoliv volební kraj, kterékoliv místo v České republice a můžete si vybrat kterékoliv místo na kandidáce. To já nepovažuji za plnohodnotnou politickou stranu.
1: To je plukovník.
2: Prosím?
1: To je plukovník.
2: Plukovník? Není to plukovník.
1: Ne.
2: Jestli myslíte toho našeho hrdiného bojovníka s korupcí, pana plukovníka, tak ne, tento není. Já myslím, že ten by věděl, že je bezcenné.
1: Mě tak to řekněte, pane prezidente.
2: Ne, to neprozradím.
1: Tak. Neprozradíte, necháte si to. No a tak se ještě jednou zeptám. Můžete být konkrétní, kdo je plnohodnotná, nebo co je plnohodnotná strana? Z toho, co říkáte, tak jsou to komunisté asi.
2: Ano, komunisté jsou plnohodnotná strana, jakkoliv jsou odvarem svých původních komunistických myšlenek, no ale všechny ostatní strany se skoro snaží, aby pokud možno žádnou ideovou myšlenku nevyslovili a aby se pokud možno nezapletli do žádného z velkých témat současnosti, která vyvolávají spory, protože mají obavu, že by postráceli část voličů a proto k tomu nebudou radši nic říkat. Takže já myslím, že naše volby nebudou o covidu je nesmysl, aby byly, to mají řešit lékaři, ale aby o covidismu neboli o tom, jak
1: státy... O covidu státy... je teď olympiáda celá.
2: Ano.
1: Pane prezidente, ale vy jste řekl teda jednu zajímavou věc. Říkáte, že žádná z těch stran nechce se zapojit a nechce říct žádnou jasnou. SPD naopak se vyjadřuje úplně ke všemu.
2: SPD já? No tak jestli ke všemu to...
1: Přeháním to, dobře, ale ke čemu
2: řekl. Ale já myslím, že SPD si z těch velkých témat současnosti správně, podle mého názoru, zvolilo 2 témata jako nosná a toto téma hraje. No, na straně jedna je to odmítání praktik covidismu vůči svobodným občanům naší země a vyjadřuje se zásadním způsobem k Evropské unii a k násilné denacionalizaci Evropy a tak dále. To já myslím, že dělá dobře a to jí dává velkou šanci, že někdo z rozumných voličů, který ví, že tato 2 témata jsou jedna z těch vele témat současnosti, tak já myslím, že může tu stranu klidně volit a udělá dobře.
1: No, teď bych navrhoval, pane prezidente, abychom udělali naše oblíbené tradiční sportovní okénko, které se nám minule, a to si můžeme tady upřímně říct, povedlo. Zajímá vás olympiáda? sedíte u televize, když to běží?
2: Ještě to neběží.
1: Ale když běží nějaká olympiáda a že už jste jich zažil, tak se ptám, jestli v tu chvíli sedáváte u televizní obrazovky, protože...
2: No, já bych řekl, že málo. Já myslím, že sedávám u televizní obrazovky i to málo. V případě

0: okrajové sporty, takže myslím, že za celek olympiády ztrácí kdokoliv, jakýkoliv přehled a mě ta olympiáda nezajímá. Mě tak může zajímat ve dvou, třech sportech. Olympiáda je pěkná v atletice, kde máte individuální závodění a ten týden, kdy je na olympiádě atletika, je nekonečně lepší než týden, kdy je tam plavání, které není tak viditelně dramatické jako ta atletika. Nevím, možná bych se podíval na nějaký kolektivní sport, ale jinak mě ta olympiáda opravdu málo zajímá, ale ten teatr, který se kolem ní hraje, to přestahuje už všechny meze.
1: No a ještě k té naší výpravě, která je teď v Tokiu. Pan premiér Babiš považuje za skandální, že do Tokia letěl nenaočkovaný lékař. Má na mysli lékaře naší výpravy. Teď tam ještě někoho nakazil v tom letadle, nebo jak to bylo. Tak co si myslíte o tomto samotném faktu? Je to skandál, není to skandál?
0: Podívejte, já možná řeknu překvapivý výrok pro někoho, protože jsem všeobecně známým odpůrcem očkování a pokud mě nepřikovají řetězem a nenaočkují mě ve stavu nějaké nevím čeho, nepříčet na svého, tak se očkovat nenechám, protože nevěřím těm vakcinám a zejména si nemyslím, že na nemoc tohoto typu je to potřeba. To říkám rezolutně jako úvodní slovo, ale kdybych náhodou chtěl být lékařem olympijské výpravy, za každou cenu bych se chtěl prodrat do covidově složitého Tokia, měl bych na starosti nějaké konkrétní sportovce a tak dále, tak pak bych se samozřejmě očkovat nechal a od toho člověka, že to neudělal, je to neuvěřitelná drzost a já proti ní nemám slovíčko omluvy. Ale říkám to jako někdo, kdo by se očkovat nenechal, protože i kdyby byl náhodou lékařem toho či onoho sportu či sportovce, tak já bych řekl, sorry, jestli mám být očkovaný, tak já tam na tu olympiádu nepojedu, přijdu o patřičný obolus peněz, který mě vyplatí Český olympijský výbor, ale ponesu to hrdě a nepojedu tam. To je celá debata, takže ano, já se přikláním k těm, kteří se tváří rozhořčeně na toho pana doktora.
1: No a já tedy si dovolím, pane prezidente, v této věci říci, že děláte chybu s tím očkováním, protože kdybyste se nechal očkovat, tak byste mohl vyhrát tenisky. A kdybyste měl velké štěstí, tak ještě iPhone.
0: Já myslím, že bych mohl jít z Tokia.
1: No ne, tak to teď běží, já nevím, jestli to víte, ale lidé se mohou jet jakási loterie, když se necháte očkovat, tak vyhrajete, ono jsou to nějaké Nobel tenisky, já to možná říkám špatně, ale jsou to v podstatě tenisky, a nebo iPhone. Je to cesta, jak ty lidi přivést k očkování, nebo je to
0: výsměch? Možná, že někdo pro někoho ano, ale já myslím, že tudy fakt cesta nevede. Myslím, že našim zdravotníkům v tom širším slova smyslu se podařilo prostě nepřesvědčit českou veřejnost nebo přemýšlivou část české veřejnosti o genialitě toho očkování, nezbytnosti toho očkování a tak dále. Takže je určitě spousta lidí, kteří se očkovat nebudou chtít dát a já se jim prostě nedivím. V žádném případě se jim nedivím. Já nevím, já nejdřív prostě nás všechny zaujalo, že dvě dávky. Nejdřív se jedna zdála docela dobrá, pak najednou dvě dávky, teď najednou tři dávky, že? No teď je úplně jasné, že bude potřeba se očkovat jednou, dvakrát za rok na covid, na zbytek života každého, kdo tuto nějakou ochranu bude chtít docílit. Nevím, já jsem dneska se velmi pobavil, když jsem si přečetl zprávu Bílého domu. Bílém domě oznámili, že se covidem nakazilo několik plně očkovaných pracovníků Bílého domu ve Washingtonu. Ano, teď všichni slyšíme ty případy, nakolik to funguje, nakolik

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
2: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
2: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingo, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
2: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
1: pracuje
2: i slitky.
1: Ano.
2: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
1: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
2: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
1: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
2: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo. Což určitě není ideální.

0: Jsem sběratel obrazů, mám jich hodně a neprodávám je, pouze hromadím. Koupil jsem si jich minimum, většinu jsem dostal darem. Mám obrazy, které mi věnoval František Ringo Čech. František Ringo Čech je bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, publicista, scénárista, dramatik, naivní malíř a spisovatel. V pracovně jsem pověsil zase ty, které mi věnoval Jan Saudek. Jan Saudek je fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena. V počátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a od roku 1977 své fotografie koloruje. Získal řadu ocenění ve světě, je například rytířem řádu Čestné legie. Jeho bratrem, dvojčetem, byl výtvarník Kája Saudek. Mimořádnou radost mi dělají také fotografie Roberta Vana. Robert Vano je slovenský fotograf žijící v Praze. František Ringo Čech jeden z obrazů, který mi věnoval, pojmenoval Xaver v Las Vegas. K tomu místu máme oba blízký vztah. Ringo tam byl poprvé v prosinci 1965 s Černým divadlem Jiřího Srnce. S nímž hrál 14 měsíců v hotelu Tropicana v revue Folie Bergère a v klubech s předními americkými jazzmeny. A také tam vystoupil v televizi v pořadech Ed Sullivan Show a Hollywood Palace. Kdykoliv se s Ringem potkáme, tak si o Las Vegas povídáme. Už několikrát jsem dostal otázku, proč mi vlastně Ringo obrazy dává. Řekl bych, že se vzájemně ctíme. Já už pro něho také lecos udělal a kdykoliv budu moci, udělám i v budoucnosti. On ví, že mi svými obrazy dělá velkou radost a možná já mu zase dělám radost svým dojetím a nadšením z každého nového přírůstku do mé sbírky. Mám od něho i obrazy dvojdílné. Například jsem dostal jeho mimořádně populární dílo nazvané Zvířátka obdivují píču. Zanedlouho poté mi přinesl obraz s názvem Zvířátka obdivují Xavera. Visí mi tady také obraz Doutník od Xavera. A za ním se skrývá náš společný příběh. Tento příběh jsem už popsal v knize Moje Las Vegas, ale zde je jeho zkrácená verze. Odehrálo se to v neděli 14. října 2012 dopoledne. O 8:30 ráno jsem s Ringem předtáčel press club na frekvenci 1. Měl jsem to krásně spočítáno. Půl hodinka natáčení, na 9:15 jsem měl objednaný taxík a na 11. letenku z Prahy do Londýna a z Londýna do Las Vegas. Celá naše parta už předem věděla, že přijedu na Rozin přesně na čas. Natáčení skončilo o pár minut dřív a najednou zbývalo asi 20 minut času. Pojď, Ringo, dáme naproti v kavárně kafe a cigaretku a pak pojedeme. Ty na jíloviště a já do Las Vegas. Usedáme s mistrem v kavárně, objednáváme si kávu a Ringo nepřetržitě vypráví o tom, jak žil rok v Las Vegas a jak rád byl hned s námi. Je, Xavere, ale já si nedám cigaretku, dám si doutníček, říká Ringo pohotově. Číšník přinesl nabídku několika doutníků, mistr si vybral, obřadně zapálil a donekonečna chválil Las Vegas a Petra Novotného. Po čtvrt hodině přijel Ringovi taxík. Rozloučili jsme se, já jsem ještě asi 5 minut čekal a mezi tím jsem požádal o účet. 1960, pane Veselý. Pan obsluhující nehnul brvou, jako bych tam takovou sumu platil za ranní kávu denně. Na chvilku jsem ztratil rovnováhu. V letadle z Prahy do Londýna jsem seděl vedle Petra Novotného a hovor šel takto. Petr, co ti je? Seš nějaký zaražený? Stalo se něco? Já. Neříkej to Ringovi, ale pokazil mi celou dovolenou. Celé jsem to Petrovi dovyprávěl a on se tak smál, že jsme málem spadli na Düsseldorf a rovnou mě ujistil, že nemůže jinak, že to musí Ringovi hned napsat, což se taky stalo. Ringo o tom na svých stránkách www.ringo-czech.cz píše takto. Když jsem minule psal o vysílání u Xavera Veselýho na F1, jak mě pozval na kafe a na doutník a jak jsem se z toho osypal, tak Petr mi to potvrdil. Mimochodem vrátil se z Las Vegas, kde byli s Xaverem a říká mi, prosím tě, my jsme letěli do Las Vegas a Xaver byl potom ještě 2 dny z toho úplně na mrtvici. Říkal mi, představ si, já jsem pozval Ringa na doutník a na kafe. Ringo odjel, spěchal někam. Já jsem tam ještě dopil kafe a chtěl jsem zaplatit. Říkám, 2 kávy. A když už jsem byl ve dveřích, tak na mě volá vrchní. Pane Veselý, ještě ten doutníček, co měl pan Čech. Říkal jsem, Ježíš, pardon, tak já to zaplatím. A on mi řekl, 1800 korun. Říkal Xaver, že myslel, že si z něj dělaj prdel. Co jsem měl dělat? V šoku jsem zaplatil 1800 KČ a zkazil jsem si celý 3 dny pobytu v Las Vegas. Kdyby Xaver četl můj deníček, což mi nalhal, že ho čte, promiňte, týdeníček, tak by se dočetl, že až dodatečně jsem si uvědomil, ne, já jsem si to vlastně uvědomil, když Xaver objednával, říkal, doutník tady pro pana Čecha, zvu ho. A když se blížil vrátný hotelu se zlatým klíčkem k humidoru, věděl jsem už, že je zle. Ale kdyby sledoval Xaver týdeníček, tak by se dozvěděl, že ho odškodním. Něco hezkýho mu namaluju. Namaluju mu třeba obrázek Xaver Veselý hostí Ringa doutníčkem, aby na to nikdy nezapomněl. Nebylo to ode mě záměrný, ale nekuřte to, když vám to kamarád nabídne. Ringo dodržel slovo a obraz už visí u mě v pracovni a dělá mi radost. Ringova verze se od té mojí mírně liší, ale pravdivá je ta moje. Též mistrova výčitka, že nesleduji jeho stránky, je lichá. Dívám se tam pravidelně a rád. Ale i kdyby mi obraz nenamaloval, nezlobil bych se. Mít Ringa v životě je totiž fajn. Nikdy s ním není nuda. Například bytostně nesnáší hromadné SMSky, které se posílají na Velikonoce, Vánoce a Nový rok. Já je zase právě kvůli němu pečlivě pročítám, tu nejstupidnější si pokaždé vyberu a pak mu ji přepošlu. Začal jsem s tím už před mnoha lety, když jsem vysílal na Štědrý večer na frekvenci 1. Kolegům, s nimiž jsem tam tehdy sloužil, říkám, pánové, chcete se pobavit? Chtěli. Tak jsem si od jednoho z nich půjčil telefon a poslal na Ringovo číslo jednu ze svátečních říkanek, které mi ten den přišly. Podepsal jsem to Honza s rodinou. Ringo snad musel držet mobil v ruce, protože do 2 sekund přišla odpověď. Vyliš si prdel i s rodinou, Ringo. Troufám si tvrdit, že blízký vztah mám i s Janem Soutkem. Umíme si říct věci, které běžně nikomu nevykládáme. Je to pro mne jeden z nejbližších lidí. A neumím si představit, že by odešel z tohoto světa dřív než já. Podle toho poměřuji vztahy s druhými lidmi a není jich moc, s nimiž to takhle mám. Jan Soutek je mimořádný člověk, inspirativní v mnoha ohledech. Je to bezesporu výstřední člověk, i interiérem, i exteriérem. Umí být velmi smutný, ale je to jiný smutek než ten, který prezentuje velmi často navenek. Zažil jsem situace, kdy jsem o něho měl doopravdy strach. Myslím, že mu rozumím, ale jediná otázka, na kterou nedokážu odpovědět, je, jestli je šťastný. Moc bych mu přál, aby byl. Dostávám od Jana dopisy. Tedy poctivé, psané dopisy většinou s nějakou vloženou fotografií a hlavně s ručně malovanou obálkou. Je to vždycky slavnostní okamžik, který mi všední den promění na svátek. Těch dopisů mám už přes 200. Nechávám si je hezky rámovat a mám jimi vyzdobený byt. Jan Soutek je výjimečný muž a považuji za velké štěstí, že mu mohu být tak na blízku.
1: Lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

antikrist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jan Síla je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Doktor Jan Síla je poslancem parlamentu za SPD, bývalý primář neurochirurgického oddělení, takže jste neurochirurgem, abych to řekl. No a také jste mužem, který v únoru letošního roku, pane Sílo, zablokoval v poslanecké sněmovně projednávání zákona o stejnopohlavním manželství. Myslím, že jste byl ta rozhodující figura. Potom jsem slyšel ty diskuse. Jak jste spokojen s tím, jak to nakonec dopadlo?
2: Tak já si myslím, že to dopadlo dobře, protože se nám podařilo zablokovat ten fakt, aby se to partnerství dvou stejnopohlavních lidí nenazývalo manželství, proti čemu zásadně jsem. A je to skutečně partnerství, které ovšem má stejná práva, nebo téměř stejná práva jako manželé. Což s čím já souhlasím, protože já nemám nic proti gayům nebo lesbám.
1: Není to jedno, jak se tomu bude říkat?
2: Já osobně si myslím, že to není jedno, že to je prostě ten stav manželství nebo manželský je jakýmsi způsobem historicky daný a já bych řekl, že opakovaně je v různých veřejných prostředcích diskutováno o tom, že to pochází z toho slovanského slova malžen. Malžen, že je to jako muž a žena a tak dále. Ono se nakonec prokázalo, že to tak vůbec nebylo, že je to z německého slova nebo z nějaké německého slova, prostě to malžen.
1: Ale ať je to z čeho je to, pane doktore, není opravdu jedno, když tomu chce někdo říkat manželství, ať tomu říká manželství, ať to klidně někdo je někde napsané, protože se bavíme o formě pořád a nebavíme se o obsahu.
2: To je pravda, ale já osobně si myslím, že ten celek se musí skládat jak z formy, tak z obsahu, že oboje dvoje je stejně důležité. A to manželství, to je vyloženě klamavý název, který je prostě historicky daný. Jo, ten je historicky je dáno, že manželství je muž a žena. A teď v současné době prostě různí ti aktivisté se snaží, a není to jenom u nás, že to je na celém světě, se snaží prostě převést tady tyto vztahy různě na stejnou úroveň i pomocí toho názvu manželství.
1: Pochopil jsem trošku, že z toho vašeho projevu a z vašeho rozhovoru, který posléze vyšel na parlamentních listech, jsou mnozí ne úplně nadšení, ale že i z vás, z toho vašeho projevu, plyne jakási obava. Já teď narážím na to, že jste hovořil o takzvané množírně dětí. Normálnímu člověku se zvedá žaludek, říká doktor Síla. Není to přehnané ta množírna dětí?
2: Já si osobně myslím, že to vůbec přehnané není. Právě naopak, že skutečnost je ještě horší. Protože ta množírna dětí, ta už tady byla, nebo ta v současné době na celém světě funguje. To surogátní mateřství prakticky umožňuje, aby si kdokoliv zaplatil matku nebo prostě ženu, která odnosí jeho dítě. A dneska existuje spoustu pracovišť, které pracují tím způsobem, že pomocí umělé inteligence vám vyprodukuje a pomocí různých biotechnologií a genetickými manipulacemi těch zárodečných buněk vám vyprodukují dítě, jaký vy si řeknete. Jo. Dneska to funguje dokonce v Americe, dokonce to funguje i na Ukrajině, kde funguje několik takových pracovišť a kde se na Ukrajině dokonce minister zdravotnictví to byl, nevím, které odbornosti, vlastně některý minister ukrajinský se vyjádřil, že by mohlo tady tato problematika prostě tady toho umělého oplodnění a prostě toho surrogátního mateřství zvýšit přínos do státního rozpočtu Ukrajiny.
1: Proč zrovna na Ukrajině?
2: Na Ukrajině já si myslím, že je to z toho důvodu, že tam existuje spousta chudých žen, které jsou prostě ochotny za peníze to dítě odnosit.
1: Je to jenom věc chudoby, není to třeba i věc povahy nebo vůle Víte, není to v tom ještě něco jiného?
2: Já si myslím, že je to jenom o penězích.
1: O penězích.
2: O penězích.
1: Je to bohapustý
2: kšeft.
1: Bohapustý kšeft. Jak vypadá taková množírna dětí v českých podmínkách?
2: No tak nevím, jestli to ještě dál funguje, ale zatím to fungovalo tak, což je tedy dokázáno. A jednalo se o tom dokonce v parlamentu, byl na to uproveden seminář, kde já jsem se vyloženě doptal policisty, který to vyšetřoval. To fungovalo tak, že prostě ta žena, nebo ten potenciální žadatel o dítě, si na Ukrajině vybral, jaké to dítě chce. Na Ukrajině došlo k tomu umělému oplodnění té které ženy. Ta žena prostě na Ukrajině zůstala do toho 7. 8. měsíce těhotenství a potom byla převezena sem do Prahy a v Praze prostě ten poslední měsíc donosila to dítě, porodila to dítě zde. K tomu porodu už byl přizván ten příslušný objednatel toho dítěte. A ten prostě to dítě si zaregistroval na matrici, ta matka ukrajinská, ta se vzdala mateřských práv. Na naší matrice bylo dítě zaregistrováno, jakože jeho otcovská práva jsou toho, který si to zaplatil. Ten prostě dítě zbalil a odletěl někde třeba do Ameriky, do Španělska. Ona se ta aféra se celá jmenovala Španěl, protože první člověk, který takhle toto udělal, byl Španěl.
1: Počkejte, a to funguje v praxi tak, že teda Ukrajinka přijede, tady porodí to dítě, což vypovídá taky o nějaké zvláštní tvrdosti těch ukrajinských žen, protože já neznám ve svém okolí jedinou Češku, která by toto byla ochotná udělat. A v ten den ten otec si to dítě vezme, jde pryč.
2: Tak co takové hned, ty věci? Není hned ten den, ono to má určitý jako postup, že takže ty pracoviště jsou známé, jo? To se dá dohledat, jako to není jako nic, co já bych tady povídal, jako že bych to měl jenom
1: ale
2: tak.
1: Ale nelegální to není, abychom si teda
2: řekli. Nejhorší totiž na tom je to, že my jsme jedna z mála zemí, kde není legislativa kolem surogátního mateřství řádně ukotvena. Pochopitelně jsou lidé, kteří na tom pracují dneska, na té legislativě, aby tomu nemohlo docházet, ale zatím to ještě pořád nebylo protlačeno za parlamentem.
1: Co si o to myslíte jako lékař, neurochirurg, o ženě, která je schopna porodit dítě, zkasírovat peníze a vrátit se na Ukrajinu?
2: Tak to je otázka každého svědomí. Na jedné straně, a na druhé straně já jako ze zásady proti surogátnímu mateřství nejsem. Uh-huh. Surogátní mateřství jako takové může řešit problematiku neplodných párů, ale musí to mít jakési pravidla hry, musí tam být jednoznačně ta bezplatnost, nesmí to být lukrativní biznis, musí to být nejlépe mezi rodinami, jo? Třeba dcera nebo sestra, sestře odnosí dítě a tak dál. Prostě já tu legislativu neznám zatím, tu novou, která se vytváří, mm-hmm. jo? Ale prostě nejsem zásadně proti surogátnímu mateřství, jsem prostě pouze proti tomu jako komerčnímu pojetí toho surogátního mateřství.
1: Lékař z SPD spustil o přidělování dětí pedofilům, sněmovna ve Varu. Takovýto titulek jsem si poznamenal. Jak tomu mám rozumět?
2: No, já jsem uvedl nakonec toho svého projevu, který měl zdůraznit ten problém, že výchova dětí v homoparentálních rodinách je prostě není tak kvalitní jako výchova v biologických rodinách. Já jsem si vycházel ze studie profesora Regneruse ze Spojených států. To byla studie, která byla ukončena v roce 2012. A v tomto roce on ji zveřejnil. Zveřejnil ji tak, že z té studie, která měla 3600 respondentů, to znamená statisticky významná studie, jednoznačně z té studie vyplývalo, že výchova dětí v biologických rodinách je podstatně výhodnější pro děti než v těch ostatních rodinách. A to nebyly jenom homoparentální rodiny, to byly i rodiny třeba jako samoživitelek, to byly rodiny z rozvedených partnerství, nových partnerství a tak dál. Všecko tyto rodiny on srovnával, nebo ty děti srovnával. A bylo to od 18 do 35 let, jo? Čili to byli lidi, kteří už co si měli za sebou odžito, že se dá spolehnout na ty jejich údaje. byly tam jednoznačně statisticky významné lepší parametry dětí nebo lidí, kteří byli vychováni v biologických rodinách. Já jsem to tam řekl. A když jsem mluvil o tom surogátní mateřství, jakože může třeba dojít v takové paradoxní situaci, že mohou dva geové si nechat takovýmto způsobem vytvořit jako a nosit surogátním způsobem dítě, a přitom to budou oba dva budou pedofilové. A to nikdo neví, jestli jsou nebo nejsou pedofilové. Je to jako ta paradoxní situace může nastat.
1: Ale jo? Pane poslanče, ta situace přece může nastat i v heterosexuálním svazku.
2: Může.
1: Přece známe tolik případů, kdy nevlastní otec či vlastní otec zneužívali svoje děti. Na to existuje nějaká studie?
2: Samozřejmě kolem toho je spousta studií, ale jde o to, že tady toto je vlastně programově dělané. Jo? Že totiž kdo si žádá o to surrogátní mateřství, kdo si žádá o, já nevím, geneticky upravený zárodečné buňky, které mají vytvořit dítě nějaké podle parametru toho plátce. Jsou to většinou lidi, kteří nemají schopnost, možnost biologické reprodukce. Jo?
1: Počkejte, a věřil byste tomu, že by nějací teoreticky dva pedofilové si řekli, tak pojď, necháme si udělat dítě, abychom ho mohli zneužívat?
2: Je to přitažené za vlasy, já to chápu. Jo? Samozřejmě hodně přitažené, ale nelze to vyloučit.
1: Dobře, tak nelze vyloučit asi skoro nic, ale vy teda ještě zmiňujete, že ty děti, které jsou vlastně produktem toho biznisu, že mají větší afinitu ke konzumaci alkoholu a drog. To je věc, která je prokázaná?
2: Taky. To vychází z té Regnerusovy studie, který skutečně tam posuzoval několik faktorů, počínaje, jak se ten člověk potom chová, jakou má sexuální orientaci, jo, jak třeba, jakou má nezaměstnanost, jakou má pocit sebevražetnosti a tak dále, a tak dále. Tam bylo asi 10 nebo 11 parametrů, jo, a mimo jiné tam byla taky uvedena tady jeden z těch parametrů, jestli mají blížší a vyšší afinitu k té toxikomanii. A navíc ještě můžu říct, že ten profesor Regnerus, točíš v tom roce 2012, kdy uveřejnil tuto studii, neskončil. On pokračoval dál v tou studii. A jako perličku vám tady můžu říct, že v roce 2020 byl pozván do Varšavy, kde aby přednesl závěry toho pokračování té studie, kde on je přednesl tu přednášku. A byl vyzván, aby byla ta jeho studie uvedena v konečném závěru, jako otištěná, zveřejněná jako konečný výsledek té studie nebo té konference. No a potom mezi tím v Polsku došlo k volbám. Změnila se tam vláda, nastoupil Tusk, který prostě, nebo jeho lidé to zatrhli, že celý ten sborník té konference byl uveřejněn bez té studie toho Regneruse.
1: Dobře. Pane poslanče Sílo, dáte mi za pravdu, že tato zem potřebuje důchodovou reformu?
2: Tato zem potřebuje samozřejmě důchodovou reformu už z jednoho prostého důvodu, že ty demografické křivky, ty jsou dané a ty se nedají jakýmkoliv způsobem obelhat. To znamená neustále klesá porodnost nebo natalita. To znamená počty dětí, které v reprodukčním období svého života žena porodí. A na druhé straně tím, že se prodlužuje doba dožití, se zvyšuje počet těch, kteří prostě tu důchody potom využívají a konzumují.
1: Ale pokud jsem to dobře pochopil, tak vy nesouhlasíte vůbec s ničím, co navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně. A nebo se pletu?
2: Teď nevím, co máte třeba konkrétně.
1: No, ptám se teď, jsou neustálé debaty o změnách směrem k důchodu, tak pojďme vzít jednu věc po druhé, co vás tak rozčiluje.
2: No tak mě to...
1: Jsou to finance, které...
2: Tam jde vyloženě o peníze, jenom o peníze. Podívejte se, důchodová reforma, nebo důchody jako takové...
1: Víte, já si myslel, že jde o důchodce.
2: jde o důchodce, samozřejmě, ale ty důchodci, ti byli, jsou a budou. A když si vezmete ten Bismarckův princip, kterým jako tady funguje, tak jde o to, že ty důchody, jako důchodový fond neexistuje. Ty důchody jsou vypláceny nebo jsou součástí státního rozpočtu. To znamená, je otázkou vlády, která zrovna vládne, kolik těch peněz umožní nebo vyplatí těm stávajícím důchodcům. To je vyloženě otázka vlády.
1: No a vy byste navrhoval teda, co by zákonodárce, jeden ze zákonodárců, jaký systém?
2: Já mám vypracovanou jako celou důchodovou jakousi reformu, která by pracovala úplně na jiném principu, že by to byla skutečně reforma.
1: A jde to říct velmi krátce, ten princip?
2: Princip je v tom, že by nebyl odchod do důchodu na základě věku, tak jak je to doposavat, jako neustále se zvyšuje věk odchodu do důchodu, ale ten odchod do důchodu by byl vyloženě na základě jednak, co přinesl ten člověk během svého života společnosti, jakou hodnotu, a za druhé, v jakém je zdravotním stavu. Tyto dva faktory by rozhodovaly o tom, kdy ten člověk půjde do důchodu. Jinými slovy, nebyla by pevná hranice důchodu pro každého, ale byla by individuální hranice.
1: To první hledisko by se hodnotilo jak? Co přinesl společnosti?
2: No, to je ta zásluhová složka.
1: Já vím, a jaký vyhodnotíme? Pohledem přes korunu, třeba kolik zaplatil na daních, nebo někdo nebude celý život dělat nic, napíše jednu knihu, dostane Nobelovu cenu, tak bude mít vyšší důchod? Nebo
2: ta zásluhová složka by se měla odvíjet od toho, jak ten člověk pracoval pro společnost. A to přímo souvisí s tím zdravotním stavem. Dneska je dožití ve zdraví u mužů 61 a u žen 62 roku. A to nikdo vůbec neposuzuje, já jsem to jednou řekl někde v televizi, že existují významné rozdíly, je to 7 až 8 roků, o tom, jak se dožívají v tom bezdraví takzvané bílé límečky a modré límečky. To znamená lidi, kteří pracují fyzicky a duševně. Tam je jednoznačný rozdíl 7 až 8 roků. Je to, bohužel, je to tak, a tady tato reforma, takzvaná pseudoreforma, protože to není žádná reforma, to je vyloženě, to je změna parametrická jakási, ale tady v té reformě, kterou já mám zpracovanou, je jednoznačně určeno, že člověk, třeba například, řeknu konkrétní havíř, který v 58 letech absolutně není schopen pracovat dál ve svém povolání, přitom by měl pracovat do 65 v současné době. Nárok na předčasný důchod nebude mít, protože to zkrátili teď to období. Takže co s tím, co s takovým člověkem? Ten půjde na sociální dávky, protože nebude moc pracovat. To znamená, ten stát to stejně bude stát, peníze na dávkách, možná o trošičku míň, protože ty sociální dávky jsou obvykle nižší, jak ty vlastní důchody. To já nechápu prostě ten problém, jak oni to řeší.
1: Dobře, a vy tedy říkáte, teď je to jenom parametrická změna, a řekněte, ty peníze, ty finanční prostředky, které by se platily, ty by byly oddělené od státního rozpočtu v té vaší verzi, nebo jak by to vypadalo?
2: Ne, nebylo by to odděleno. Já mám v té své jakési reformě, kterou jsem sepsal, mám určený takzvaný důchodový fond, jo, kde by prostě ty peníze se odváděly do jednoho důchodového fondu a ten důchodový fond by potom ty důchody vyplácel, jednotlivé ty dávky těmto lidem. Čili nebylo by to tak jako dneska, že je to součástí státního rozpočtu, ale byla by speciální úřad, který by nedělal nic jiného. A mimochodem, mám tady tu důchodovou reformu spojenou i se zdravotní reformou z jednoho prostého důvodu, protože 80% veškerých peněz, které jde do zdravotnictví, je skonzumováno lidmi nad 65 let. To znamená, to jsou důchodci. A oni dneska dělají takzvanou zdravotní reformu, tato současná vláda Fialova, a dělají důchodovou reformu takzvanou. Jo? Mm-hmm. Místo, aby to spojili a udělali prostě jeden fond, kde by se odváděli jednak ty zdravotní a jednak zdravotní pojištění i sociální pojištění.
1: Požádám teď o stručnou odpověď, pane poslanče. Aktuálně ve sněmovně se probírá privatizace zdravotních služeb pro seniory. Vím, že vy s tím hluboce nesouhlasíte. Můžete nám krátce říct, proč?
2: To je z jednoho důvodu. To je totiž zákon, nebo lepřičeno, to je to sněmovní tisk 704, který obsahuje několik novel zákonů, několika zákonů. A je to hlavně zákon o zdravotních službách, ve kterém je uvedena nová položka, která se jmenuje jako zdravotně sociální služby. A ty zdravotně sociální služby jsou definovány tak, že se jedná o služby pro lidi, kteří ze zdravotních důvodů si nejsou schopni postarat o sebe sami, zkráceně. Už to samo o sobě, když to říkám, jo, ze zdravotních důvodů je převedeno do oblasti sociální, kde je potom možnost privatizace tady toho celého problému. To znamená, jde o to, že stát má dotovat výstavbu nových domovů pro seniory s tím, pozor, že zvedne ale dávky ze zdravotního pojištění, ze, myslím, 1400 na 1600 na jeden den jednoho klienta. Ale hlavně, co tam je za problém, není tam určená horní hranice, kolik musí doplácet rodina, to si určuje majitel toho penzionu.
1: Takže to vypadá, že se pro někoho připravuje velký kšeft.
2: Připravuje se miliardový kšeft s tím, že ti bohatí, nebo ti, co na to budou mít, vysokopříjmoví, ti si budou platit pro svoje rodiče prostě penziony krásné, a ti, co na to nebudou mít, ti skončí, jak by za první republiky byli asi chudobince. Nebo já si to nedovedu představit, jak to chtějí zařídit.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
2: Děkuju. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Jan Síla.

0: já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
1: Dobře, ale ten princip,
0: no je to špatně,
1: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
0: Je to prostě velký bratr na každé straně.

0: předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
0: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
0: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. Jenom, no, abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale... o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
0: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
0: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
0: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Bude nejspíš ročník 2020. S každým hltem budeš aspoň 10 roků ztrácet. A když ti bude 25, bude láhev prázdná. A ty budeš jako

0: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den.
0: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
1: Krásný.
0: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
1: No, já se směju, ale dneska blbý.
0: Blbý?
1: A tak trojka, no.
0: Já taky na trojce, to je zajímavý.
1: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
0: Štěk, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
1: Nevím, jak vám to mám říct.
0: Jste v tom.
1: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
0: Jo.
1: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci na mazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
0: Jo, no jo.
1: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
0: Tak jste ho snědli.
1: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
0: Ne?
1: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak kdybyste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
0: Já tuto slabost nemám.
1: Ne?
0: Ne, ne, ne, ne. Ale jsou tací.
1: Hm?
0: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
1: Had je krásný zvíře, to je bez debat.
0: Jak pro koho?
1: Pro každýho.
0: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
1: Hm.
0: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
1: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
0: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
1: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
0: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
1: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
0: No, ona je černá. Není?
1: Ne, pusu má černou.
0: Pusinku.
1: No, když na vás takhle otevře,
0: Ježišku.
1: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
0: no.
1: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
0: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
1: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
0: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
1: Jsem všude hledal.
0: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

Petr Haničinec se v mém životě objevil ještě v Brně v rádiu, kde se mi dostala do rukou nahrávka povídky Oty Pavla Povedený tatínek a já v jeho podání. Posléze to vyšlo na gramofonové desce, kterou umím celou z paměti. Velmi se mi líbilo, jak to Petr Haničinec namluvil. Znal jsem ho z filmových rolí, z televize, o jeho osobním životě jsem nic nevěděl. Ani jsem se jím nezabýval a kdyby po mně někdo chtěl, abych vyjmenoval 10 svých oblíbených herců, možná bych si na něho ani nevzpomněl. Bylo to v období, kdy měl za sebou složitou dopravní nehodu, stále jezdil sám v autě a tak jsem ho jednou pozval do svého pořadu v Brně. Opravdu přijel, byl bezvadný, povídali jsme si o herectví, rolích, také o politice a brzy jsme se dostali k Otovi Pavlovi. Dvě povídky tam dokonce přečetl a já z toho měl až dětskou radost. Pozval mě do divadla na Fidlovačce do Prahy, kde hrál v představení Šumař na střeše. Já tam jel, po představení jsme se potkali a bavili se o naší společné lásce, Otovi Pavlovi. Pozval mě do Bratronic na Berounsku, kde v té době bydlel, abychom si prý mohli pořádně popovídat. Asi za 2 týdny jsme se tam vypravili s fotografem Jaroslavem Rácem, abychom udělali reportáž o tom, jak dnes žije. Samozřejmě jsme mu to řekli předem a on souhlasil. Při té příležitosti si posteskl na mizerný důchod a málo příležitostí si přivydělat. V duchu jsem si řekl, že na to budu myslet a asi 2 měsíce poté jsem dostal v Tišnově, respektive v Předklášteří, zakázku u příležitosti otevření areálu na prodej stavebních strojů. Majitele jsem trochu znal a ten mě požádal, jestli bych si nevzal na starost program, že tam budou pozvaní obchodní partneři a potenciální zákazníci. Poté bude raut. Na nádvoří by mělo být pódium, kde by se měl program odehrávat, raut pak měl být v jedné z hal. Pustil jsem se do přípravy, zabezpečil ozvučení Věru Špinarovou s kapelou brněnské muzikálové hvězdy. Nádvoří areálu má na jedné straně plot, za ním teče řeka Loučka, která se po pár metrech stéká se Svratkou. Měl jsem v hlavě Petra Haničince a tak jsem panu majiteli navrhl, že by bylo fajn, kdyby našel v rozpočtu ještě nějaké peníze, protože by se mi líbilo, kdyby tento skvělý herec právě v těchto místech zarecitoval báseň Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. Ve skutečnosti jsem myslel spíš na to, že by si Petr mohl přivydělat. I o tom je někdy show business. Panu podnikateli se myšlenka líbila, řekl, že to bude pěkná tečka programu, navíc lidé se s ním budou chtít fotit, tak ještě koupíme CDčka s povídkami Oty Pavla, aby si je od něj mohli nechat podepsat. Petr Haničinec byl nadšený, přijel ten den už dopoledne, byli jsme spolu v Tišnově na obědě, jeli jsme se podívat do areálu, já mu ukázal, kde bude mít židli a kdo mu pomůže do schodů. Vše bylo připravené, aby jako zlatý hřeb programu zazářil. Proběhlo muzikálové představení, poté jsem vyhlásil přestávku, aby se lidé podívali na stroje. Pak zpívala Věra Špinarová své největší hity. Nádvoří bylo našlapané, lidé byli nadšení. Když Věra dospívala, vylezl jsem na jeviště a ohlásil zlatý hřeb programu, že přijde něco, co se k místu vztahuje, že přichází herecká legenda Petr Haničinec. On přišel, začal recitovat a po prvních 2 větách bylo náměstíčko prázdné, všichni odešli na raut. Došlo mi až posléze, že společnost, která si přišla prohlédnout traktory a bagry, se o poezii příliš nezajímá. Naštěstí se před jeviště postavili muzikáloví zpěváci i Věra Špinarová se svými muzikanty, takže Petr Haničinec nerecitoval do prázdného prostoru. On recitoval s prožitkem naplno, jako by bylo plno. Jeho krásný a pohnutý hlas se nesl prostorem. Věra Špinarová mi potom řekla, že jí u toho mráz běhal po zádech. Petr Haničinec dorecitoval, uklonil se, já ho doprovodil do šatny, omluvil se mu a vyčítal si, proč jsem ho nezařadil na začátek. Ale on to vzal s nadhledem, dokonce mi poděkoval a v klidu odjel. Nicméně já to dlouho považoval za svou chybu a abych to odčinil, pozval jsem ho do svého křesla pro hosta. On se ale necítil dobře, tak z toho sešlo. Zastavil jsem se za ním po nějaké době v Bratronicích
Ale to už byl jiný Petr Haničinec. Byl útočný, ostrý, ani ne vůči mně, ale zbytku světa. Pochopil jsem, že o návštěvy nestojí, tak jsem se rychle rozloučil. Tehdy jsem ho viděl naposledy. Nicméně jsem s ním často. Povídky o ty Pavla mám v telefonu, iPadu, prostě všude. Pouštím si je v letadle a často myslím na to, jak v Tišnově v předklášteří recitoval Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Věra Galatíková nádherně voněla a děkuji osudu, že mi ji na chvíli přivedl do života. Když jsem mýval v Brně v divadle svoji show, občas se dostavil pocit, že si do talk show zvu hosty dost neuspořádaně, byť mezi nimi byly i velké osobnosti. Ale jelikož jsem to chtěl nějak ozvláštnit, začal jsem si tu a tam zvát páry. Jednou Václava Hudečka s manželkou Evou, pak Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou, občas i trojici jako Hanu Hegerovou s Michalem Horáčkem a Petrem Habkou. Nestačil jsem se divit, jak tito lidé byli ochotní jet do Brna za nějakým splašeným moderátorem a cítil jsem zvláštní druh odpovědnosti. Besedy s dvojicemi probíhaly zejména v G-studiu, což bylo dřívější studio Českého rozhlasu v Kounicově ulici, kde šéfoval Petr Gazdík. Právě tam jsem si s velkou trémou pozval Věru Galatíkovou s jejím manželem Ladislavem Frejem. Nebylo složité je přemluvit, oba jsou z Moravy, měli tam kontakty a po skončení naší show pokračovali na rodinný výlet. Bylo to velmi milé, už si nepromítnu nic z toho, co probíhalo na jevišti, ale příznivý dojem přetrval. Nepsali se scénáře, nedělali se záznamy, takže se to dnes ani nedohledá. Já navíc nepatřil ke zkušeným moderátorům, asi to bylo i blbé, nicméně moji slavní a vážení hosté mi to nikdy nedali najevo. Do pořadů jsem se snažil zvát i brněnské herecké hvězdy, aby tam nebyly jen ty z Prahy, ale moc to nefungovalo, ať jsme se snažili jakkoliv. Pražští herci, známí z televizní obrazovky, své brněnské kolegy spolehlivě zastínili. Až na pár výjimek, jako byli Zdeněk Junák nebo Zdena Herfortová. Ale u ostatních to skřípalo. U návštěvníků o ně nebyl příliš velký zájem. Publikum tyto lidi znalo, mohlo si na někdykoliv dojít do divadla, spoustu jich vydávala pravidelně u Stanislava Moši v městských divadlech. Průměrný divák prostě chce vidět hvězdu, kterou zná z televize a s tím se nedá nic dělat. Věra Galatíková s Ladislavem Frejem takovými hvězdami byly. Navíc ještě pocházeli z Moravy, takže tam byly splněné oba momenty. Přišla na ně spousta diváků, v sále bylo plno, lidé byli nadšení a já také měl pocit, že se to povedlo. Zcela spolehlivě jsem poznal, že se večer vydařil a to také díky své mamince, která se sestrou na mé pořady chodila. Když máma řekla, že to bylo pěkný, tak jsem věděl, že se jí to nelíbilo, že to nebylo pro ni, že jí to nebavilo. Když mi ale tehdy řekla, že paní Galatíková byla bezvadná a vzpomínala na historky, které vyprávěla, byl jsem spokojený. Bylo jisté, že se jí to opravdu líbilo. Pak jsem nastoupil do Frekvence 1 a někdy na podzim v roce 2000 jsem seděl v restauraci Gourmesa v divadle na Vinohradech. Najednou tam vešla Věra Galatíková, hned mě poznala a vzpomínala, jak to tenkrát bylo v Brně fajn a jak ráda na to vzpomíná. A pak mi navrhla, jestli bych s ní nejel na besedu a že by jí bylo milejší, kdyby u toho byl moderátor, který by jí kladl otázky. Souhlasil jsem a hned druhý den jsme jeli. Zajel jsem autem do Myčky, vyluxoval ho, vysypal popelník a teprve poté jsem jel do hostivic k jejímu domu. Zazvonil, ona vyšla, nasedla a zeptala se, o čem tě mám, Lubošku, vyprávět? Vyrazili jsme, ona začala v hostivicích vyprávět, první pauza byla až někdy v polovině naší cesty u Pelhřimova, kde jsme tankovali. Užíval jsem si to a nemohl uvěřit, že ten krásný hlas mám na pár hodin jenom pro sebe. Vyprávěla mi o režisérech, kolegyních a kolezích, bylo to moc milé a byl to koncert pro jeden krásný hlas, hlavu plnou vzpomínek a pravé lidské moudrosti. Za celou cestu jsem řekl jen 5 slov. Promiňte, mně se chce čůrat.
Nikdy jsem nic takového nezažil. Chvíle s ní byly jako pramínek čisté vody. Všechno, co vyprávěla, mě zajímalo. Na představení pak bylo vidět, jaký lidé mají rádi, že je to hvězda hvězd. Dojeli jsme domů, ona mi řekla, že bude ještě jedno takové představení, že mi zavolá podrobnosti. V tom termínu jsem měl jet někam do jižních Čech na besedu s Jitkou Zelenkovou. Ale jelikož jsem se nechtěl o paní Galatíkovou připravit, požádal jsem kolegu, aby s Jitkou jel on. Ona mě od té doby neměla ráda, ostatně ani jsem se tomu nedivil, asi by se mě také dotklo, kdyby mě...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Matěj Gregor je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pan Matěj Gregor je dvojkou na kandidátce Svobodných do Evropského parlamentu, ale také spoluzakladatel odchod.eu. Mm-hmm. Jaký to byl krok, když to hodnotíte teď, těsně pár hodin před volbami, jít na kandidátku Svobodných?
2: Dobrý. Dobrý, protože v minulosti ty eurovolby nikoho moc nezajímaly a říkal jsem si, že tam je to riziko, že znovu to budou volby o ničem, kde se budou říkat prázdné fráze. No ale jde vidět, že se tam dostaly silné evropské témata, že to lidi zajímá, a proto jsem rád, že jsem do toho šel a že těma zkušenostma s Czexitem a ze zkoumáním toho, jak se Evropské unie i politice brání, teď můžu zužitkovat, takže jsem za to rád.
1: No dobře, ale o čem vypovídá teda aktuální stav těch preferencí Svobodných, protože to nejsou žádná závratná čísla zatím.
2: Nevypovídá vůbec o ničem. Jsme minule měli europoslance, tak poslední průzkum od Data Collect nám dával 2,5%, teď nám někde dávají 3, někde 4, někde 2,7. Jako nic to nevypovídá, prostě se ukážou volby jako vždycky a já už ty průzkumy beru po těch pár letech, co sleduju politiku, úplně s nadsázkou.
1: Počítáte s tím, že se dostanete do Evropského parlamentu?
2: No, počítám s tím, že Svobodní budou mít mandát v Evropském parlamentu, i minimálně jeden, jestli voliči rozhodnou kroužkama nebo nám dají dva mandáty, to už těžko říct, ale věřím, že Svobodní budou v Evropském parlamentu zastoupeni.
1: Vy jste, pane Gregore, velmi mladý člověk. Ostatně před tuším 4 lety jste byl co by 18-letý tady hostem v tomto studiu. To poprvé, možná to byla i první mediální zkušenost, ne?
2: Byla určitě, jo, tak první větší.
1: Teď už teda jste o 4 roky dál, je vám tedy 22. Mm-hmm. A co vlastně s tou životní zkušeností, která ještě není bůh ví jak rozsáhlá, co očekáváte a co chcete dělat v tom europarlamentu?
2: Chci pořádně zviditelnit euroskeptismus. Chybí nám to, co dělají prounijní politici, kteří vlastně využívají ty mandáty v Evropské unii, které jsou napuštěné penězmi a vodí tam studenty, točí ty videa, platí ty neziskovky. No a ty všechny dělají tu práci, že vlastně potom řada mých vrstevníků o Evropské unii smýšlí nekriticky. A já si myslím, že je správná chvíle, aby v Evropském parlamentu byl někdo, myslím si, že bych to mohl být já, kdo bude ty velmi štědré prostředky Evropského parlamentu využívat pro přesný opak, který ukáže tu odvrácenou stranu mince v Evropském parlamentu. No a myslím si, že právě mojí nějakou výsadou, nějakým talentem, který jsme s kolegy měli, bylo, že jsme s minimem prostředku a rozpočtu vždycky dokázali nějaké téma zviditelnit, že jsme dokázali být vidět a slyšet. A myslím si, že pokud bychom získali mandát v Evropském parlamentu, tak bychom byli hodně vidět a slyšet. No a na druhé vlně z politického hlediska si myslím, že je čas nastartovat spolupráci zase s Visegrádskou čtyřkou, protože teď se v migračním paktu ukazuje, jak nás hrozně bolí, že jsme ze Slováky, Poláky a Maďary ztratili tu společnou řeč.
1: Jestli vám dobře rozumím, tak téma číslo 1 je poukázat na těžkopádnost nebo možná na nefunkčnost celého toho systému Evropské unie. Rozumím tomu dobře?
2: No, je třeba ukázat na to, že lidé se o tom musí dozvědět v tom smyslu, že dneska je to strašně hodně lidem jedno. Dneska si řeknou lidi, no ten zákaz auto stejně platit nebude, nebo já nevím, já se v tom nevyznám, mě to je celkem jedno. No a je potřeba někdo, kdo to pořádně roztleská, a já jsem se tady hodně inspiroval v zahraničí, třeba v tom Polsku, v té Velké Británii, která odešla, tam ti europoslanci, to byly osobnosti, známe na politické scéně mnohem víc než u nás, a ty dokázali strhnout ty lidi. A já bych si představoval, že kromě toho, že ty téma zviditelní, tak vytvořím obrovskou občanskou platformu, združím do ní lidi, budu je o tom informovat, budou vědět, že v té práci, že jsou ti europoslanci vlastně se mnou, a budeme spolu podnikat ten tlak na tu národní vládu, aby se nestalo to, že se při tak důležitém hlasování, jako je migrační pakt, zase zdrží.
1: A tak mě zkuste přesvědčit, měl byste třeba teoreticky prvního přesvědčeného, co je špatně?
2: S Evropskou unií je špatně to, že se snaží zase dělat centrálně řízený systém, že se snaží rozhodovat o národních otázkách, o kterých by rozhodovat neměla a o kterých při v době, když jsme tam vstupovali, říkala, že rozhodovat nebude. To jsou otázky migrace, to jsou ukázky dlouhodobých ekonomických plánů, které bych obecně úplně zrušil, ty nikdy k ničemu dobrému nevedly. A samozřejmě je to i otázka nějaké zahraniční politiky. To všechno jsou věci, které jsou hranicí mezi suverénní a nesuverénní zemí. A Evropská unie, jak se prezentuje, chce být součástí, nebo chce, aby její součástí byly suverénní státy. Jenže v pohledu práva veta, v pohledu migračních paktů, v pohledu Green Dealu dělá všechno proto, aby to bylo 27 zemí, které budou mít všechny stejnou politiku a lišit se budou pomalu už jenom vlajkou a názvem. A to je prostě špatně.
1: Mm-hmm. No a ten samotný systém, kdybychom to z toho vycucili, takové to přerozdělování peněz, tedy na jednu stranu obrovské peníze směrem do Bruselu a potom dotace a někdy pochybné dotace a možná zvětšený prostor pro korupci, to vám je to jedna z věcí, která vám vadí, anebo vy to unesete dobře, když bude fungovat systém dotací?
2: Nenesou systém dotací dobře, ono to hlavně nenesou naše kapsy, protože to daňové zatížení roste. Taky to si myslím, že je to přelomové období v Evropském parlamentu, protože teď se stalo docela velké průšvihy. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, hlava Evropské unie, tak je vyšetřována za nějakou korupční kauzu. Uvidíme, jestli se jí prokáže vina. No a místo předsedkyně Evropského parlamentu, to už tak vlivná funkce teda není, ale je to taky vysoký představitel EU, tak Eva Kaili z Řecka, mladá nadějná politička, to byla hvězda evropské politiky v zahraničí. No tak byla vyšetřována, zatčena dokonce za praní špinavých peněz a údajně měl docházet k zakázkám ze Saudskou Arábií o skapalněném plynu. A to, pokud bych se prokázalo, tak by to otevřeně znamenalo, že evropský politik hlasoval pro nějakou energetickou strategii, aby mohl vyprat peníze nebo aby splnil zájem cizí mocnosti. To už je vlastně velezrada těch principů Evropské unie a to v Evropské unii evidentně funguje, nemluví se o tom a určitě, kdyby se rušily dotace, kdyby Evropská unie nemohla strkat prsty tak hluboko do našich rozpočtů a politik, tak samozřejmě by nebylo co korumpovat.
1: Dobře, ale takové ty dotace, které vidíme na první pohled, že jsou asi nutné, to znamená třeba pro zemědělce, pro producenty potravin, některé pro infrastrukturní projekty, tak ani tam byste vlastně nesklonil hlavu a neřekl zaplať pánbu, že ty peníze tečou.
2: Tak oni ty peníze tečou, jenže oni někde ty peníze museli vytéct, aby mohli téct zpátky. A my je prostě do té Evropské unie posíláme, to nejsou jenom ty členské příspěvky, to je celá řada věcí, na které se skládáme. A víte co, zemědělcům bude nejlépe, když jim nikdo nebude házet klacky pod nohy. Kdyby jim neříkali, co smí a nesmí pěstovat, smí nesmí používat, jak smí nesmí hnojit, jakým traktorem mohou nebo nemohou tu půdu obhospodařovat, tak oni by nebyli tak závislí na těch dotacích. Samozřejmě pro Česko je velká výzva, aby se řešily problémy typu úbytku podzemních vod, otrávená Bečva, to ano, ale to nemusíme řešit centrálními dotacemi z Bruselu, to stačí opravdu sebevědomá politika na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, to mimochodem chceme sloučit, na půdě Národního parlamentu a to by pomohlo mnohem víc než ty dotace. Takže já nevidím žádnou evropskou dotaci, bez které bychom se neobešli. Já myslím, že interaktivní tabule do škol si umíme nakoupit sami, o zemědělce se umíme debyrokratizaci postarat taky sami a nepotřebujeme Brusel, který těma dotacema spíše škodí.
1: Jenže, pane Gregore, to říkáte dobře, že bychom měli být sebevědomou zemí a tím pádem debyrokratizace a že by ti zemědělci například nepotřebovali dotace, ale jak to bude potom vypadat, když polský zemědělec, německý, rakouský a bůh ví, jaký jiný ty dotace bude dostávat, bude je přijímat, tak nevede ta vaše úvaha k tomu, abychom se stali nekonkurenceschopnými?
2: Teď co, dotace jsou důvod, proč jsme dneska nekonkurenceschopní a proč ty dotace potřebujeme. Protože víme, že když jsme vstupovali, museli jsme se celé řady odvětví průmyslu nějakým způsobem vzdát, ponížit výrobu, upravit formu a díky tomu ta naše konkurenceschopnost klesla. Je otázka, jak to s dotacemi bude do budoucna, protože tímhletím zvolením začíná takzvaně ten cíl Fit for 55 a Green Deal a už se ty dotace úplně přesunou z těchto věcí, jako jsou infrastruktury, průmysl, všechno do té zelené politiky. A to už víme, že jsou dotace, které jsou naprosto jako destruktivní pro náš průmysl. No a taky je otázka, my ty dotace dneska máme, zítra je mít nemusíme. Polsko mělo zmražené dotace za to, že porušovali právní stát podle výkladu Evropského dvoru tím, že měli nějaký jiný přístup k sexuálním menšinám. Maďarsko zase mělo pomražené dotace, protože odmítalo jednotný přístup vůči energetice a zahraniční politice. A stejně tak si může Evropská unie v budoucnu najít, že Česká republika taky udělala nějaký hřích, moc ostře mluvila o migračním paktu, odmítla nějaké přerozdělení a ty dotace můžeme takhle lusknutím ztratit. A já si myslím, že je mnohem lepší, abychom budovali stát, který na těch dotacích není závislý. Máte pravdu, že by to poznačilo a byl by to pro tu ekonomiku šok, ale je to do budoucna jediný lék, který z Česka udělá opravdu konkurenceschopnou zemi.
1: Vy jste velmi mladý člověk, znamená to, že se pohybujete bezesporu mezi svými vrstevníky, kteří různé věci vidí různě. Jo? A teď je velká móda tedy hovořit o těch genderových věcech, o těch menšinách, o tom, o počtu pohlaví a tak. K tomu se vy jako mladý člověk stavíte jak?
2: Tak podle mého názoru to je, řeknu, ostřej globalistická agenda. To jsou nějaké globální proudy, které jsou na západě, které tady jdou a ti mladí lidé o tom vlastně nepřemýšlí nebo nemluví se o tom dneska proto, že by to téma přirozeně vzešlo z potřeb mladých lidí, ale bylo prostě násilně strčeno do našich životů tím, že nám řekli, víte, měli byste to řešit. No a hodně lidí se o to zajímá, ani neví proč. Samozřejmě je to brutální menšina, na kterou se hodně svítí, takže to vypadá větší, než to doopravdy je. No já se na to dívám tak, že to samozřejmě škodí, protože je to něco, co způsobuje velké psychické problémy mladým lidem. Teď jsem viděl děsivou studii jako budoucí učitel, kterou jsem zaznamenal, že až 55% lidí, kteří projdou změnu pohlaví, tak spáchají sebevraždu. Jo, téměř 70% se o to pokusí. To je studie, kterou si můžou lidi dohledat. Myslím, že se to jmenovalo Transgender Suicide Analytic nebo něco takového. No a je to děsivé, protože jde vidět, že tohle je prostě za prvé podle mého názoru je tato genderová ideologie proti přírodě, proti našim hodnotám. Samozřejmě definujeme, co jsou to hodnoty. A je OK, jestli to někdo chce dobrovolně zkoumat, jestli se o to chce zajímat, ať se o to zajímá, ale ve škole a na akademické půdě, kde to vidím dnes a denně, tohle prostě nemá místo. A je velice špatně, že se to děje.
1: Pane Gregore, ucházíte o to být europoslancem, neboli si říkáte o mandát, abyste rozhodoval o věcech, spolu rozhodoval. Kolik uznáváte pohlaví?
2: Za mě jsou dvě. Muž a žena.
1: A nic mezi tím neexistuje?
2: Tak samozřejmě jsou nějaké odchylky hermafrodity a takhle, ale to prostě nejsou pohlaví, to jsou nějaké prostě vady, to jsou nějaké vrozené vady sexuálního charakteru nebo genetického charakteru, ale pohlaví, tak jak je přirozeně známe, pokud je ten správně, tak je skutečně muž a je žena.
1: Vy jako zástupce svobodných v této chvíli máte pocit, že se musí nějak pohnout s tím, čemu se říká migrační pakt?
2: No pohnout, musí se uhnout. Podle mě se musí uhnout. A tady vidím velké selhání toho Evropského parlamentu, protože my jsme v migračních otázkách ztrátili právo veta už vlastně v době Lisabonské smlouvy a tím pádem úplně vetovat to nešlo, ale šlo se tomu postavit a to nerespektovat. A tady dovolím pro diváky velice zajímavý příměr. V Polsku vyhrála volby koalice obyvatelská, vedena Donaldem Tuskem, bývalým předsedou Rady Evropské unie, poměrně silným zastáncem jednotné migrační politiky, jednotné Green Dealové politiky. No a ani on neměl odvahu, neměl ty koule, jak u nás na Ostravsku říkáme, ten migrační pakt podepsat. Protože ti europoslanci z opozice, ti euroskeptičtí, vyvinuli tak obrovský tlak, říkali, co by ten migrační pakt znamenal, že i premiér, který to vlastně podporuje, necítil, že má mandát na tohle kývnout a Poláci řekli ne. My jsme řekli, že jsme se zdrželi. Je to peklo. My máme na kandidátce Roberta Kociana, který ten migrační pakt jako právník dost podrobně rozepsal. Zjistilo se, že obsahuje povinné přerozdělování, pokud se to nepřerozdělí dobrovolně. A dokonce francouzský premiér přednedávnem se zmínil, že migrační pakt je pro západní země úspěch, protože konečně nařídí platit nebo přerozdělovat za migraci taky ty východní země. Takže jde vidět, že tohle byl prostě nařízení směřované proti nám, proti celé východní a střední Evropě a naše vláda na to prostě kývla.
1: V čem by to bylo nebezpečné, kdybychom tady měli pár desítek tisíc uprchlíků, trošku bychom tím ulevili celé té západní Evropě?
2: Víte, Evropě by nebylo třeba ulevovat, kdyby Evropa konečně začala tu migraci regulovat, protože víme, že migrace na západě už nic nepřináší, přináší spíše problémy, nic pozitivní efekty už dávno dozněly, pokud vůbec tedy nějaké byly, které by převažovaly. No a my musíme samozřejmě chránit tu společnou hranici, zařídit tu deportaci, ale čím bychom ulehčili migračním paktem, v čem je nebezpečný, jak jste se ptal. Migrační pakt je nebezpečný tím, že my dneska víme, že řada uprchlíků do Evropské unie po válce už na Ukrajině po té počáteční fázi, tak jsou z naprosto jiného kulturního prostředí. Často je to Afrika, Blízký východ. A integrace tady těchto lidí je neskutečně náročná, až skoro nemožná. Pamatuju si, že v roce 2016 tady byla nějaká iránská rodina, česká televize s ní točila televizi, ona teda točila pořad. Ona chtěla původně do Německa, nakonec se zůstala tady, učila se jazyk, no a ten pořad na české televizi skončil, protože ta rodina se rozhodla vrátit zpátky do Iránu nebo Iráku, protože prostě tady na tu integraci v České republice neměla. Myslím si, že to může přinést negativní jevy. Když ta menšina už přestane být pár desítek lidí, začne to být pár tisíc, desítek tisíc, tak můžou vzniknout demonstrace, můžou vzniknout vlivy, které by chtěly implementovat nějaké náboženské zákony typu šária, jako to vidíme v Německu, ve Francii. No a ve Velké Británii zase vidíme, že to přineslo vyšší kriminalitu. Takže prostě migrace je extrémně riziková a Česká republika není stát, který migraci potřebuje. My máme tu demografii v porovnání třeba s Itálií ještě relativně zdravou a my teď potřebujeme hlavně podporovat porodnost všemi způsoby, neklást ty překážky. Migrace pro nás není vůbec žádné řešení. A taky velké nebezpečí vidím v penězích. My totiž ty migranty, oni tu nemusí jenom chodit, my se z nich můžeme vyplácet a Evropská unie může opět velice snadno zvýšit ten poplatek za toho migranta a pak zjistíme, no Česká republiko, vy jste nepřerozdělili a za těch 10-20 tisíc uprchlíků to dělá čím dál vyšší částky a může se z toho stát několika miliardová položka každý rok a tomu něčemu bych se já neupsal. Migrace je prostě záležitost České republiky a má si o ní rozhodovat pouze Česká republika. Mm-hmm.
1: No ale uznáte, že není migrace jako migrace, ne?
2: Určitě.
1: Že sem mohou přijít lidé třeba vzdělaní, kteří tady můžou vykonávat i zodpovědné profese, tak tyto migranty, kteří, u kterých je na první pohled jasné, že by té zemi mohli něco přinést, tak ty byste z toho vyčlenil, nebo?
2: Ne, jako no, samozřejmě ty lidi, kteří mají co přinést, tak ti nepřiplouvají prostě často s pašerákama na člunu. To jsou lidi, kteří si najdou už funkční mechanismy našeho ministerstva zahraničí, podají si tu žádost o ten azyl, doloží své vzdělání, přijdou tady normálně pracovat a my to máme. To, že nemáme migrační pakt, neznamená, že zakazujeme migraci, že postavíme plot a že sem nikdo nesmí. Řada lidí sem migruje, migrují sem lidi za vzdělání, migrují sem lidi za prací, často i vzdělání z kterékoliv země a tihle lidi ví, že cesta do Evropy nevede přes pašeráky a přesto se potom někde hlásit o azylové řízení prostřednictvím EU násilně, ale podají si tu žádost. Z nějakého důvodu si vyberou Českou republiku, podají si žádost nebo se rozhodnou pro jinou zemi. Každá země nějaké azylové řízení má a tady musím pochválit politiky, kteří to tu skládali. Azylová pravidla pro Českou republiku jsou nastavena velice dobře.
1: Nedávno jsme sledovali v médiích, předpokládám, že jste také zaznamenal ten problémeček v Hamburku, kde se rozhodli nebo rozhodovali, že by to část toho města byl chalifát. Slyšel jste to?
2: Slyšel jsem o tom.
1: Umíte si představit, že by někdo řekl, tak v Karviné ode dneška, nebo já nevím, v Hodoníně, nebo někomu v Českých Budějovicích bude chalifát. Umíte si to v českém prostředí představit?
2: No tak neumím si představit, že by to bylo propustné, že bych s tím kdykoliv souhlasil, ale dovedu si představit, že skutečně, kdyby tady přišla nějaká skupina tisíců, desítek tisíc lidí na jedno území, oni by se radikalizovali, ten problém by se neřešil, tak si dovedu představit, že v horizontu jedné generace 15 až 20 let může nějaký podobný požadavek přijít v České republice a měli bychom tady tyhle ty případy brát jako odstrašující příklad a jednoznačně to podkládat tu argumentaci, proč je ta migrace špatně.
1: Pane Grigore, vy jste zakladatelem spolku Odchod EU, kde na první pohled z toho názvu vyplývá, že byste si přál a vy a vaši kolegové a řada podporujících lidí teda ještě, že byste chtěli odejít z Evropské unie, tedy Czechsit. Máte pořád ten názor, že by bylo nejlépe naší zemi, kdyby se zbavila Evropské unie?
2: Vidím pořád do budoucna, že Evropa bude lépe spolupracovat bez Evropské unie. Já se držím hodně té myšlenky EFTA, což jsme s tím začínali, Evropské sdružení volného obchodu, je tam Švýcarsko, Island, žádá tam o členství také teď Velká Británie, když už dořešila ten Brexit, je tam Norsko a to je podle mě mnohem lepší společenství. Čím víc se ta evropská moc centralizuje, čím více věcí chce mít Brusel ve svých rukou, tím více se ukazuje, že svobodným suverénním státům bude lépe mimo Evropskou unii a já jsem rád, že oproti době, kdy jsme začínali, tak tady tyhle ty tendence, kdy se mluví, že asi je možné, že ta Evropa ještě za našeho života bude bez Evropské unie, takže může přijít relativně brzo a že spoustu států o tom přemýšlí a spoustu států, teď jsem viděl i Viktora Orbána, tak říkal, že ta spolupráce té střední Evropy v rámci Vyšegrádské čtyřky nebo třeba v rámci EFTA jiných států je prostě důležitá. A teď, když se ta Evropská unie otřásá v základech a myslím, že to tak můžeme říct, protože ty problémy se množí, tak teď je ta nejlepší chvíle, kdy musíme hledat, co kdyby Evropská unie nebyla a jakou hledat alternativu.
1: Tak vy mluvíte o V4, kterou zjevně nechce třeba vedení České republiky, no. Nebo politická reprezentace, promiňte. Ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku. Chcete vystoupit nebo nechcete?
2: Určitě jsem proto, aby Česká republika nebyla součástí Evropské unie a aby se hledala spolupráci jinde. A s ostatními státy samozřejmě.
1: Mělo by to začít referendem?
2: No, mělo by to začít tím, že Česká republika přestane udělat tlustou čáru za tím, že Evropská unie tom rozhoduje. Protože dělat referendum v době, kdy máte pořád v ústavě článek 10 a Evropská unie vám proudí regulace, to by taky přijednou mohla přijít regulace, že žádné referenda se nesmí dělat a už nebude cesta ven s nadsázkou. Ale jsem proto, aby se první odstřihla centrální moc Bruselu od toho, o čem se rozhoduje v Praze, to znamená vyřadit článek 10a z naší ústavy, jak navrhujeme a víme, jak provést ve svobodných. No a samozřejmě hned na to začít vysvětlovat, jaké jsou alternativy, ne jako v Británii, kde byl Brexit a pak to budeme řešit, říct, chceme být v EFTě, předjednat si to, zeptat se ostatních států, pokud tam nejsou podobné tendence. A moje vize je, že pokud by se spolupráce V4 prohloubila, tak by do budoucna vůbec nebylo nereálné, že by tyto státy udělali jednotně, tak jako jsme do Evropské unie jednotně vstupovali například se Slovenskem, tak bychom mohli jednotně hlasovat o vystoupení z Evropské unie a dát si nějaký závazek, že kdyby se všechny země shodly, že ano, tak spolu vybudujeme novou evropskou spolupráci. To znamená, musí se na to chytře a musíme čerpat zkušenosti z toho Brexitu.
1: Pane Gregore, předpokládám, že také v médiích pozorujete, jaká jsou vážná jména nebo jak jsou vážní kandidáti na post eurokomisaře. Zatím se mluví o paní Nerudové, co jsem teda já slyšel, a o panu Síkelovi. Jsou to pro vás přijatelná jména?
2: Nejsou, bohužel nejsou, ale nevzpomenu si, kdyby v historii eurokomisařů byl někdo, kdo by pro mě osobně byl přijatelný. Víte, Evropskou komisi se dá brát ze dvou úhlů. Buď berete úhel, Evropská komise je nástroj, jak v EU prosadit český zájem, nebo jak v České republice prosadit unijní zájem. No a naši eurokomisaři počínají panem Špidlou, Teličkou, Věrou Jourovou a bohužel by to pokračovalo paní Nerudovou nebo panem Síkelou, tak to jsou přesně ty, kteří berou Evropskou komisi jako nástroj, jak tu evropskou agendu, často ovlivněnou tou globální agendou Západu, přesunout do České republiky. Za mě ideální, hlavně by to měl být diplomat, měl by to být někdo, kdo mluví několika světovými jazyky, což jak víme, tak ani jeden člen současné vlády, ani paní Nerudová není, ti disponují nějakou úrovní angličtiny, a měl by to být člověk, který s tím má zkušenosti a který opravdu představí nějakou vizi. Protože čeští eurokomisaři, teď třeba paní Jourová, tak má na starost hybridní hrozby a dezinformace. To je něco jako Ministerstvo pro evropské záležitosti, úplně zbytečný institut. My tam prostě hrajeme druhou ligu a jenom plníme úkoly, a paní Nerudová, já se děsím, když slyším jejich vizi Evropy.
1: Na samý závěr, pane Gregore, jak odhadujete volby, co se týče účasti?
2: Ta účast bude podle mě tradičně malá, rozhodne to pár tisíc hlasů a o tom, kdo bude nebo nebude europoslanec, může rozhodnout každý jeden hlas. Takže já si myslím, že to bude extrémně těsné a můžu jenom doufat, že to bude těsné tím správným způsobem a zasedne tam co nejvíce lidí, kteří budou hájit zájmy České republiky, třeba i já.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naším hostem byl Matěj Gregor.

0: Tam musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupovala.

0: český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje.

0: ty jsi to vlastně popsal, tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
1: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobii a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem, na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
0: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
1: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
0: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb?
1: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
0: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
1: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
0: No,
1: to
0: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
1: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.